0: Symfonii číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka hrál Český národní symfonický orchestr, který řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Komorní soubor L'Orfeo Bläser Ensemble, jehož uměleckou vedoucí a první hoboistkou je Karin van Herden, nahrál jako jeden z prvních komplet dechových kvintetů a oktetů Josefa Myslivečka. Ten první oktety psal v polovině 70. let 18. století v Itálii, už jako slavný operní skladatel. Uslyšíme oktet číslo 1 S-dur.

0: Oktet číslo 1 Es-dur Josefa Myslivečka hrál L'Orfeo Blaise Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 komponoval Sergej Rachmaninov těsně před první světovou válkou v Rusku. Zhudebnil v ní báseň Edgara Allana Poea, která představuje zvony ve čtyřech různých fázích lidského života. Rolničky na saních, svatební zvony, poplašné zvony a pohřební zvony. Rachmaninov zpracoval ruský překlad, takže text je v detailech trochu jiný než originál. Solisty jsou Natalia Trojskaja, Richard Karčikovsky a Tom Krause. Sbor a orchestr Concertgebouw řídí Vladimír Aškenázy.

0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 Sergeje Rachmaninova provedli solisté Natalia Trojcká, Richard Karčíkovský a Tom Krause. Sbor a orchestr Koncertgebouw řídil Vladimír Aškenázy.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart psal sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 kolem roku 1772 ve svých asi 16 letech v Salzburgu. Sonáta má tři věty, na kladívkový klavír hrají Andreas Steyer a Christine Schornsheim.

0: Sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 Wolfganga Amadea Mozarta na kladívkový klavír hráli András Steyer a Christine Schonsheim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Peter Winter byl Mozartův současník, svého času ředitel dvorního divadla v Mnichově a oblíbený operní skladatel. K jeho mnoha jevištním dílům, která se hrávala i v Praze, patří také dvě opery na texty Emanuela Schikanédra, jakési pokračování Mozartovy kouzelné flétny. Psal také melodramy a, jak uslyšíme, také symfonie. Winterovu symfonii číslo 1 D dur zahraje Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.

0: Symfonii číslo 1 D-dur Petra Wintra hrá Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Leoš Janáček, Ottorino Respighi, Antonín Dvořák, Joaquín Turina, Gioachino Rossini, Claudio Monteverdi a Johann Sebastian Bach. Na úvod zazní sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka. Janáček ji psal na počátku první světové války. Jako první vznikla úvodní balada, v roce 1915 dokomponoval další věty. Sonátu pak ještě o 5 let později revidoval a k premiéře došlo až v dubnu 1922 v Brně. Hrají František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.

0: Sonátu pro housle a klavír Leoše Janáčka hráli František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V cyklu symfonických básní nazývaném Římská trilogie vzal Ottorino Respighi poctu věčnému městu, kde se sice nenarodil, ale které miloval. Uslyšíme římské fontány, kterými nás provází v průběhu dne. Fontána na Valle Giulia za Úsvitu, fontána Tritonova ráno, fontána di Trevi v poledne a fontána Villi Medici při západu slunce. Národní orchestr BBC Wales řídí Tadaaki Otaka.

0: Římské fontány Ottoriana Respighiho hrál Národní orchestr BBC Wales, dirigent Tadaaki Otaka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Chcete vědět, co dělám? Psal Antonín Dvořák z Vysoké příteli Aloisu Goeblovi v srpnu roku 1889. Mám toho plnou hlavu, jen kdyby to mohl člověk i hned napsat. Ale jaká pomoc, musím pomalu, jen co ruka stačí, a to ostatní dá Pán Bůh. Nyní mám už zase tři věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finále bude za několik dní. Jde to nad očekávání lehce a melodie se mi jen hrnou. Zaplať pámbu. Tak vzniklo jedno z vrcholných Dvořákových děl, klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87. Hraje Sukovo trio, Josef Hála na klavír, Josef Suk na housle, Josef Chuchro na violončelo a s nimi Josef Koďousek na violu.

0: Klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87 Antonína Dvořáka hrálo Sukovo trio. Josef Hála, Josef Suk a Josef Chuchro. A Josef Koďousek s nimi na violu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Joaquín Turina komponoval symfonii Sevillianu jako poctu svému rodnému městu, španělské Sevillie. Rozdělili na tři věty. První nazval Panoráma, druhou po řece Guadalquivir a třetí Slavnost v San Juan a Snalfaráče. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: symfonii Sevillianu Joaquina Turini hrál Hamburský symfonický orchestr, dirigent Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro smyčcové nástroje číslo 1 Joaquina Rossiniho byla zřejmě už v jeho době natolik oblíbená, že vznikla i úprava pro dechové nástroje. Jako kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh ji zpracoval klarinetista a profesor pařížské konzervatoře Frédéric Behr. A nyní zahraje Michael Thompson Wind Quartet.

0: Kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh Joaquina Rossiniho hrál Michael Thompson Wind Quartet.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho patří k největším dílům tohoto skladatele, stojícího na pomezi renesance a baroka. Vznikly v roce 1610, kdy Monteverdi opustil dvůr v Mantově a poohlížel se po jiném zabezpečení. Jsou věnovány papeži Pavlu V. První doložené provedení díla se konalo roku 1613 v Benátkách a Monteverdi byl na jeho základě zvolen tamním kapelníkem. V nešporách využívá dvouzborovou techniku spolu se solovými hlasy a hlásí se k takzvané seconda pratica, novému stylu směřujícímu k baroku. Všech 14 částí vystavěl v kantu firmu na Gregoriánském chorálu. Skladbu slyšíme v podání francouzského souboru Pygmalion, který v roce 2006 založil a vede dirigent Rafael Pichon.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dobré ráno a hezký poslech partitur na stanici Český rozhlas Vltava vám dnes z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Náš pestrý hudební výběr začneme dílem Václava Jana Křtitele Tomáška. To byl český hudební skladatel, klavírista a pedagog, který žil na přelomu 18. a 19. století. Velkou symfonii C-dur dílo 17. Jana Václava Křtitele Tomáška nám na úvod zahraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Jiří Waldhans.

Z díla Jana Václava Křtitele Tomáška jste slyšeli velkou symfonii C-dur, opus 17. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Jiří Waldhans. Tomáškovým současníkem byl také český skladatel a také klavírista a varhaník Jan Václav Hugo Voříšek. Byl synem vamberského kantora, který Voříška učil od 3 let základům hry na klavír a varhany. Od 5 let se učil Voříšek hrát na housle. Už v útlém věku projevil mimořádné nadání. V roce 1813 odešel do Vídně, kde navštěvoval Ludvika van Beethovena, jenž se o Voříškových skladbách vyslovil s uznáním. Klavír studoval u Jana Nepomuka Humla. Voříšek pozorně sledoval hudební život ve Vídni, činně se účastnil komorních koncertů a navštěvoval historické koncerty. Stal se také kapelníkem. Živil se vyučováním hudby a jako vynikající klavírista často veřejně vystupoval. Fantazii, opus 12. Jana Václava Huga Voříška, nám na kladívkový klavír zahraje Petra Matějová.

Dozněla klavírní fantazie, dílo 12. od Jana Václava Huga Voříška. Na kladívkový klavír hrála Petra Matějová. A teď se zaposloucháme do hudby samotného Ludwiga van Beethovena, u něhož mimo jiné Voříšek také studoval. Beethoven byl německým skladatelem vlámského původu. Žil ve Vídni, byl synem tenoristy kurfiřské kapely v Bonnu. Už jako dítě byl nevybíravými způsoby svého otce nucen ke cvičení na klavír. Beethovena vyučovalo hudbě více hudebníků, avšak nejvíce pro jeho raný umělecký růst znamenal čembalista a varhaník Neffe. Pod jehož vedením pilně komponoval. Byl také zázračným dítětem. Poprvé veřejně vystoupil jako klavírista ve svých 8 letech. Dílo Ludwiga van Beethovena si dnes připomeneme jeho kvintetem S-dur. Je to 16. dílo skladatele a my uslyšíme na klavír Jaroslava Smíkala, na hoboj Vítězslava Winklera, na klarinet Bohumila Opata, na lesní roh Otto Kopeckého a na fagot Františka Svobodu.

Z díla Ludvíka van Beethovena jste slyšeli Quintet Es-dur, dílo 16. Na klavír hrál Jaroslav Smíkal, na hoboj Vítězslav Winkler, na klarinet Bohumil Opat, na lesní roh Otto Kopecký a na fagot František Svoboda. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte stále ranní partitury. Teď se zastavíme u díla dalšího z českých skladatelů Jana Křtitele Vaňhala. Žil také na přelomu 18. a 19. století. Odešel také jako předchozí autoři do Vídně, kde se dále vzdělával v hudbě a koncertoval ve šlechtických rodinách. Podnikl také studijní cestu po Itálii, kde se setkal s Gluckem a ten ho podnítil k napsání prvních oper. Z Vaňhalových instrumentálních skladeb si dnes vyslechneme koncert pro violu a orchestr v tónině C-dur. Solistou na violu je Karel Procházka, komorní orchestr Bohuslava Martinů řídí František Jílek.

Z díla Jana Křtitele Vaňhala dozněl koncert pro violu a orchestr v tónině C-dur. Solistou byl Karel Procházka, komorní orchestr Bohuslava Martinů řídil František Jílek. Skladatel, klavírista a pedagog českého původu to byl Karl Černý. V hudbě ho učil jeho otec Václav Černý a ve Vídni byl žákem Ludvika van Beethovena. Sám se za svůj život věnoval hlavně pedagogické dráze. Černý byl však i plodným skladatelem. Napsal víc jak 1000 skladeb. Nejvíce pro klavír byly to sonáty, sonatiny, etidy, ronda a variace. Skladal ale také komorní skladby a symfonie. Z jeho díla si dnes poslechneme klavírní kvartet číslo 2 v tónině G-dur, dílo 224. Na klavír hraje Eduard Spáčil, na housle Miloš Vacek, na violu Jan Řezníček a na violončelo Břetislav Vybíral.

To byl klavírní kvartet číslo 2 v tónině G-dur, dílo 224. od Karla Černého. Na klavír hrál Eduard Spáčil, na housle Miloš Vacek, na violu Jan Řezníček a na violončelo Břetislav Vybíral. K Černého žákům patřil také Franz Liszt. To byl klavírní virtuos 19. století, byl také hudebním skladatelem. Z jeho díla si na závěr dnešních partitur vyslechneme koncert pro klavír a orchestr v tónině S-dur. Solistkou je Valentina Kameníková, Státní filharmonii Brno řídí Jiří Bělohlávek.

0: Na závěr dnešních vltavských partitur doznělo dílo Ference Lista, koncert pro klavír a orchestr Esdur. Hrála Valentina Kameníková a Státní filharmonie Brno. Provedení řídil Jiří Bělohlávek. Milí posluchači, pěkný den s Českým rozhlasem vám přeje autor partitur Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Začneme esejem. Jeho autorem je redaktor, literární kritik, prozaik a překladatel ze švédštiny Josef Vohryzek. Z té výročí jeho narození připadá na zítřejší datum. Název eseje zní Bezvýznamnost učiněná významem. Do katedrály, jaký neznáte, nahlédneme před 8:30. Autoři cyklu Ivan Hartmann a Marius Winceler nás přenesou do doby, kdy Karel IV. Nebyl ještě šedivý. Kolem 8:30 bude Tomáš Pilát rozmlouvat s psychologem a filmovým teoretikem Mojmírem Sedláčkem na téma kino jako terapie nebo manipulace. Kolem 9:00 zůstaneme u oboru psychologie, ale posuneme se k výtvarnému umění. V pořadu s názvem Leonardo da Vinci na divanu Sigmunda Freuda se bude nejen na vztah zakladatele psychoanalýzy k starým mistrům ptát autorka pořadu Michála Vrchotová, spisovatele, performera, výtvarného kurátora a editora Jaromíra Typlta. Poslední hodina dnešní víkendové přílohy bude patřit nejslavnějšímu českému svědci. Za patronem loďařů, ochráncem mostů a vzorem mlčenlivosti se vydáme s Tamarou Salcmanovou. O Johánkovi z Pomuku bude hovořit kněz a jezuita Miroslav Herold a svatojánským muzeem v Nepomuku nás provede jeho ředitelka Štěpánka Kodítková. Důvodem následujícího hudebního úvodu je historická zpráva, že ačkoliv 16. května 1878 ještě nebyla úprava pro čtyřruční klavír slovanských tanců Antonína Dvořáka vydána, na koncertě Spolku českých žurnalistů v Novoměstském divadle v Praze provedl orchestr prozatímního divadla pod taktovkou Adolfa Čecha v orchestrálním provedení tři tance. První C-dur, šestý D-dur a třetí As-dur. My slyšíme druhý E-mol v klavírním provedení Dua Ardašev.

Literární kritik a překladatel Josef Vohryzek v recenzi knihy Jiřího Vajla poodhaluje principy moskevských politických procesů ve 30. letech 20. století. Z knihy Literární kritiky, vydané Torstem v roce 1995, text následujícího eseje s názvem Bezvýznamnost učiněná významem připravil Petr Turek. Čte Miloslav Koenig.

Román Jiřího Vajla Moskva hranice, po dobu 40 let vyhledávaný a prakticky nedostupný, konečně vyšel ve druhém vydání, jímž se naplňuje výjimečný osud této výjimečné knihy. Poprvé vyšla v roce 1937, ale ku podivu jí nebylo dáno oslovit čtenáře a soutěžit o jeho přízeň obvyklým způsobem. Jiří Vajl narazil na dvojí neporozumění. Jeho styl záměrně překračoval hranice vykolíkované vážnou literaturou tím, že přejímal prvky marginální literatury v míře tehdy neobvyklé. Nepochopení, se kterým se v tomto bodě tehdy setkal, se dostalo do souběhu s odsudky, které pramenily v politických zájmech komunistické strany. Největší slávy se později dočkal odsudek z pera Julia Fučíka. Jehož recenze s výmluvným názvem Pavlačový román o Moskvě patřila v 50. letech k povinné četbě, přestože Vajlův román byl zakázán a vyřazen ze všech knihoven. Jiří Vajl mi vylíčil vznik Fučíkovy recenze takto. Julius Fučík mu v době čistek po Kirovově smrti zachránil život. Bez jeho přímluvy by byl Vajl pravděpodobně zastřelen. Právě proto si hned, když Vajlova kniha vyšla, Klement Gottwald Fučíka předvolal a uložil mu, aby o Moskvě hranici napsal zničující kritiku. Julius Fučík si dal s Jiřím Vajlem schůzku v kavárně a o Gottwaldově příkazu mu řekl. Dal najevo, že zničující kritiku ukázněně napíše a vyslovil předpoklad, že to Vajl chápe, což mu přítel potvrdil. Smysl názvu Moskva hranice vychází najevo, když první ze dvou hlavních protagonistů knihy, mladá žena s příznačně familiárním jménem Ry, přejede ve vlaku polsko-sovětskou hranici. Od první chvíle vycítí, že tady už se všechno vztahuje k Moskvě, která je ještě daleko. Je to zvláštnost radikálního zlomu, který nastává na prvních metrech této přísně oddělené země, jejíž ostře střežené pomezí postrádá vlastní atmosféru, jakou mají pomezí jiných zemí. Jako by ho ani nebylo. Do té míry tu byla okamžitě cítit přítomnost dalekého hlavního města, jehož váha a vůle platila bezprostředně a bezpodmínečně v celé zemi a jakoby celou svou tělesností sahla až k hraniční čáře. Do Vajlova příběhu tedy čtenáře uvádí Ry. Autor ji charakterizuje banalitou jejího vnímání světa a malicherně sebestřednou starostlivostí o drobná blaha. Před svou cestou do Moskvy zažila sionistickou epizodu a byla načas členkou kibucu v Palestině. Tato zkušenost skončila zklamáním a návratem domů. V hrubých liniích má epizoda svou dobovou platnost, ale v jednotlivostech ji na rozdíl od Rýny následující zkušenosti v Moskvě chybí bezprostřednost a živý kolorit. Doménou Jiřího Vajla byla autopsie. Vypravěčská transformace osobně a bezprostředně prožité a zažité zkušenosti. Zprostředkovanost jeho poznatků ze sionistického prostředí je zřejmá od první chvíle, kdy Ry na tuto dráhu vykročí. Jakmile se hrdinka octne v magnetickém poli Moskvy, kolorit vyprávění obživne a každá věta začne působit zcela autenticky. Vajl obdařil Ry malostí obzoru, který je znakem lidství, jehož potřeby a požadavky jsou univerzální, protože směřují jen k tomu, co chtějí tak či onak všichni. Takové lidství usvědčuje realismem své malosti všechny velkolepé projekty z monstrozity, ale také jim snadno podléhá. Ry přijela do Moskvy za svým mužem. K novému okolí cítí odpor a střeží si svou samotu, až je nečekaně stržena velkolepostí prvomájového průvodu, který ji zbaví zábran, pokoří ji a dovede k tomu, že se dobrovolně podrobí neznámé síle, která ji odpuzovala. Je to příznačně pohled z okna a ne přímá účast v tom gigantickém procesí, co v Ry vyvolá tak hlubokou proměnu, že se stane oddanou dělnicí a splyne s proudem, který onu svrchovanou sílu poslouchá.
najde uspokojení a jakési vykoupení v tom, že splývá s masou a zřekne se pocitu distance, který jí sice poskytoval pramálo, ale jímž si přece jen zachovávala schopnost samostatně rozhodovat o svém životě. Protagonistou prvního řádu ale ve Vajlově knize není Ry, nýbrž Jan Fischer, český komunista, kterého do Moskvy přivedla politika, i to, že je v Československu nezaměstnanost. Po zavraždění Kirova dochází v SSR k nové vlně čistek a masových represí, jejichž obětí se stane i Fischer. Nejnebezpečnější obvinění, které dopadne na jeho hlavu, plyne z toho, že nemůže podat vysvětlení o své několikadenní nepřítomnosti v době, kdy z pověření vyšších míst odjel do Německa a předal tam vzkaz, jimž zachránil zatčeného soudruha a současně svého přítele Herzoga před trýznivou smrtí z rukou gestapa. Své tajné poslání nesmí prozradit, takže se proti obvinění nemůže hájit. Herzog se díky tomu, že Fischer své poslání splnil, vrátí do Moskvy. Je však na smrt nemocný a po několika dnech zemře. Pohřben je se všemi poctami, ale Fischer už mezi účastníky pohřbu svého přítele nesmí. Je černou ovcí, vyhnanou na okraj společnosti. A vyhnali ho tam ti, jimiž Herzog jako byrokraty a prospěcháři pohrdal. Tato závěrečná zápletka má vše, co od vynalézavě sfabulované story očekáváme. Nicméně Jiří Vajl si ji nevymyslel. Jenom ji dobře, koncizně a živě napsal. Celá zápletka, která tvoří vyústění a závěr knihy, je vnějškově a tradičně měřeno tou nejrománovější složkou Moskvy hranice. Ale Vajlovi se opravdu stala. Díky přímluvám Julia Fučíka Jiří Vajl unikl nejhoršímu. Po 20. sjezdu KSSS, tedy v druhé polovině 50. let, byl sovětskými místy rehabilitován, dokonce byl pozván do Moskvy a dočkal se plné satisfakce. Zatímco v Československu zůstal trpěným spisovatelem v polovičním ústraní a román Moskva hranice nesměl vyjít. Jiří Vajl se tímto dílem dostává do souvislosti s autory, jakými jsou Arthur Koestler, George Orwell a další. Nabízí se otázka, jak český autor v drtivé soutěži obstojí. Vajl vykazuje typické přednosti i slabiny české literatury. Proti Koestlerovi je tu víc subjektivity a méně vyrovnanosti. Je tu bohatší rejstřík ambivalencí a odstínů, ale i méně síly k objektivaci. Jiří Vajl předjímá svou dobu dotykem s absurditou a existenciální úzkostí, již Fischer prožívá, ale nevytvoří parabolu takové určitosti a nedosáhne takové přesnosti úhrného pohledu, jakého dosahuje Koestler nebo Orwell. Koestler postihl charakter totality tím, že ji pojal jako stroj a psychologickou záhadu monster procesů rozluštil pomocí poznatků, které poskytují Dostojevský a Freud. U Vajla je zejména v úvodním rozběhu románu patrný poetický populismus české i francouzské provenience. V osobě Ry konfrontuje Vajl gigantismus sovětského řádu, jakožto řádu síly a vůle, s horizontem malého člověka, který je v pasti a díky tomu reaguje autenticky, jako pralátka, která neustává v pohybu, ale řine se podle sklonu terénu. Odhalení Fischera je vlastním jádrem Vajlovy knihy. I hned po zavraždění Kirova byla uměle vyvolána masová hysterie, v níž se dařilo nedůvěře všech lidí proti všem lidem, založené na té nejstrašnější důvěře všech vůči moci, na upřímné důvěře vybičované strachem z této moci. Fischer získává závažnou zkušenost, že zločincem je ten, kdo je za zločince pokládán. Je tedy nejpřirozenější věcí na světě, že roli černé ovce přijme, přestože si je vědom své neviny. Nemůže se vymknout démonu souhlasu, když je to i jeho démon. Je kajícník a vědomí neviny mu v tom nebrání, protože žije v jednotě s obcí, před jejímiž pohledy se kaje. Stalinismus je nostalgií po cezaropapismu, kde se všechno vztahuje k jedinému středu. Fischer není uvězněn, dokonce není ani policejně vyšetřován.
Jediný agent NKVD, který se v knize vyskytuje, je dokonce Fischerovi nakloněn a jeho povzbudivý pohled v těžké chvíli je zcela upřímný. Je to on, kdo poslal Fischera do Německa, ale nesmí mu pomoci, protože by to ohrozilo německé odbojáře, jimž Fischer předal vzkaz. Strůjci jeho vyobcování jsou vlastně lidé podřízení a podřadní. Fischer je za trest vržen do anonymity, popřen a vynulován, zatímco lidé nehodní, jimž chtěl spolu se zemřelým čelit, jsou jeho zatracením povýšeni na tu pravou reprezentaci. Fischerovi se tedy vlastně, v porovnání s tím, o čem na toto téma čteme u světových autorů, nic nestalo. Alespoň nic z toho, co platí jako položka v tragickém účetnictví, podle kterého se píší dějiny. A tím se podle mého soudu Jiří Weil liší od Kestlera a dalších velkých autorů tohoto tématu nejvýrazněji. Bezvýznamnost učinil významem. Fischer nepatří do martyrologia, dějin, totalitních genocid, ale díky Weilovi patří do holé skutečnosti nedějin nebo supradějin. To jest do té pravé a jediné minulosti, kterou lidstvo má.

0: Esej nazvaný Bezvýznamnost učiněná významem z textu Josefa Vohryska připravil Petr Turek. V dnešní premiéře v režii Izabely Šenkové četl Miloslav Koenig. Do pražské katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha nás zvou Marius Vinceler a Ivan Hartmann v pokračování cyklu Katedrála, jaký neznáte. Dnešní část má název Když Karel IV. Nebyl ještě šedivý, čte Libor Vacek.
1: Nad vnitřními arkádami svatovítské katedrály a pod jejími rozměrnými okny je situována dolní etáž vysokého kněžiště, umístěná v síle zdi a otevírající se do hlavní lodi sloupkovými oblouky. Má technický význam, neboť slouží k prolomení ploch zdiva, k němuž přiléhají krovy bočních lodí. Velká část takzvaného triforia vznikla v posledních letech vlády Karla IV. A zbývající úseky až po panovníkově smrti. Světovou jedinečnost tohoto ochozu podtrhuje jeho výtvarné pojetí. 21 proslulých portrétních byst význačných osobností, které jsou sotva znatelné z dolní části chrámu. V době jejich osazení se zde císař skvěl v plné barevné kráse, tak jako ostatní kamenná poprsí, zobrazující v životní velikosti jeho otce Jana Lucemburského a matku Elišku Přemyslovnu, 4 manželky, 2 bratry a syna Václava IV. S jeho první ženou. A v tomto výsostném společenství dvorské rodiny a prvních 3 pražských arcibiskupů se stejné pocty dostalo dokonce i církevním hodnostářům s přímým vztahem ke svatovítskému chrámu, 5 ředitelům stavby, kanovníkům metropolitní kapituly a též oběma architektům Matyášovi z Arasu a Petru Parléřovi. Věrohodnost rysů jednotlivých byst, nešlo však o portréty v dnešním smyslu, je obtížné rozpoznat zejména u osob zesnulých v čase jejich vytvoření, neboť byly stylizovaně znázorněny podle dobových konvencí. Rovněž i Karla IV. Provázela jistá míra idealizace. Charakter jeho podoby byl v podstatě zachován, což můžeme částečně ověřit na základě jeho jiných dochovaných vyobrazení. Císařova hlava má jemně modelovaný vous a vlasy po stranách, na jeho čele a tváři či v okolí očí nenalezneme žádné stopy po vrázkách. Působí mladším dojmem, aby právě vzbuzoval pocit státnické věčnosti. Když obsadil se svou čtvrtou chotí Alžbětou Pomořanskou místo nejbližší hlavnímu oltáři svatého Víta, nebyl přeneseně řečeno ještě šedivý, neboť povrch kamene, z něhož byly všechny bysty vytesány, byl opatřen pestrou polychromií. Po této velmi výrazné barevnosti, která pomáhala vyzdvihnout pamětní funkci triforia, v současnosti zbyly jen její známky. Barvy pro polychromii byly velmi drahé, tudíž její provedení vyžadovalo vyšší náklady než kamenické práce na poprsích. Vyznačovala se zejména souhrou odstínů dominantní zlaté, svítivě bílé, hluboké modré a svěží červené barvy. Ve výsledném barevném akordu mohly připomínat kolorit deskových obrazů polopostav od mistra Teodorika v kapli svatého kříže na Karlštejně. V tomto směru lze totiž shledat obdobné umělecké přístupy v sochařství Parléřovy stavební huti a dvorském malířském ateliéru mistra Teodorika, jejíž provoz umožňoval živou výměnu mezi jednotlivými výtvarnými obory a setkávání různých generací řemeslníků. Barevné řešení bylo uplatněno i na architektonických článcích triforia. Jehož purpurové sloupky zdůrazňovaly královský charakter tohoto prostoru. Při opravách koncem 60. let 19. století se polychromie vesměs odstraňovala, neboť byla považována za nevkusnou. Portrétní galerie neoplývá jednolitostí, neboť se na ní podílelo několik sochařských individualit. K většině poprsí rozdílné kvality jsou přiřazena znaková pole z erby, které jednotlivé osobnosti identifikují a Rutkou provedené nespolehlivé nápisy o jejich postavení a zásluhách, jejich znění patrně pochází z 18. století. Soubor byst byl po dvojicích proti sobě osazen nad průchody v mohutných meziokenních pískovcových pilířích, které byly v 19. století ze statických důvodů zazděny. Poprsí členů panovnického domu jsou vytesána tak, jako by byla přiložena k líci daného kamenného bloku. Ostatní portréty vyrůstají z mělkých výklenků příslušných kamenných opěr. Skrytý a nepohodlný přístup po úzkém točitém schodišti na triforium byl v minulosti exkluzivně vyhrazen pouze vyvoleným, vysoce postaveným zástupcům církevní a světské moci. Tímto tedy bylo zajištěno relativně dobré zachování byst. Zblízka jsou však viditelná jejich drobná poškození, která pravděpodobně souvisela s obrazoboreckým vandalismem za zimního krále Fridricha Falckého v prosinci 1619, kdy byly odlámány lilie královských korun a špičky miter arcibiskupů, otlučeny brady a nosy portrétovaných. Plastická výzdoba dolního triforia má společného jmenovatele, symbolickou oslavu členů vladařského rodu, jež byla dříve předkládána i korunami na hlavách králů a královen, odňatými za nejasných okolností, a jednotlivců zasloužilých o výstavbu chrámu a vybavení jeho chóru. Umělecká stránka provedení je mimořádná a poprávu v kontextu evropské sochařské tvorby pozdního 14. století je oceňováno stvárnění lidské individuality. V její výrazové přesvědčivosti a oduševnělosti vyvrcholilo portrétní umění, které se rozvíjelo na Karlově dvoře v nástěnné, deskové a knižní malbě, ale i v dílech užitého umění. Veškeré jeho stylové prostředky konvenovaly vysokým nárokům, které byly kladeny na promyšlenou reprezentaci věhlasného císaře, postrádající jakékoliv nepřijatelné znaky šedivosti.
0: Když Karel IV. Nebyl ještě šedivý, tak nazvali dnešní část cyklu Katedrála, jaký neznáte, jeho autoři Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Četl Libor Vacek. V poslechu jednotlivých částí můžete vždy po odvysílání pokračovat také na webu stanice Vltava. O propojení filmu a psychologie bude v následujících minutách mluvit Mojmír Sedláček, psycholog a filmový publicista. Ptá se ho a pořadem nás provede Tomáš Pilát.

Hezký den a emoce přesně takové, jaké si přejete. Dnes se společně vydáme na místo, které všichni důvěrně známe, ale asi málo kdy o něm přemýšlíme jako o laboratoři emocí. Vstupujeme do šera kinosálu. Znáte ten pocit? Sednete si do měkkého křesla, zasnou světla a před vámi se rozsvítí plátno. Během pár minut zapomenete na nezaplacené složenky i na to, že vedle vás někdo šustí popcornem. Smějete se, pláčete, svíráte opěradla strachy nebo cítíte nával čistého adrenalinu. Jak je to možné? Jak nás dokáže sled barevných obrázků a zvukových vln tak dokonale ovládnout, často i proti naší vůli?

0: Vlastně dvěma páry očí najednou. Je to psycholog a zároveň filmový publicista. Autor zajímavé a mnoho nečekaných informací přinášející knihy Psychologie v kině, Mojmír Sedláček. A protože publikace vydaná péčí nakladatelství Portál nese podtitul Co s námi dělají filmy jako Psycho, Commotr a Matrix, budou nám k tomu povídání hrát ukázky ze soundtracku právě těchto ikonických pro Sedláčka psychologicko-referenčních snímků. Skrze ně, tedy na jejich filmových postupech, se podle autora knihy dá dobře vysvětlit síla působení filmu a obecně moc kinematografie ovlivňovat naši psychiku. Před chvílí dozněl kousek hudebního doprovodu k filmu Matrix z pera Dona Davise. Hudbu ke slavnému Psychu napsal slavný Bernard Herrmann a k Motra hudebně doprovodil Nino Rota. A zpátky k našemu tématu. Pane doktore Mojmíre Sedláčku, je dobré všechna ta podvědomá mozková zákoutí a procesy, které se v nich při sledování filmů dějí, znát? Potřebuju to jako divák.
1: Film je přece jenom jedno z nejpopulárnějších médií a dennodenně filmy nebo seriály konzumuje, jestli ne každý z nás, tak aspoň velká většina. Takže si myslím, že je rozhodně důležité nějak blíže rozumět tomu, co s námi ty filmy dělají, potažmo co děláme nebo aspoň můžeme dělat i my s nimi.
0: Není to třeba trošku kontraproduktivní v tom, že se divák po přečtení té knížky bude více kontrolovat nebo více ovládat? Bude už prostě vědět, jak se má chovat nebo jak to na něj má působit?
1: Já doufám, že ne. U mě osobně to takhle nebylo, že vlastně čím víc jsem pronikal do těch různých teorií a výzkumů a přemýšlel jsem, co z toho se vztahuje na mě a jakým způsobem, tak si myslím, že to ten můj divácký zážitek spíše umocnilo, než že bych ve chvíli, kdy tomu více rozumím, takže by ty filmy na mě nepůsobily nebo že by mě nezajímaly, tak to se mi naštěstí nestalo a myslím si, že to takhle funguje u většiny druhu umění, nebo třeba také, tak to můžeme znát z terapeutického procesu, že když sami sebe lépe poznáme a víc si potom rozumíme, takže potom ty naše prožitky můžou být takové intenzivnější, uvědomělejší, otevřenější, než když prostě tak nějak žijeme a nevíme vlastně, co se nám děje. A obdobně i s těmi filmy, když se 2 hodiny díváme na nějakou, řekněme, plytkou zábavu, která tak nějak proteče okolo nás a my si řekneme, že nás to sice bavilo, ale že si z toho nic moc neodnášíme, tak je to přece jenom podle mě výrazně horší zážitek, než když i o třeba průměrném nebo nikterak zvlášť vybočujícím filmu dokážeme přemýšlet nějakým způsobem, který nás do té doby nenapadl.
0: Zmínil jste terapeutický proces. Jak často se využívá film v terapeutickém procesu v rámci nějaké psychoterapie?
1: U nás moc často ne. Já jsem před lety se zajímal o takovou oblast, která ani nemá nějaký ustálený český název. Dal by se říct, že je to terapie filmem nebo filmová terapie. A ta vlastně spočívá v tom, že terapeut společně s klientem vyberou nějaký film, ideálně takový, který se dotýká samozřejmě klientových problémů, ale ne úplně doslovně, protože potom má klient sklon jít do odporu a když vidí, že ta postava ve filmu se chová třeba úplně stejně jako on, tak si řekne, ale ne, teď já to vlastně dělám jinak a vlastně se brání tomu, aby na sebe nechal ten film působit. Ale pokud tam určité podobnosti jsou, ale není to úplně jedna ku jedné, takže dá se z toho filmu potom lecos odvodit, dají se tam najít nějaké vzorce chování, které se i pro běžný život daného klienta mohou ukázat jako velmi přínosné. A pak tedy následuje samozřejmě ten rozbor toho filmu mezi terapeutem a klientem. To jsem viděl, že v zahraničí občas probíhá, není to zdaleka tak rozšířená metoda jako třeba dramaterapie, kde klienti mohou sami přehrávat různé scény a tak, to je pochopitelně intenzivnější, ale i ta terapie filmem má v zahraničí své příznivce. U nás, teď jsem se na to poslední dobou nedíval, ale nejsem si vědom, že by se tomu někdo cíleně věnoval. Ale je to taková oblast, která by za prozkoumání rozhodně také stála.
0: Čili ten film může fungovat jako diagnostický prostředek pro psychologii nebo pro psychiatry?
1: No, vůči tomu bych byl opatrný, protože ty filmy, rozhodně film může posloužit v tom ohledu, že se můžeme dívat na film a můžeme sledovat, co s námi udělá a když si všimneme, že nějaká témata nebo nějaké momenty s námi rezonují víc než jiné, tak jak jsem hovořil o tom sebereflexivním prožitku filmu, tak to je něco, co určitě stojí za pozornost. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že filmy jsou primárně dramatické příběhy a veškeré diagnózy nebo veškeré psychické poruchy, které v nich jsou zobrazené, tak jsou velmi zkreslené a upravené pro dramatické účely. Čili pokaždé, když je někdo ve filmu označen, že je autista nebo má nějakou poruchu osobnosti a tak dále, tak vždycky vidíme jenom nějaký vyzobaný zlomek symptomů oproti realitě, a to takový zlomek, který, jak třeba víme z filmu jako Rain Man a tak dále, může vyvolávat velmi zavádějící dojem o tom, jak ta diagnóza ve skutečnosti vypadá.

0: Myslíte si, že ta vaše kniha může být užitečná nebo přínosná pro psychologii, případně psychiatry?
1: Určitě nechci říkat, že by ta kniha pro někoho nebyla užitečná. Myslím si, že už jenom to, že se psychologové dozvědí, jak vlastně může filmové médium působit na jedince, takže to je rozhodně něco zajímavého, s čím se dá potom v praxi pracovat, ale přece jenom tím, jak se ta moje kniha zabývá spíše filmovými postavami než reálnými lidmi a spíše filmovými diváky, což je takový kontext, ve kterém psychologové s lidmi většinou nepracují, tak právě proto si myslím, že ta kniha dává smysl spíše pro fanoušky filmu, případně třeba zájemce o ten film jako takový.
0: Podílíte se třeba, když o tom takhle mluvíte, nebo sledujete alespoň Festival na hlavu, který má vlastně ve vínku filmy s tematikou duševních nemocí a mentálních handicapů?
1: Před pár lety jsem se ho několikrát účastnil, ale přiznám se, že v posledních letech mi to časově nevycházelo, takže teď jsem od něj trochu poodstoupil, ale jinak je to rozhodně ten typ akce, který za mě velmi sympaticky spojuje tu psychologickou a filmovou sféru.
0: Vy jste zmínil výzkumy, které se týkají vztahu psychologie a filmu. Soudě podle vaší knížky takových výzkumů, knih, článků není málo ve světě, protože tam velmi často citujete.
1: Ano, je jich opravdu obrovské množství. Většinou se pohybují právě na pomezí filmovědných a ryze psychologických sfér, čili ono se to tak nějak trochu neúplně zjevně prolíná. Nejvíc je tam patrný vliv kognitivismu, který v 80. a 90. letech především byl v té filmovědné oblasti velmi dominantní. Dnes už trochu ustupuje, ale pokud se díváme na vyloženě ty sféry, které jsou pro z psychologického hlediska zajímavé, tak tam je ten kognitivismus stále dominantní. Ale řekl bych, že já jsem v té své knize se snažil postihnout poměrně pestrou škálu různých psychologických výzkumů, které se té sféry filmu dotýkají a i z toho je vlastně vidět, jak pestrá, rozmanitá a tím pádem i neúplně ucelená oblast to je.
0: Právě mám pocit, že ten výzkum nemůže být úplně jednoduchý, protože co člověk, to individuum, co se týče založení, povahy, vlastností, za prvé, za druhé, každý člověk se v jiných fázích svého života nebo v jiných fázích dne, týdne vlastně chová jinak, má jiné rozpoložení, jinou náladu. Co z těch výzkumů se dá opravdu zobecnit, co platí generálně? A pak ty výzkumy samozřejmě musí být parciální, neboť vlastně každý člověk je úplně jiný a jeden člověk je vlastně jiný taky v různých fázích.
1: Já osobně jsem vlastně takhle přistupoval i k té knize, že nepreferuju jednu nějakou větev myšlení nebo jeden proud, kterého bych chtěl být zastáncem, ale spíše mi šlo o to naťuknout spoustu různých témat, spoustu různých přístupů, jak se dá k tomu diváckému zážitku přistoupit. A taky jsem vlastně zvědavý, až čtenáři budou tu knížku číst, tak jsem zvědavý na ty čtenářské reakce, co z toho oni sami vyhodnotí, jakože je pro ten jejich divácký zážitek relevantní a co ne.
0: Když o tom takhle mluvíte, máte nějakou preferovanou čtenářskou skupinu, cílovku? Jsou to odborníci přes film, odborníci přes psychologii nebo léčtí milovníci filmu?
1: Určitě bych nejraději cílil na milovníky filmu, protože to je konec konců i sféra, ze které jsem zešel já, respektive ten můj zájem o film je podnícený právě tím, že mě filmy od mlada fascinovaly a zajímalo mě, jak vlastně fungují, jak je možné, že ty obrázky ve mně vyvolávají silnější emoce, než leckdy to, co zažívám v běžném životě. Takže určitě cílím na fanoušky filmu a jsem vlastně zvědavý, co tomu řeknou třeba studenti filmových věd nebo umění. Mám ambici, že by si z toho mohli vybrat nějaké pasáže, které by pro ně mohly být užitečné. Na druhou stranu není to nějaká ucelená učebnice, která by nějak přehledně nabízela jeden směr myšlení, ze kterého by následně šlo vycházet. Takže jsem právě zvědavý, jak na to různé čtenářské skupiny budou reagovat a co bude pro koho užitečné.
0: Říkáte filmoví historici, studenti, mám pocit, že minimálně poslední dvě kapitoly jsou určené především filmovým profesionálům, filmařům. Jak točit filmy, aby dosáhli účinku takového, jakého chtějí na diváky?
1: U těch posledních dvou kapitol, o kterých mluvíte, tak tam je to riziko toho, že po přečtení knížky nebo respektive po nabití těch vědomostí, které se týkají toho, jak na nás filmy mohou působit, takže se na to budou diváci dívat jinak a především, že ti filmoví profesionálové o těch filmech budou přemýšlet, trochu jinak. To se samozřejmě může stát, ale je to takový začarovaný kruh, že to, co v té knize popisuju já, tak jsou nějaké praktiky, které se reálně dějí a ať to filmaři rádi či méně rádi přiznávají, tak s většinou z nich řekl bych, že jsou obeznámení. Takže si myslím, že je dobré, abychom byli všichni tak nějak na jedné lodi, jak profesionálové, tak i diváci, a abychom věděli, co jsou ty konvence, které se využívají a s jakým účelem, a následně můžeme tedy přemýšlet, které ty konvence dávají smysl a vůči kterým má smysl se vymezit, nebo které už jsou třeba přežité.

0: Na druhou stranu, nepřeceňujete trošku vědomosti nebo znalosti těch psychologických aspektů tvorby filmu a neupozaďujete intuici? Přece jenom možná mnozí filmaři točí intuitivně podle toho, jak oni to cítí, nikoli podle toho, jak by to mělo působit na diváky.
1: To je samozřejmě otázka, na kterou bych také rád znal odpověď a doufám, že až si nějaký praktikující filmař tu mou knížku přečte, takže mi třeba řekne, jak s těmi poznatky, které tam jsou, pracuje, nebo jak s nimi doposud pracoval. Přiznám se, že netroufám si odhadnout, co všechno filmaři vědí a co ne. Typoval bych, že na filmařských školách se většinu z toho dozvědí, nebo aspoň k tomu nějak zlehka přičichnou, ale samozřejmě, nakolik to potom zakomponují do své praxe, to je těžko říct a rozhodně tu intuici jako takovou podceňovat nechci. Konec konců v té knize také několikrát mluvím o tom, že navzdory tomu množství výzkumu, které máme k dispozici, takže stejně je ta kinematografie a to filmové médium jsou zahaleny určitým tajemstvím, nebo stále je tam spousta bílých míst, kdy ty filmy na nás nějak působí a my s nimi nějakým způsobem pracujeme, ale stále nejsou úplně probádané ty mechanismy, jak přesně to funguje. Takže to, co v takovou chvíli můžu v té knize udělat, je jenom říct, že nějaký takovýhle fenomén existuje. Nejsme si úplně jistí, proč. Pár možných vysvětlení máme, žádné z nich není úplně stoprocentně věrohodné a je potom na čtenáři, ať už tedy z řad diváků nebo profesionálů, jak se k těm poznatkům postaví. Ale jak říkáte, sám jsem vlastně zvědavý na to, jak filmaři pracují s tou intuicí, protože to je samozřejmě z toho výzkumného hlediska takový strašlivě těžko uchopitelný aspekt.
0: Vy tam v té knižce vedle sebe, možná do protikladu, stavíte pojmy, jak film působí na nás a jak my působíme na film. Jaký v tom je rozdíl?
1: Tak podtitul knihy je, co s námi dělají filmy jako Psycho, Motr a Matrix. A ten podtitul je takový samozřejmě sugestivní, že co s námi dělají ty filmy, což už je taková lehce zastaralá představa z různých dekád 20. století, kdy se uvažovalo, že my jsme v zásadě bezmocní vůči tomu vlivu těch silných médií a především filmu. Tak takhle už se dnes příliš neuvažuje, ale přesto se filmu ta silná působivost upřít nedá, ale zároveň je potřeba brát do úvahy i tu druhou stranu, čili nás jako diváky, kteří už k těm filmům přistupujeme s určitými očekáváními, určitou osobní náladou, únavou, spoustou subjektivních proměnných, o kterých jste hovořil, že těžko nějak pak jednoznačně vysoudit, co ten daný divák s tím daným filmem udělá. Takže roli tam hrají oba tyhle aspekty. Filmaři se z mého pohledu, především v té mainstreamové hollywoodské tradici, snaží dosáhnout toho, aby ten divácký zážitek byl co nejvíce jednotný a předvídatelný. To znamená, abychom v těch chvílích, kdy máme cítit smutek nebo radost, tak abychom v nich cítili smutek a radost a aby ti filmaři to naše vnímání filmu ovládli. Ale zároveň samozřejmě do toho vstupuje spousta těch individuálních proměných jednotlivých diváků, kteří samozřejmě tohle uvažování nabourávají. Takže roli podle mě hrají oba dva tyhle faktory a já jsem se také v té knize snažil zahrnout jak ten divácký pohled, tak i ten vliv toho samotného média.

0: Tady kolem nás pobíhají děti, asi je to slyšet z kulisy rozhovoru našeho. Je zásadní rozdíl ve zpracování filmu dětmi a dospělými, neboli působí jinak film na děti a jinak zpracovávají děti film?
1: Tam je zajímavá věc, že dříve, jako třeba řeknu v 70. a 80. letech, se hodně uvažovalo tak, že děti vlastně těm filmům a tomu, co se před nimi hýbe za obrázky, vlastně téměř vůbec nerozumějí a nedokážou z toho nic moc vyvodit. Ale to byl takový důsledek toho, že ty výzkumy probíhaly takovým zvláštním způsobem, že když se výzkumníci ptali dětí, jak třeba funguje televize, a děti říkali, že v té bedničce pobíhají ty postavičky, tak se jim ti výzkumníci nepřímo vysmáli a označili ty děti, že tomu vlastně vůbec nerozumí. Ale přiznejme si, kolik z nás dospělých dokáže uspokojivě vysvětlit, jak fungují všechny ty chemické a fyzikální procesy, procesy ohledně promítání filmu v kině nebo sledování filmu v televizi. Takže v posledních dekádách se ukazuje, že děti vlastně těm vyprávěným příběhům rozumějí mnohem lépe, než jsme si mysleli dřív, a poměrně rychle už v útlém věku se dokáží naučit leckteré filmařské konvence, ale které prvky, které potom filmaři mohou používat. Takže tam pak největší překážkou tomu porozumění je, že děti třeba neznají to, o čem ten film je. Například, když je to film o lakírníkovi, tak děti samozřejmě neví, kdo je lakírník a jak přesně pracuje, a tak se k té postavě nedovedou vztáhnout. Ale když to jsou právě příběhy o zvířátkách, která někam jdou a potřebují nalézt kamarády, aby si jejich pomocí zvládli nějaké překážky, tak to jsou takové jednoduché a snadno napojitelné příběhy, které chápou už klidně tříleté děti. Takže vlastně s tím porozuměním filmů dětmi bych se nebál, že i malé děti opravdu zvládnou rozumět mnohem více příběhům, než si myslíme.
0: Jsou principy nebo ty záležitosti psychologicko-filmové podobné u televizních formátů, jako je třeba seriál, reality show a filmu, který se promítá v kině, nebo jsou úplně jiné?
1: Řekl bych, že z hlediska té samotné filmové řeči, to znamená nějakých jednotlivých stylistických postupů, jak udržet diváckou pozornost, tak tam až tak velké rozdíly nejsou. Spíše bych viděl rozdíly v tom samotném produkčním zázemí. Takže například, když víme, že seriál nebo reality show bude mít x epizod po několika desítkách minut a je potřeba to napětí a dějové zvraty dávkovat takovým způsobem, aby divák byl samozřejmě na konci každého dalšího dílu napjatý, co se bude dít dál, a měl tím pádem motivaci se podívat i na další epizodu, tak je to takový jiný rytmus vyprávění než na poli toho 90 nebo 120 minutového filmu, který přece jenom z hlediska narrace respektuje ta pravidla trochu jiná.

0: V té vaší knize moc hezky vysvětlujete, proč je zážitek z návštěvy kina a shlédnutí filmu v kině příjemnější pro diváka i vnitřně, než když něco sleduje v televizi nebo na monitoru počítače.
1: Ano, jde tam především o ten technologický rozdíl mezi promítáním filmu v kině a sledováním filmu nebo seriálu na televizi nebo na počítači, a to, že televize a počítač vlastně to světlo vyzařují k nám, jako k divákovi, zatímco když se v kině díváme na plátno, tak na to plátno je promítán ten obraz, takže my vlastně vidíme až jeho odraz a není to až tak náročné na oči a i díky tomu dokážeme třeba sledovat 3hodinový film mnohem s nás, než doma na gauči.
0: A to si asi divák uvědomuje podvědomě, asi to neví takhle dopředu.
1: To si neuvědomujeme, ano, ano. To je něco, co až ve chvíli, kdy nás u té televize začnou po nějaké době bolet oči, i třeba kvůli tomu, že si samozřejmě nedokážeme to světlo v místnosti a další prvky nastavit tak precizně, jak jsou nastavené v kině, kde přece jenom mají kinaři více než letou praxi v tom, jak to prostředí uspůsobit, aby pro diváka bylo co nejpříjemnější, nejpohodlnější, nejvíce vtahující a zároveň nám umožnilo co nejlépe se tedy ponořit do toho zážitku.
0: Pomůžou pro ten psychický vjem brýle s filtrem modrého světla, nebo je to jenom takové malé šidítko?
1: Podle mě je to trochu takové šidítko, které hlavně trochu zkresluje barvy, takže potom u některých filmů, u kterých je ta tonalita velmi důležitá, tak tam můžeme, když se potom o tom filmu budeme bavit s někým, kdo ho viděl v těch barvách, tak jak by to mělo být promítané například v kině, tak potom zjistíme, že tam můžou být poměrně výrazné rozdíly oproti tomu, co jsme viděli my. Takže je to asi lepší než nic, skoro, jestli nás bolí oči často ze sledování filmů doma na televizi nebo na počítači, ale přece jenom bych doporučil tradiční návštěvu kina.
0: Vy v té knižce pracujete s mnoha filmy, ale jako 3 zásadní referenční používáte snímky Kmotr, Psycho a Matrix. Jsou to filmy, na kterých se dá všechno, o čem v té knižce mluvíte, vysvětlit?
1: No úplně všechno ne. Hledal jsem, jaké filmy by pro ty moje účely mohly být užitečné. Nakonec jsem zvolil tyhle 3 filmy, jednak z důvodu, že mi šlo o nějakou pestrost z hlediska kinematografických tradicí, dekád, žánrů, toho, jak se v těch filmech pracuje s postavami a tak dále. Rozhodně vždycky, když byste měl vybrat třeba 3 filmy, které budou co nejlépe zastupovat rozmanitost kinematografie, tak si podle mě vždycky vylámete zuby, že zjistíte, že ta kinematografie je vždycky mnohem, mnohem bohatší, než jak můžou 3 filmy zobrazit. Ale zrovna v těchhle mi přišlo, že se tam dá těch jevů ilustrovat dostatečně velké množství, aby to dotáhli až do podnázvu knihy.
0: Jsou to současně filmy, které máte rád? Matrix, Psycho a Kmotr?
1: Rozhodně ano, protože v rámci příprav téhle knihy jsem se na ty filmy musel opakovaně vícekrát podívat, abych si ty klíčové pasáže, které potom budu chtít použít pro analýzu nějakých dílčích jevů, tak abych si je oprášil. Takže to se samozřejmě přiznávám, že kdybych si zvolil filmy, které by mě nebavily nebo mi dokonce nějakým způsobem vadily, tak to bych si tu práci zbytečně zkomplikoval a znepříjemnil a to jsem dělat nechtěl.

0: Jak těžké pro vás bylo rozčlenit tu knihu do 6 kapitol? Tam je 6 základních kapitol, každá má samozřejmě nějaké podkapitoly, ty už ale v obsahu nejsou. Jak těžké bylo členění té knížky pro vás, jako pro autora?
1: Ta knížka nevznikala tak, že bych měl nějaký zastřešující nápad a už od začátku, abych věděl, jaké bude výsledné členění a co všechno chci v těch jednotlivých kapitolách říct, ale vznikala spíše od spodu, od jednotlivých dílčích informací, na které jsem tak v průběhu let narazil a které mi přišly zajímavé a podnětné a u kterých jsem si říkal, že by podle mě dávalo smysl se o ně podělit i s dalšími lidmi. Takže následně jsem to všechno tak různě dával vedle sebe, přes sebe a tak dále, až z toho ve spolupráci tedy s lektorem Radomírem Douglasem Klokešem, který se především v otázkách struktury knihy, v čemž je mnohem zdatnější než já, tak v tom se velmi angažoval. Takže nakonec z toho vykrystalizovalo takovéhle rozčlenění do 6 hlavních oblastí, které vlastně, právě jak jste říkal, tak v tom obsahu už potom nejsou zdůrazněné ty jednotlivé podkapitoly, protože já jsem to tak bral, že v rámci těch jednotlivých kapitol potom šlo o takové leckdy meandrující vyprávění nebo zdůrazňování toho, co mě osobně přišlo důležité, spíše než nějaký vyloženě ucelený systematický výklad, že ve vnímání filmu všemu porozumíme od A do Z tímhle způsobem, to samé z hlediska porozumění filmu, filmovým průletu, některými filmovými žánry a tak dále. Takže k nelibosti mého lektora jsem nechtěl ty kapitoly pojmout takhle přísně systematicky, ale spíše jsem to pojal jako takové zmiňování a občasné záměrné zabíhání do slepých uliček na základě toho, co mně přišlo zajímavé a užitečné.
0: Jak o tom mluvíte, tak mě napadá, jak se občas říká o filmu, že vlastně výsledná podoba filmu vznikne ve střižně, tak výsledná podoba vaší knihy vlastně vznikla ve střižně, v uvozovkách.
1: Já bych řekl, nebo co mám tak zkušenost i ze svého okolí, tak bych řekl, že většina knih vzniká tímhle způsobem, že se na začátku napíše nějaký hrubý text a ten potom už k mému neštěstí musí procházet dalšími a dalšími editacemi, zpřesňováním, promazáváním a tak dále, aby ten výsledek dával smysl nejenom mně, tak jak jsem ho na začátku napsal, ale i čtenářům, pro které je ta kniha nakonec určena především.

0: Na druhou stranu, ale v té knize krásně říkáte, že ten výsledný dojem na psychiku člověka závisí na součtu různých faktorů, nejenom samozřejmě na střihu, ale taky na nasvícení, na kameře, na nasnímání, na hereckých výkonech, vůbec na tom, jak jsou ty postavy napsány. Těch faktorů, které ovlivňují tu naši psychiku a vnímání toho filmu, je vlastně více.
1: No a to je právě to, co nakonec zajistí, jestli se nám ten film bude líbit, protože stačí, aby některé složky toho filmu byly sice promyšlené, zajímavé, fungující, ale jiné, aby byly vlastně odfláklé, nedotažené nebo plné chyb, a už to z mého pohledu pokazí i dobrý zážitek z toho, co na tom filmu fungovalo. Takže právě to, když se podaří ty jednotlivé složky toho filmového stylu sladit do takové míry, že potom divák odchází s nějakým pocitem, že vlastně viděl něco, co tak do sebe zapadlo, kde mu filmaři předložili koherentní svět s postavami, kterým rozuměl a na které se šlo napojit. Do toho ten film nějakým způsobem hezky nebo poutavě vypadal, byl důstojně ozvučený a tak dále, tak ve chvíli, kdy tyhle složky do sebe zapadnou, tak pak je mnohem, mnohem vyšší šance, že ten film označíme jako dobrý nebo vyloženě zdařilý.
0: To znamená, i ve chvíli, kdy jsou dobře sešity švy nebo dobře sešity mezery, vy tam máte krásný text, ne příliš dlouhý, ale půvabný, o tom, že dobrý film vznikne taky, když se dobře zašijí švy. A taky v té knižce máte větu, že filmy nás mají v hrsti. Co všechno tím myslíte, jak moc a čím vším nás filmy mají v hrsti?
1: Tím mám na mysli to, jak jsem mluvil o tom, že přestože existuje obrovské množství dílčích výzkumů i takových rozmáchlých teorií, které se snaží vysvětlit náš vztah k tomu filmovému médiu, tak stále je tam spousta bílých míst, kterým nerozumíme a u kterých si můžeme jenom říct, že tenhle film na nás funguje, a moc vlastně nerozumíme proč. Takže je otázka, jestli to jsou otázky, nebo určitě to jsou otázky k dalšímu výzkumnému zkoumání, ale sám musím přiznat určité pochyby, nebo vlastně spíš doufám, že se nepodaří na tyhle všechny otázky uspokojivě odpovědět, protože mi přijde velmi takové lákavé, aby si ten film zachoval nadále i určitou magičnost a neproniknutelnost.
0: Dokážete si i vy, jako mimo jiné psycholog, zachovat tu nezávislost při sledování filmu, myslím to odbornou nezávislost?
1: Přiznám se, že ani ty znalosti o těch filmovědných a psychologických výzkumech mi ten zážitek z filmu zatím zkazit nijak nedokázali. A když je ten film opravdu zdařilý a ta akční scéna je natočena a sestříhána tak poutavě, nebo ta dramatická scéna je natočena tak smutně a jímavě, že u toho prožívám ty příslušné emoce, tak si vlastně ani nestíhám moc všímat toho, jak to ten daný filmař udělal, to možná až na několikáté zhlédnutí, až když se na to dívám takovým analytičtějším okem, ale na první dobrou se vždycky rád nechávám tím filmem unášet a sleduju, jestli ve mně vyvolává emoce, a když ano, tak to vlastně beru, že ten film nějakým způsobem dělá nejspíš to, co ti filmaři zamýšleli, a že tím pádem rozhodně stojí za pozornost.
0: Vy sám jste psychologii vystudoval, působil jste nebo působíte stále třeba aspoň okrajovou částí své činnosti, pracujete v časopise Psychologie dnes, jako klinický psycholog a pracujete jako klinický psycholog, jako terapeut třeba s filmem?
1: Ne, v žádné z těchto sfér nepracuju, nejblíže k psychologii mám v tuhle chvíli prostřednictvím časopisu Psychologie dnes, kde působím jako šéfredaktor, ale do reálné psychologické nebo psychoterapeutické práce jsem stále nenastoupil. Nechávám si to jako taková otevřená zadní vrátka, kdybych se k tomu chtěl ještě jednou vrátit, ale už řadu let mě baví a zajímají média a film a u toho asi ještě chvíli zůstanu.
0: A snažíte se do Psychologie dnes vnést třeba víc filmových témat nebo větší plochu pro film?
1: Já jsem tam před pár lety takovou filmovou rubriku měl. Stále zvažuju, jestli ji tam znova nezavést, ale zároveň se trošku v tomhle brzdím, aby se z té Psychologie dnes nestalo něco jako Film dnes. Takže spíše zatím dávám prostor jiným autorům a jiným tématům a uvidím, jestli výhledově o něco takového bude v časopise zájem.

Hudba Bernharda Hermana z filmu Alfreda Hitchcocka Psycho zakončila pořad s názvem Kino jako terapie nebo manipulace, který se svým hostem, psychologem a filmovým teoretikem Mojmírem Sedláčkem připravil a uváděl Tomáš Pilát. Co si Sigmund Freud myslel o starých mistrech a jaký názor měl zakladatel psychoanalýzy na moderní umění? O tom se dozvíme v pořadu Michaely Vrchotové.

0: 6. května před 170 lety se v Moravském Příboru do německy mluvící rodiny židovského obchodníka s látkami narodil chlapec. Pozdější rakouský lékař, neurolog a psycholog Sigmund Freud, který se do dějin 20. století nepřehlédnutelně zapsal jako zakladatel psychoanalýzy. Jeho učení neovlivnilo pouze obory psychologie a psychiatrie, ale mimo jiné také umělce a umění. V této souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, jak moc umění naopak ovlivňovalo samotného Freuda. Také o tom dnes budu mluvit s básníkem a spisovatelem, historikem surrealismu, zakladatelem a kurátorem galerie Art Brit Praha Jaromírem Tippltem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Učení Sigmunda Freuda bylo mimo jiné důležité právě pro surrealisty. Jaké inspirační zdroje v psychoanalýze nacházeli?
1: Ono to s tím učením Sigmunda Freuda není tak úplně jednoduché, protože on především byl klinický lékař, terapeut. On prostě provozoval praxi a nějak zobecňoval to, k čemu v rámci té praxe došel, co tam vypozoroval. Byly to odborné terapeutické hypotézy a ty nějakým způsobem doputovaly k surrealistům. Mimo jiné i proto, že André Breton například během první světové války působil jako psycholog. Podobně Max Ernst měl blízký vztah k psychologii, takže oni se nějak setkali s těmi myšlenkami, začali o nich přemýšlet, ale začali o nich přemýšlet, dá se říct, básnicky. Oni přenesli tu klinickou metodu do oblasti poezie a tím ji proměnili, dá se říct, k nepoznání nebo přinejmenším k nepochopení ze strany samotného Sigmunda Freuda.
0: Říkáte básnicky, přijímal teoretik surrealismu André Breton Freudovy teorie nekriticky?
1: On měl k Freudovi velký obdiv ještě předtím, než v Paříži vyloženě pod názvem surrealismus zahájili tu etapu, o které tady mluvíme, tak Breton v rámci své svatební cesty Freuda navštívil v roce 1921 a byl těžce zklamán. Jednak se setkal se starým nemocným mužem, Freud byl už v té době vážně nemocný, a bylo to setkání dvou světů, kdy ten obdiv mladého francouzského básníka se setkal s tím maloměšťáckým světem té ordinace. Breton o tom napsal samostatnou kapitolu v knize, která se jmenuje Ztracené kroky, Les pas perdus. A tam opravdu říká, že ten Freud není nějak okouzlující, že prostě nemá žádnou jiskru a že ta konverzace byla povrchní, že se ho Freud ptal na úplně banální věci týkající se Francie, říkal, jak mohou být mladí lidé šťastní a tak dál. Takže tohle to Bretona těžce zklamalo a myslím si, že se to potom projevilo i když se třeba k Freudovi vracel, asi nejvýznamněji se k němu vrátil v knize Spojité nádoby a tam ho v podstatě sice na mnoha stránkách citoval, ale zároveň ho obvinil, dá se říct, téměř z plagiátu. On řekl, že ve výkladu snů, což je základní kniha, kterou psychoanalýza vůbec začíná v roce 1900, Freud říkal, že to začalo 1.1.1900, tak v téhleté knize údajně podle Bretona Freud de facto přijímá myšlenky německého filozofa Folkelta, kterého neuvádí v seznamu literatury. Toho si samozřejmě Freud všiml, takže
0: reagoval
1: na to, vznikla mezi nimi korespondence v těch 30. letech a tam se tedy Freud přiznal, že vyloženě vůbec nechápe, co surrealismus je, co sleduje, a víceméně se od surrealismu distancoval.
0: Jaký vliv měly Freudovy teorie na dílo Maxe Ernsta? Vy jste ho před chvílí zmínil, Dalího nebo René Magritte.
1: Ten vliv je velmi mnohotvárný a složitý. Nejviditelnější z mého hlediska je to opravdu u Salvátora Dalího. Tam je potřeba říct si taky jednu důležitou věc, která se málo připomíná u surrealistů. Že surrealisté v podstatě ignorovali tradiční kategorie, ve kterých se pohybuje naše myšlení. Oni nepřemýšleli o malířství jako kategorii umělecko-historické, nepřemýšleli o literatuře, nepřemýšleli o teorii. Pro ně prostě to všechno byla jedna aktivita. Takže v případě právě Salvatora Dalího to nejsou jenom obrazy, které vypovídají o vlivu psychoanalýzy, ale jsou to jeho teoretické knihy, jsou to jeho básně, u nás poměrně málo známé. A Dalí rozvinul, řekněme, ten freudovský zájem o nepoznané úrovně reality, nebo málo prozkoumané úrovně reality, do vyloženě konzistentní teorie. On vytvořil teorii, která se složitě jmenuje paranoidsko-kritická metoda. Já bych řekl, kdybychom se vrátili k Freudovi, že možná třeba navazuje na Freudovu úvahu o chybných úkonech. Freud se mimo jiné zabýval tím, že se přeřekneme, uděláme nějakou chybu, místo jednoho předmětu vezmeme druhý a uděláme s ním úplně absurdní úkon. A většinou to vnímáme, že to jsou chyby, které nemá smysl se jimi zabývat. Když se potom v rámci té analýzy Freud těmito chybami zabýval, tak mnohokrát zjistil, že mají nějaký vztah k tomu, co ten člověk prožívá, co si nepřizná, co je zdrojem jeho emocí, ale zároveň je to pod nějakým závojem. No a tohle přesně zaujalo Salvatora Dalího, protože on se třeba v té paranoidsko-kritické metodě začal zabývat tím, proč se na něco díváme a vidíme tam něco jiného. Proč vidíme prostě dva předměty a najednou ani si to pořádně uvědomujeme, tam vidíme tvář. A on začal sledovat tuhle tu cestu metodicky, proto metoda, a začal malovat tím veristickým způsobem. Ani toto, řekněme, Freuda samotného tolik neoslovilo. Ono došlo k osobnímu setkání Salvatora Dalího a Sigmunda Freuda, bylo to v roce 1938.
0: To už musel být Freud, ale také docela věkovitý muž.
1: Nejenom věkovitý, ale opravdu trpěl těžkou zhoubnou nemocí, mnohokrát byl na to léčen a navíc k tomu setkání došlo po vlastně jednom z největších životních otřesů myslitelných vůbec, a to je po nucené emigraci. A k tomu setkání došlo v Londýně. Stefan Zweig, který to zprostředkoval, známý spisovatel, tak nenáhodou to popisuje v knize Svět včerejška jako setkání člověka, který už opravdu v té době, v tom roce 1938, Freud patřil ke světu včerejška. Freud už tedy i vlivem té nemoci moc nemluvil, tak pozoroval toho Salvatora Dalího a ten mu přečetl s velkým nadšením nějaký právě teoretický text o své paranoidsko-kritické metodě a ukázal mu obraz Metamorfóza Narcise. No a tam Freud zareagoval nikoliv na tu samotnou metamorfózu, na to téma obrazu, on zareagoval na techniku. Jemu se prostě líbilo, že Dalí to maloval velmi realisticky, že to promaloval do posledního detailu, že byl prostě veristicky přesvědčivý, že projevil to mistrovství, tu techniku. A tam se dostáváme k tomu základnímu paradoxu. Jak mohl Sigmund Freud pochopit surrealisty a expresionisty a celé moderní umění, když jeho vkus byl v podstatě zakonzervován někde v akademismu 19. století a byl velkým obdivovatelem antiky a Egypta.
0: Jak tuto reakci přijal Dalí?
1: Dalí mu se líbilo, že Freud pronesl jednu větu, že zatímco se na klasické obrazy dívá a zkoumá u nich to nevědomé, tak u Dalího má potřebu zkoumat to vědomé. Já nevím, jak to úplně pochopil Dalí, ale mně se zdá, že tam je velmi zajímavé téma. Freuda opravdu zajímalo, jak se na klasické oleomalbě, zabýval se třeba Leonardem da Vinčím a dalšími umělci, jak se třeba v té kompozici mohou nějakými drobnými detaily, stylizací, nějakými podobnostmi projevit věci, které nejsou tématem toho obrazu. Tématem toho obrazu je třeba nějaký světec nebo nějaká mytologická postava, ale když prostě poskládáte nějaké detaily, všimnete si nápadné anatomie nebo něčeho podobného, tak můžete začít číst trošku jiný příběh toho obrazu. A tohle Freuda zajímalo, protože se to podobalo nějakým způsobem jeho terapeutické metodě. Ale on sám uznával, že to není úplně korektní, protože v rámci té terapie se vždycky mohl toho člověka zeptat, jestli to, co ho napadá, je pravda, není pravda. U toho obrazu už jenom spekuloval. Ale každopádně prostě se díval na obraz tímto způsobem. A tam najednou Salvator Dalí přišel s obrazem, který skoro ilustroval nějakým způsobem témata, která se objevují v těch hypotézách freudiánských, téma třeba narcisismu, sebevzlížení a podobně. A Freud najednou prostě neměl ten prostor pro to, aby tam ještě hledal něco nevědomého, něco skrytého, protože tam se vlastně všechno odkrývalo. To byl takový až paradox surrealistů, že prostě oni chtěli odkrýt, co bylo možné. Takže on najednou řekl, já na ten obraz se nedívám z hlediska nevědomého, na to se dívám z hlediska vědomého. Z hlediska vlastně toho, jak jste to skonstruoval, nebo co tam můžu pochopit racionálně. Což je opravdu zajímavý moment.

0: Když dnes mluvíme o myšlenkových základnách surrealismu, tak vedle psychoanalýzy byl pro surrealismus důležitý také marxismus. Jak se a jak dlouho obě teorie v rámci uměleckého hnutí snášely?
1: Ta otázka je rozhodně zatížena tím, jak se na Marxa a marxismus díváme dneska, a je potřeba se oprostit od nějakého anachronismu, to znamená nerespektování toho, jak věci působily v určité době. A musím říci, že to propojení Freuda a Marxe je záležitost, se kterou se setkáváte ve francouzské filozofii 60. let nebo ještě i pozdější, že to není něco, co by si jenom tak jako Breton náhodou vyzkoušel a pak to pod vlivem nějakých okolností zahodil. Obecně Freud chtěl odkrýt skryté mechanismy v člověku, Marx chtěl odkryt skryté mechanismy ve společnosti. Takové ty věci, které jsou zakryty, Freud všechny ty nevědomé pohnutky, Marx všechno to vykořisťování, zneužívání, ty ekonomické vztahy. Tohle to se vlastně spojovalo docela dobře. Když to zobecníte do úplně jednoduchého modelu, tak budeme zároveň tedy rozkopávat ty zatuhlé vrstvy v člověku, a zároveň budeme rozkopávat i za tuhle vrstvy ve společnosti. Nakonec se ukázalo, že ta druhá cesta u surrealistů byl prostě omyl. Byla to politická naivita v době, kdy už opravdu ten komunistický režim ukazoval, že ta diktatura proletariátu, to znamená ta zdánlivě osvobodivá Marxová myšlenka, vede k naprosto příšerným důsledkům, tak v té době ještě nějakou dobu ti surrealisté drželi prapor, ale potom sami museli uznat. Na to byli přece jenom intelektuálové a básníci, že museli uznat, že to nebyla správná cesta. Surrealismus se vůbec nevnímal jako nějaký umělecký směr. Vždycky, když mám přednášky o surrealismu, tak první věc říkám, když si nezapamatujete nic jiného, tak prosím vás, surrealismus není umělecký směr. Potom je bohužel třeba jedna studentka přišla říct, že kvůli tomu málem propadla, protože paní učitelka trvala na tom, že je to umělecký směr, ale surrealismus se vlastně distancoval od umění jako takového. Surrealismus prostě považoval umění za buržoazní konstrukt, který drží tu tvůrčí aktivitu v nějaké kleci. Zatímco on sám sebe vnímá jako metodu poznání. Jako něco, co nám umožňuje, abychom lépe rozuměli tomu, co vnímáme, proč se nějak chováme, a nástroje pro metodu poznání v té době freudovská psychoanalýza a řekněme ten společensko-kritický marxismus fungovaly docela dobře.
0: A v tom, co jste teď řekl, tak tkví ten jistý despekt surrealistů vůči dějinám umění?
1: To je něco, co vlastně už jasně bylo formulováno u Bretona. Velmi ostře takto vystupoval Vratislav Effenberger po Karlu Taigovi, základní osobnost českého surrealismu, jak v teorii, poezii, tak i v organizační činnosti, tak Vratislav Effenberger byl velmi nesmiřitelný vůči dějinám umění, v určité disciplíně, která v podstatě se zajímá hlavně, řekněme, o takový jako estetismus, o, řekněme, formální vztahy, a vůbec nevnímá tu motivaci, kvůli které ty věci vznikly, protože surrealisté především vždycky chtěli být provokativní. Surrealisté se nespokojovali s tím, co skutečnost nabízela. V tom se zase můžeme vrátit k Freudovi. Freud vymezoval cosi jako princip slasti a princip reality, a surrealisté trvali na tom, že ten princip slasti samozřejmě ne úplně jako nekriticky a nekontrolovaně, ale přece jenom musí stát proti tomu principu reality, který nás vždycky omezuje. Takže proto chtěli být surrealisté vždycky provokativní. No a jak můžete být provokativní v rámci nějakých kategorií dějin umění, které vás zalijou konzervačními prostředky, pak vás umístí do aukční síně a tam si vás nějaký opravdu morálně pokažený miliardář může koupit, aby se s vámi těšil.
0: Pro surrealisty jsou vitríny příliš těsné do dneška.
1: A úplně přirozeně. A je to vlastně taky důvod, proč ještě vůbec o surrealismu mluvit, protože jinak by to opravdu byla už záležitost pro nějaké folklorní skupinky, které rády se oblékají do určitých obleků a říkají o sobě, že jsou něco, že jsou třeba surrealisté.
0: Říká Jaromír Tippelt. Pojďme se vrátit ještě do 30. let. Jak byly Freudovy teorie přijímány v českém surrealistickém prostředí té doby?
1: Já bych řekl, že mnohem nekritičtěji než u Bretona, protože my jsme měli v rámci té první organizace, to je taky velmi zajímavé, že surrealisté mají tu velkou potřebu organizovanosti, skupinovosti, která je opravdu deklarovaná, to znamená stvrzující podpisy pod nějakou ustavující listinou a podobně. Takže už v rámci tohoto prvního celku té skupiny surrealistů byl zastoupen Bohuslav Brouk, nadšený psychoanalytik, který opravdu tu Freudovu teorii velmi radikalizoval. Například to sexuální osvobození, to pro něj nebylo jenom připuštění nevědomých obsahů do vědomí, prostě v rámci nějaké analýzy, ale pro něj to byla skutečně věc, za kterou horoval. Manželství byla legalizovaná prostituce, snažil se prosadit volnou lásku a vystupoval velmi radikálně v tomhle směru. Zajímavé je, že potom byl podobně radikální v zavržení svých myšlenek. Byl vlastně jedním z nejostřejších kritiků surrealismu, potom vyjadřoval se s velkým despektem. O celé jednak historické etapě již se účastnil, ale o surrealismu jako takovém. Takže...
0: Ale už v té době, kdy publikoval své práce, které se vztahovaly k surrealismu, tak on sám byl velmi kritizován levicovými oponenty.
1: Nazvěme to přímo komunistickými oponenty. Komunistická morálka nikdy nesměřovala úplně k nějakému anarchistickému provozování volné lásky. Naopak v tomto směru se komunismus ukázal jako jedno z nejprudérnějších hnutí. Ano, Bohuslav Brouk byl velmi radikální. Myslím si, že stojí za to, abychom tady mezi těmi velkými levicovými osobnostmi, které byly průvodci surrealistů a nějakým způsobem rozvíjeli jejich myšlenky, abychom tady nezapomněli jmenovat Záviše Kalandru, filozofa, teoretika, člověka opravdu s velkým rozhledem, který provázel ve 30. letech André Bretona a Paula Eliara po Praze, protože uměl skvěle francouzsky, mimo jiné. To byl člověk, který opravdu byl schopen promýšlet třeba otázky psychoanalýzy a i otázky filozofické s tím spojené do velkých hloubek. Záviš Kalandra bohužel se proslavil jako jeden z obviněných v procesu s Miladou Horákovou. Byl to takový ten nejnenáviděnější člen té uměle vytvořené skupiny a tehdy mělo to takovou smutnou dohru, že o jeho omilostnění se snažil velmi aktivně André Breton a velmi marně se o něj snažil u svého bývalého přítele Paula Eliara, básníka a v té době komunistického funkcionáře ve Francii, který právě jakoukoliv pomoc obviněnému Záviši Kalandrovi naopak vyloučil. Myslím si, že by opravdu bylo nespravedlivé tady nezmínit v rámci toho tématu psychoanalýzy a surrealismu v české kultuře právě tohleto jméno Záviš Kalandra. Když se vrátíme k vaší otázce, velmi proklamativně, jak už to odpovídalo jeho povaze, se vyjadřoval Vítězslav Nezval, který napsal i studii v roce 1936 o Sigmundu Freudovi a co pro nás znamená Sigmund Freud. Vítězslav Nezval byl nadšenec, takže pro něj všechno, dá se říct, když to přeženeme, začínalo a končilo výkřikem, ať žije Sigmund Freud. Každopádně, co je zajímavé, že Vítězslav Nezval do Máchovského sborníku ani Labuť, ani Luna napsal stať, ve které velmi psychoanalyticky v rámci takových těch kategorií, třeba kastrační komplex a podobně, interpretuje Máchovy texty, interpretuje Kata, interpretuje Máj. A jistě, že nemůžeme opomenout, kolik zájmu o nevědomí v různých podobách se o nevědomí a sny objevuje u Štýrského, to a Jan.
0: Když zmiňujete Jindřicha Štýrského, on v roce 36 publikoval článek Psychoanalýza u nás. Jak moc využíval právě on psychoanalýzu a teorie Sigmunda Freuda pro svoji literární a výtvarnou tvorbu?
1: My víme, že jedno z velkých zásadních témat bylo u Jindřicha Štýrského téma snů. Že si sny zapisoval. A potom kniha snů, podivuhodná kniha, kde se zápisy snů mísí s kresbami, kolážemi.
2: Sen o alabastrové ručičce. 25.5.1928. Utíkáme ze zahrady, je s námi paní Jansová, je večer. Někdo nás pronásleduje. Jsme v pokoji, rychle chci zavřít okna a křičím, aby také běželi zavřít okna ve vedlejším pokoji. Oběma rukama odstraňuji současně dráty, jimiž jsou okna upevněna, aby je vítr nezavíral, když tu vidím, jak se z keře, který roste těsně u domu, vysune bílá křehká ruka a zadrží levý díl okna, zabraňujíc mi okno zavřítí. Potom běžím k druhému oknu, které lehce uzavírám, a také z vedlejšího pokoje mi hlásí, že jsou okna zavřena. Oddechnu si a říkám Emílii, to byla jistě alabastrová ručička. Sen o motýlech. 1932, skoro tentýž sen z roku 1937. Ležel jsem na mezi v trávě. Náhle pozoruji, že se kolem mne snášejí na květiny motýly, běláskové, kteří měli tělíčka propíchaná dlouhými špendlíky, jako by byli uletěli z nějaké sbírky. Než jsem si to uvědomil, přiletěl najednou celý roj motýlů. Sesypali se mi na ruce a obličej, až jsem byl jimi celý obalen, a popíchali mě špendlíky. Probudil jsem se bolestí a taky byli by mě udusili.

0: a rodinou, v podstatě největším terčem útoku surrealistů. To téma snu opravdu nacházíme v dobových prózách. Já jsem se hodně zabýval pozapomenutým spisovatelem spod Krkonoší Josefem Kocourkem, ten třeba v knize Srdce, tam jsou celé dlouhé snové pasáže. Mnohé jeho povídky, si nejste jista, jestli je to povídka nebo záznam snu.
1: Ještě mě napadá kniha Štýrského, kniha vedle jeho knihy snu Emílie ke mně přichází ve snu, což jsou vlastně Štýrského fotomontáže, doplněné texty. Předmluvu k této knize napsal právě Bohuslav Brouk a tam se setkává Eros se smrtí, což je vlastně možná také freudovské téma.
0: No určitě to téma Eros a Thanatos, to znamená dva póly v lidském vědomí, přišlo u Freuda, řekněme, po nějakých 20 letech jeho rozvíjení toho, čemu říkal psychoanalýza. Velkou úlohu v tom hrála první světová válka. A myslím, že jsme teďka v době, kdy tomu můžeme začít znovu rozumět. Dlouho to byla taková kapitola jako z dějin, ale teď, když vidíme, co je válka a dokážeme si představit už lépe, co to znamenalo do té války třeba narukovat a bojovat v ní, vidět umírat ty nejbližší, tak vlastně pod vlivem války si Freud uvědomil, že není jenom princip slasti, ale že jsou lidé konfrontováni s nějakým ještě odlišným pudem, který vlastně stojí možná v protikladu vůči tomu pólu radosti nebo slasti. A to právě pojmenoval Thanatos. A samozřejmě celá generace, o které tady mluvíme, to je generace mladých lidí zničených a zdrcených, přeskládaných první světovou válkou. Všichni surrealisté nějakým způsobem tou první světovou válkou prošli. Takže tahle zkušenost se objevuje i u českých surrealistů, kteří jsou trošku mladší, ale pořád je to generace, která přímo zažila válku. Bylo by div, kdyby se tenhle ten pól Thanatu, potom se mluvilo o agresivním pudu v člověku, kdyby se v tom světě básníků, jako byl Štýrský, ale i Vítězslav Nezval má tuhle polohu, kdyby se neprojevil.
2: Sny o hadu a podivuhodné hrušce 1925 až 1930. V polospánku i ve snech mě často pronásledoval had rozpáraný řezem, vykuchaný a bez vnitřností. Někdy to byl had, jenž neměl konce jako článek řetězu. Někdy had, jenž neměl hlavu. Často jsem se probudil s hrůzou, protože jsem ho měl stočeného kolem krku. Škrtil mě, ale byl to dotyk, který mi nebyl odporný, při kterém mi bylo dobře. Objevoval se v rozmanitých scenériích a současně s ním se někdy objevovala hruška. Říkal jsem jí podivuhodná hruška. Jsem přesvědčen, že ty dva zjevy spolu souvisely. Sny o dvou hádcích 1934. Později hruška zmizela a místo hada se mi objevovali dva hádci. Tančili přede mnou, někdy se i líbali. Jeden z nich byl zelený a druhý červený. Pak hádci zmizeli z mého spánku.
1: Mezi lety 30 až 33 Štýrský vydává erotickou revue, v níž uveřejňuje některé surrealistické texty a ankety o lásce, ale současně také zakládá erotickou edici 6-9, v níž publikuje Sádovu Justýnu své a právě Nezvalovy texty. Děje se tak pod vlivem Freudovy teorie sexuality?
0: Určitě se to neděje bez vlivu k Freudově teorii sexuality. Zároveň neopomíjejme určitý aspekt velmi pragmatický. Ti lidé, o kterých tady dnes mluvíme, jako o velkých jménech z dějin literatury a umění, byli často chudí jako kostelní myši a opravdu neměli to lehké v takovém tom každodenním přežití, to znamená hledali cesty, které by mohly jim trošku přilepšit i v tomhle smyslu. Takže já si myslím, ano, samozřejmě rozhodně nepopírejme tam vliv Sigmunda Freuda, ale nepopírejme tam i vliv úplně obyčejné lidské záliby v pornografii.
1: Už jsme zmínili Toajen. Toajen velmi zasáhla smrt jejího uměleckého partnera Jindřicha Štýrského. S odkazem právě na ní maluje obraz na zámku Lacoste. ve kterém se inspirovala osobností Markýze de Sade, autora kontroverzní knihy 120 dnů Sodomy a jeho zámku La Coste. Zámek navštívil v roce 32 právě Jindřich Štýrský. Pořídil tady sérii fotografií, které malířce pro obraz posloužily jako volná předloha. Ve svém textu Život Markýze de Sade Štýrský dokonce souhlasně připomíná, že francouzští surrealisté v Markýzovi viděli jednoho z nejpozoruhodnějších géniů své doby a předchůdce Sigmunda Freuda. Můžeme ten obraz, který Toyen namalovala, připomenout?
0: Je to velmi působivé dílo, mimo jiné, protože se tam objevuje šelma, takový zneklidňující prvek, který těmi ostrými čelistmi a takovým nebezpečným pohybem, takovým tím prosmíkáním v té zdi vlastně vyvolává znepokojení. To je samozřejmě velmi silné dílo a jistě, že Markýze de Sade vedle Comte de Lautréamont, vedle autora Maldororových zpěvů, patřil mezi takové temné světce, použiju kontroverzní výraz v kontextu surrealismu, ale mezi postavy do té doby zavržené, přehlížené, ke kterým se surrealisté přihlásili právě pro jejich provokativnost. To, že by Markýze de Sade byl předchůdcem Sigmunda Freuda, by sám Sigmund Freud s velkým nadšením asi nepřijal. Opravdu o tom, jakým způsobem byl poplatný té vídeňské společnosti, přes všechno šokující, co té vídeňské společnosti ukázal, přes to, že prostě šokoval faktem, že děti mají sexuální život, že dochází i ke zneužívání v rámci rodin, což bylo velmi kontroverzní téma, kterému na nějakou dobu i pokazilo kariéru, tak navzdory tomu všemu ta Freudova morálka, morálka otce šesti dětí, který svou klinickou praxí živil velkou rodinu, včetně služebnictva, to se myslím, že se Sadovým světem dá propojit jenom s velkou licencí.

0: My v dnešním rozhovoru cestujeme časem v obou směrech. Vraťme se teď do doby po druhé světové válce, do našeho prostředí. Vy už jste zmínil Vratislava Effenbergera. Jaké další umělce surrealismus v té době u nás oslovoval?
1: Vratislav Effenberger patřil už k básníkům, kteří vyzrávali v době druhé světové války, to znamená, je to už jiná skupina lidí a jeho, dá se říct, generačním kolegou, někdy souběžcem, někdy protichůdcem byl básník z takzvaného Spořilovského okruhu Zbyněk Havlíček. Zbyněk Havlíček to s psychoanalýzou myslel opravdu vážně. Byl nakonec profesí klinický psycholog, pracoval s duševně nemocnými a v rámci své práce se Freudem zabýval velmi prakticky, přednášel o psychoanalýze pro své kolegy. A to bylo v době, která byla pro psychoanalýzu velmi problematická, protože zase nezapomínejme na dobový kontext. Druhá světová válka, nacistická okupace znamenala naprostý zákaz surrealismu. To bylo zvrhlé umění. Štyrský umírá v této atmosféře, to Jan pracuje v skrytosti. Jindřich Heisler, básník, který s nimi byl propojený, tak se vyloženě musel skrývat, protože byl i žid. Takže v téhleté době se začít zajímat o surrealismus bylo i ohrožující skutečně na životě. Přesto se ti básníci jako Effenberger a Havlíček nechali natchnout a po roce 1948 přišlo v rudé barvě to samé. Surrealisté se ocitali v Kladbě, už jmenovaný Záviš Kalandra byl popraven a v téhleté atmosféře ani surrealismus, ani psychoanalýza nebyly ničím vítaným. To, že pro Zbyňka Havlíčka to byla taková fascinace, to bylo navzdory té době, navzdory režimu, ve kterém vystupoval. Čili Zbyněk Havlíček je úplně základní postavou, když se bavíme o vlivu Sigmunda Freuda na českou poezii, český surrealismus druhé poloviny 20. století, umírá na konci 60. let. A v té době už ovlivnil dalšího básníka, také náležícího k surrealistickému okruhu, ale zase o generaci mladšího, Stanislava Dvorského. A Stanislav Dvorský potom v 70. letech zase v další době, která přinesla odmlku a izolaci, tak se těm tématům freudovským, tématu nevědomí, věnoval ve svých odborných textech. I se to odráželo v jeho poezii. No a když budeme tuto linii sledovat dále, tak zase Stanislav Dvorský a Zbyněk Havlíček ovlivnili o generaci mladšího, už mého vrstevníka, básníka Romana Tellerovského, který zase šel do té psychoanalýzy velmi prakticky. Stal se vlastně profesí psychoanalytikem a píše zároveň texty básnické a zároveň píše odborné studie věnované psychoanalýze.
0: Když se vrátíme ještě do roku 69, tehdy vyšlo kolem právě Vratislava Effenbergera první vydání surrealistické revue Analogon. To další mohlo vyjít až v roce 90. Analogon vychází dodnes. V podtitulu má uvedeno surrealismus, psychoanalýza, antropologie, příčné vědy.
1: Strukturalismus ještě. Surrealismus, psychoanalýza, strukturalismus, antropologie a příčné vědy. To není, že bych to měl takhle naučený, ale jedno číslo Analogonu z roku 1992 leží přímo přede mnou a je to tematické číslo. Surrealisté už od toho prvního čísla Analogonu se vždycky věnovali nějakému vybranému tématu a toto tematické číslo 9 vyloženě nese titul Pohledem psychoanalýzy. Z něj jsem to citoval.
0: Moje otázka byla, zda současné surrealisty psychoanalýza stále zajímá, evidentně tedy ano.
1: Evidentně ano, ten podtitul psychoanalýza nikdy z Analogonu nezmizel. Já když tady vezmu jenom další číslo, které vyšlo v roce 2011, to téma je už tady zmíněné, Eros a Thanatos. Takže ano, určitě psychoanalýza je dodnes přítomným tématem surrealismu.
0: Mluvíme-li o Freudovi, o psychoanalýze, tak bychom neměli minout mediumní umění.
1: Děkuji za tuhle otázku, protože tím se vracíme k tomu základu, tady se vracíme k samotnému principu. Surrealisté v té první definici André Bretona se vlastně chtěli zabývat, on tomu říkal, skutečný průběh myšlenky. To znamená ne to, co si připravíme, jakože budeme říkat, ale to, co nám opravdu běží v hlavě a co vyjadřuje nějakou realitu, kterou si třeba nechceme přiznat nebo si ji zakrýváme. A proto, aby odkryli skutečný průběh myšlenky, se jim právě velmi hodila ta freudovská psychoanalýza, protože Freud pracoval metodou takzvaných volných asociací. Položil toho pacienta, toho analyzovaného, a nechal ho spontánně sledovat nějaké asociace, poslouchal ten vývoj a sem tam k tomu něco poznamenal. To znamená, že skutečně nechával probíhat myšlenku. To byl ten skutečný průběh myšlenky do těch koutů, které vás nenapadly. A tohle to si realisty zaujalo, ale zároveň si uvědomovali, že k tomu pomáhají i určité metody z úplně opačné strany, vzdálené vší klasické vědě, medicíně, a to ze strany spiritistů. Protože spiritisté používali mimo jiné něco, čemu říkali automatické psaní. Oni to používali opravdu překvapivým způsobem. Je to vlastně pro nás, kteří se na to díváme zvenčí, kteří to neprovozujeme, opravdu až šokující. Ruka položená na trojnožku, na které je tuška, je schopná samovolně psát ucelené věty, které vypovídají o něčem. Není to jenom nějaký slovní zmatek. A děje se to kolikrát třeba i bez přímé účasti toho člověka, který je tím médiem. Může to být mladá dívka, která si s někým povídá, mezi tím její ruka píše. Jo. Tak to oni věděli, že tahle ta praxe existuje, takzvaná écriture automatique, automatické psaní, a oni tuhle tu praxi přejali. Je trošku pozměněně, už nepoužívali ty trojnožky, ale snažili se zapisovat, co jim přijde opravdu na mysl. To je základní dílo surrealistů André Bretona a Filipa Supolta, Magnetická pole, vydané v roce 1922. Tam se nikdy neví, jestli surrealismus datovat právě od toho roku 22 nebo od roku 24, kdy vznikla skupina. Tak tohleto dílo využívá to automatického psaní, to sledování toho, co se opravdu děje, bez nějakých korektur, bez opravování škrtů a podobně. Ale surrealisté, kteří, jak už jsme tady řekli, byli zároveň marxisté, to znamená hlásili se k dialektickému materialismu a rozhodně nepředpokládali tedy nějaký svět mrtvých, který k nám promlouvá, tak využili toho, že Freud vytvořil tu teorii nevědomí a vlastně použili k vysvětlení toho, co se děje v tom spiritismu. Použili toho, že se přestalo médium rozdvojovat, protože médium v tom klasickém spiritistickém modelu byla nějaká osoba, která žila nějaký svůj běžný život a pak najednou začala promlouvat a skrze ní promlouvala nějaká jiná osoba. To znamená, máme tady dvě osoby, které se nějakým způsobem střídají ve stejných ústech. A surrealisté na základě těch freudovských modelů došli k tomu, že to vlastně nejsou dvě osoby, že to je jedna osoba, která jenom promlouvá jednou vědomně a jednou nevědomně. A ten kontakt přes to automatické psaní nebo automatické kreslení André Masona například, najednou díky tomuto sjednocení můžeme zapomenout, alespoň surrealisté na to zapomněli, že existují nějací, měli by existovat nějací mrtví, kteří k nám mluví. A díky tomu mohli ty medijní techniky využívat. Proto i medijní umění bylo velmi často zmiňováno v textech André Bretona. On byl velký obdivovatel třeba francouzských mediumních malířů a proto i ze strany českých surrealistů byl v 90. letech opravdu velký zájem o znovu objevené kresby českých médií, spiritistických, konkrétně z Podkrkonoší nebo z Moravy, ze Slezska. Zájem, který byl reprezentován básnířkou, výtvarnicí, teoretičkou umění a členkou surrealistické skupiny Alenou Nádvorníkovou.
0: Povězte mi, v čem tkví tajemství dlouhověkosti českého surrealismu?
1: No, já myslím, je to unikátní záležitost. Vždycky říkám, jak šokováni jsou moji zahraniční přátelé, když je provádím Prahou a v Řetězové ulici takhle ukážu na kavárnu Montmartre a říkám, tady se každý čtvrtek u stolu štamgastů schází surrealistická skupina. Teď prostě všichni, kteří si myslí, že surrealismus, když už tak skončil smrtí André Bretona v 60. letech, tak najednou jako vy tady máte surrealismus, jo? Tak taková jako až nedůvěřivá otázka, co to tady provozujeme za folklor. Ale ten český surrealismus je takto dlouhověký díky tomu, že se, teď se můžeme vrátit freudovskému pojmu, že se opravdu velmi tvrdě potýkal s principem reality. A to tvrději než ti Francouzi. Řekněme v tom francouzském kontextu, v tom pařížském kontextu kulturním, prostě surrealismus se potýkal s tím, že najednou už nebyl módní, že přišel módní existencialismus a zájem o surrealistickou tvorbu upadal a dostávali se na okraj, měli ekonomické problémy, řešili si problémy klasicky spojené s úspěchem a neúspěchem v kapitalistické nebo buržoázní společnosti. Ale čeští surrealisté se opravdu potýkali i s hrozbou věznění, se zákazy, s umlčováním, desetiletým, dvacetiletým umlčováním. A oni na to reagovali tím, že ten surrealismus proměnili. Oni ho proměnili k nepoznání. Ta klasická představa, že surrealismus je vlastně plus minus Dalí a Max Ernst, případně pár dalších kolem, takže budeme sledovat, jak se tam roztékají hodiny, hoří žirafy a ze stehna nám vycházejí šuplíky. Tohle tu představu vlastně surrealisté čeští úplně pozměnili. Dá se říct, že někdy jsou naopak velmi krutí realisté, můžeme použít dokonce i pojem Egona Bondyho, totální realisté, že se skutečně přestávají zabývat nějakými snovými zámky a začínají se dívat na tu absurditu, která opravdu prostupuje ten každodenní život, nebo prostupovala třeba ve stalinské době. Ve stalinské době už nebylo potřeba hledat nějaká monstra ve fantazii, že ta monstra byla všude kolem. To třeba známá fotografie Emily Metkové Maldoror, že, která zachycuje reklamu na ulici, celá ta komunistická propaganda, ty stalinské absurdní rituály. To byly fantomy, to byly přízraky, které stačilo už jenom pozorovat, reálně popisovat. A Vratislav Effenberger, který byl asi nejdůslednější třeba v té cestě převádění těch každodenních scén do literárního tvaru ve formě scénářů, tak když se podíváte na jeho scénáře z doby reálného socialismu, tak to jsou každodenní rvačky ve frontách, absurdní scény z nějakých plováren a věci, které byly součástí reality. A jenom něco tam je, jsem tam malinko posunuto, pozměněno, ale máte před sebou velmi tvrdý obraz toho, čemu on říkal surovost života a cynismus fantazie, tak to je tajemství dlouhověkosti. Tam, kde ti surrealisté na západě pořád plus minus variují Salvatora Dalího, tak ti čeští surrealisté ukázali, že surrealismus není žádný umělecký směr, že nemá žádné pevné stylistické zákony, ale že to je proměňující se strategie.

0: Jak už jsme naznačili, vztah a vztahování se Sigmunda Freuda k výtvarnému umění je komplikovanější a nelze ho odbýt jednoduchým konstatováním, že ho umění oslovovalo. Vzhledem k jeho sbírce antických váz a jiných drobných uměleckých předmětů vytvořených umělci například starověkého Egypta či Mezopotámie, které jsou dnes vystaveny ve Freudově pietně uspořádané londýnské pracovně, si však můžeme být téměř jisti jeho zájmem o, řekněme, sedimenty dávných civilizací. Také o tom jsme mluvili s historikem umění Milanem Pechem, s nímž jsme se sešli v jeho pracovně na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den a děkuji za přijetí.
1: Dobrý den.
0: Co tedy otec psychoanalýzy na přelomu 19. a 20. století nacházel v archeologii?
1: Archeologie pro Freuda byla oborem, který v jistém smyslu byl podobný práci, kterou on nazýval psychoanalýzou. Tak jako se archeologové dostávají do jednotlivých historických vrstev, tak i on se snažil dostat do těch nejhlubších vrstev lidské psychiky svých klientů, a to prostřednictvím interpretace jejich snů a volných asociací. On dokonce tvrdil, cituji, má zapomenuté uhádnout z náznaků, které po sobě zanechalo, nebo vyjádřeno správněji zkonstruovat je z nich, jeho konstrukční, nebo zněli to někomu lépe, rekonstrukční práce se v dalekosáhlé míře shoduje s prací archeologa. Je s ní vlastně totožná, jenomže analytik pracuje za lepších podmínek a má k dispozici víc materiálu. Konec citátu. A na tom je právě Freudův přístup k archeologii velmi dobře patrný.
0: Výtvarným uměním se Sigmund Freud přímo zabýval ve svých textech Michelangelův Mojžíš, který vyšel původně časopisecky, a v útlé knize Vzpomínka na dětství Leonarda da Vinci z roku 1910. Především druhá publikace vyvolala poměrně velký rozruch. Proč?
1: Pokud jde o Freudův zájem o výtvarné umění a konkrétně o dílo Leonarda a Michelangela, potom lze říct, že jeho studie Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinciho je principiálně velmi odlišná od jeho druhého textu, a to je Michelangelův Mojžíš. Ten rozdíl spočívá v tom, že v tom prvním případě u Leonarda postupoval tak, jako kdyby k němu Leonardo přišel jako klient a snažil se psychobiografickým způsobem interpretovat jeho dílo ve vztahu k tomu, co prožíval, a především k jeho dětství. Zatímco u Michelangelova Mojžíše tam zvolil úplně odlišný přístup, který do jisté míry nechtěl v zásadě přiznat, když poprvé publikoval právě tento text. A ten rozdíl spočíval v tom, že u Mojžíše opustil tu psychobiografickou interpretační metodu a zaměřil se spíš na popis toho konkrétního díla a snažil se z popisu jiných autorů a z vlastního pozorování přijít na to, jaký moment právě ta socha zobrazuje, protože ona je plná takových kontrolovaných emocí, a právě to bylo to, co ho na soše Mojžíše zajímalo.
0: To je socha, která je součástí nedokončeného náhrobku v římském kostele San Pietro in Vincoli. K čemu došel Sigmund Freud?
1: Sigmund Freud téma Michelangelova Mojžíše začal zpracovávat v době, kdy prožíval takovou vnitřní krizi po rozchodu s Carlem Gustavem Jungem, kterého považoval za někoho, kdo byl jakýmsi korunním princem psychoanalýzy a měl v něj velikou důvěru. To, že se rozešli v názorech na to, co je vlastně podstatné pro psychický vývoj člověka, vedlo k tomu, že Freud překonal svůj odpor k návštěvě města, které bylo sídlem vlastně katolické církve, kde sídlil papež. Souviselo to s jeho dětskými zážitky ve Vídni, která bohužel na konci 19. století byla známá svým antisemitismem. A proto u něj panoval dlouhou dobu odpor právě k té návštěvě Říma, ačkoliv potom velmi toužil. Takže několikrát třeba vyrazil do Říma, ale nikdy tam nedojel. Ale tentokrát ten odpor překonal a skutečně strávil dlouhý čas pozorováním sochy Michelangela Mojžíše a dokonce si črtal jakési varianty, co by se stalo, kdyby se změnila pozice rukou, pozice té figury, co by se změnilo z hlediska toho výsledného vyjádření, té emoce, kterou tam viděl a kterou se snažil nějak pojmenovat. Dospěl k tomu, že Michelangelo se snažil vyjádřit okamžik, kdy Mojžíš spatřil svoji komunitu, svůj národ, jak tančí kolem zlatého telete, ve chvíli, kdy on snášel desky zákona, které mu právě byly dány Bohem. A naplnil ho obrovský hněv a on se ho snaží kontrolovat. A my vlastně můžeme vidět jistou paralelu mezi situací Mojžíše, který vidí své souvěrce odpadat od té pravé víry, a Sigmunda Freuda, který vidí, že to velmi úzce spolupracující společenství jeho přátel a řekněme následovníků se také pomalu začíná rozpadat a on nad tím ztrácí kontrolu.
0: Rozumím-li vám správně, tak na Michelangelova Mojžíše se Sigmund Freud díval vlastně jako na objekt, skrze který analyzoval psyché Mojžíše. Kdežto Leonardo da Vinci, konkrétně umělce, tedy ne umělecké dílo samotné, si obrazně řečeno pokládá na svoji slavnou pohovku a tak toho zkoumá.
1: Je to tak.
0: Co tady vyzkoumal v případě jedné z největších osobností výtvarného umění Leonarda da Vinci?
1: Sigmund Freud se snažil ilustrovat prostřednictvím právě Leonarda, jak významný vliv má na budoucí dospělý život člověka, jeho rané dětské zážitky, jakým způsobem ho to, v jakém prostředí byl vychován, co zažil, jakým způsobem to zkrátka ovlivňuje také dílo tvůrce, jako byl Leonardo. Všímal si toho, že Leonardo byl nemanželským dítětem, že část svého dětství žil se svojí biologickou matkou, část dětství se svojí druhou matkou, a že například to se zobrazuje v plátnech nebo oleomalbách, jako je svatá Anna sama třetí, nebo si například všímá toho, jakým způsobem se právě zřejmě úsměv matky promítl do úsměvu některých jeho známých obrazů nebo portrétů žen, jako je Mona Lisa. Nebo by se dala ještě zmínit okolnost, ze které vlastně začíná odvozovat celkové nějaké psychické nastavení Leonarda, a to je Leonardova vzpomínka dětská, kdy popisoval, že k němu přiletěl, ještě když ležel v kolébce, ptáček, který se ocasem pohyboval po jeho rtech a šimral ho. A on to popisoval jako dětskou vzpomínku. Freud měl za to, že víc než vzpomínka, vzhledem k tomu, že se to odehrálo v kolébce, jde spíš o nějakou dětskou fantazii. A odtud potom vytvořil celou sérii úvah od ptáka, kterého popsal jako supa. A odtud odvozoval určitou cestu přes vlastně starověkou mytologii, ve které vystupuje právě postava supa a dospívá například k tomu, jakým způsobem se to projevilo nebo manifestovalo v jeho sexualitě. Proto řeší v rámci této eseje také Michelangelovu údajnou homosexualitu, autoerotismus a zájem o mladíky, kterými se obklopoval Leonardo. Nicméně se ukázalo, že se nejednalo o supa, ale že měl špatný překlad, ale že se jednalo zřejmě o jeřába. A tím se mnohdy potom dokládalo, že vlastně ten Freudův přístup k umění je velmi svévolný, řekli bychom. Zkrátka se díky tomu zpochybňovalo, že psychoanalýza třeba může mít nebo má nějaký hlubší přínos právě dějinám umění. Nicméně fakt, že Sigmund Freud pracoval se symbolem supa, ačkoliv se jednalo ve skutečnosti o jeřába, nic nemění na tom, že způsob, jakým uvažoval o Leonardově díle a jeho životě nás může dodnes inspirovat.
0: Ta kniha, o které mluvíme, tedy je Vzpomínky na dětství Leonarda da Vinci, vyšla i v českém jazyce a sám Sigmund Freud ji považoval spíše za dílo beletristické.
1: Myslím si, že to byla kniha, která měla, nebo studie, která měla ilustrovat nějaké praktické využití psychoanalýzy v jiné oblasti, než je psychologie samotná. A myslím si, že tím také poukázal na jednu důležitou skutečnost, a to je systém obranných mechanismů, které identifikoval, když za ten nejsofistikovanější považoval sublimaci. A právě toho Leonarda si vybral jako někoho, kdo dětská traumata, dětské zážitky vlastně sublimoval do velmi intenzivní vědecké práce, ale také jako tvůrčí práce, kde se snažil vysvětlit třeba neschopnost nebo problémy Leonarda dokončovat práci. Pokud bych měl osvětlit, co ta sublimace vlastně je z perspektivy Freuda byla, jednalo se o obranný mechanismus, který se snažil zaměnit předmět touhy, obvykle sexuální touhy, za něco ušlechtilejšího. To znamená, že ta sexuální energie se transformuje například právě do umění, a to může být hudba, výtvarné umění nebo literatura, poezie a podobně.
2: Uzavírá rozhovor věnovaný rakouskému lékaři, psychologovi a zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi, historik umění Milan Pech, který byl společně s básníkem, spisovatelem a historikem surrealismu Jaromírem Tippeltem hostem vltavského pořadu, ve kterém jsme sledovali Freudův vliv na umění 20. století, ale také to, co vídeňský univerzitní profesor sám v umění považoval za zdroj své vědecké inspirace a kde ho naopak umění nechávalo zcela chladným. Ukázky z knihy Sny 1925 až 40 představitele českého surrealismu první poloviny minulého století umělce Jindřicha Štýrského četl Libor Vacek.

0: Pořad nazvaný Leonardo da Vinci na divanu Sigmunda Freuda připravila Michaela Vrchotová. Hudebním doprovodem byly skladby Bohuslava Martinů. A také tento můžete následně poslouchat na vltavském webu.
1: Víkendová příloha.
0: Nejdotýkanější ze soch na Karlově mostě je nepochybně Johánek z Pomuka. S pěticí hvězd kolem hlavy, křížem v jedné a palmou mučedníka v druhé ruce. Je svatý Jan Nepomucký také nejslavnější český světec? To se dozvíme v pořadu Tamary Salcmanové.

0: Příběh slavného českého světce otvírá...
1: Jaroslav Herold, jsem členem Tovaryšstva Ježíšova, tedy jsem jezuita, zároveň jsem knězem a v současné době působím v Praze na Novém Městě u kostela svatého Ignáce. Relativně nedávno jsem obhájil disertační práci o, řekli bychom, druhém životě svatého Jana Nepomuckého, totiž o jeho posmrtném odkazu a jak se v dějinách rozvíjel, jak se vyvíjela úcta k tomuto muži středověku.
2: Svatého Jana Nepomuckého považuji za nejsvětovějšího českého světce.
1: Dokládá to dodnes mnoho hmotných památek. Po této planetě jich najdeme opravdu až desítky tisíc a na místech, kde nás to překvapí setkat se s rodákem z naší země, který je tam namalován, vytesán, znázorněn. A na mnoha místech světa dodnes jsou lidé, kteří tohoto světce mají v úctě, mají ho rádi.
2: A dokonce španělské loďstvo ho má za patrona.
1: U toho španělského loďstva je chápán jako svatý ochránce, protože byl shozen z mostu do řeky Vltavy. A tak ta souvislost s živlem vody potom v rámci svatojánského kultu hraje poměrně důležitou roli. Tak tím se vysvětluje, proč se i dodnes některé lodě přímo jmenují Jan Nepomuk nebo svatý Jan Nepomucký. Co se týče patronátu svatého Jana Nepomuckého nad různými teritorii, můžeme říci, že je hlavním patronem země české jakožto teritoria. Vedle svatého Václava, který je hlavním patronem země české jakožto národa, jakožto obyvatel, ale svatý Jan Nepomucký je také patronem mnoha diecézí. Z těch zahraničních bych rád zmínil, že je spolupatronem salcburské arcidiecéze, je patronem Bavorska. Tady ten patronát mu byl oficiálně přidělen kurfiřtem bavorským v roce 1729 a to bylo v souvislosti se svatořečením Jana Nepomuckého. Čínská diecéze Nanjing v 18. století si zvolila Jana Nepomuckého za svého patrona. Tam se to projevovalo tím, že mu bylo zakládáno více kostelů a kaplí na tom teritoriu.
2: Což teprve Jižní Amerika?
1: No ano, vždyť tam máme obce, které se jmenují svatý Jan Nepomucký. V Kalifornském zálivu máme bývalý ostrov, teď už je to poloostrov, protože je propojen s pevninou, takovou ší. A ten se také jmenuje svatý Jan Nepomucký. Z té doby takové křesťanské kolonizace amerických území najdeme místa, kde patronát svatého Jana Nepomuckého hrál klíčovou roli.
2: I mnohé slavné osobnosti nesly jeho jméno, Pablo Picasso nebo Diego Rivera, mexický malíř.
1: V této plejádě bychom mohli pokračovat velice dlouho. Existují i publikace, které si všímají tohoto aspektu, kdo všechno byl pojmenován jménem Nepomucký, ale nebyli to pouze muži. Třeba jedna ze sester Wolfganga Amadea Mozarta se jmenovala Nepomucena, kdy i řeholnice si brali jako své řeholní jméno Nepomucena.
2: Jan se narodil v Nepomuku, tehdy Pomuku.
1: Pomuk, Nepomuk, ta obě jména se už vyskytovala v době, kdy se Jan narodil. My předpokládáme, že to bylo ve 40. letech 14. století. Byl nejspíš potomkem německých kolonistů, kteří především ve 13. století kolonizovali oblast jeho západních Čech. Jeho otec byl richtářem Nepomuku nebo Pomuku. Tady do té šarže byl určen majiteli toho městečka, což byli cisterciáci vedlejšího kláštera, který se také už v té době jmenoval jak Pomuk, tak Nepomuk. U toho Jana pak zjišťujeme, že se posunul do Prahy a v roce 1369 ho poprvé nacházíme listině doloženého jako člověka, který se zabývá službou veřejného notáře. Znamená to tedy, že už musel projít některými stupni studia, musel projít nějakou praxí. A kromě toho byl evidován jako klerik pražské arcidiecéze, což znamená, že byl, a to mohl být i dlouhodobě, čekatelem svěcení. Předpokládá se tedy, že měl aspoň nakročeno směrem k nějakému filozofickému a teologickému přehledu. Jan Nepomucký evidentně potřeboval rozvinout svoje právní vzdělání, nebo měl asi o to i osobní zájem. A v době, kdy už byl ustanoven farářem v jedné pražské farnosti, ale velmi bohaté, obsazené německými kupci, byla to součást starého města pražského, takzvaná Havelská čtvrť, takže v šarži tamního faráře, svatého Havla, někdy v tom období, kdy se tím farářem stal, se zapsal na pražské vysoké učení, a to jako student práv. Poměrně záhy odešel z Prahy do Padovy, kde ta právnická studia byla velmi rozvinutá. Zřejmě se ukázalo, že je perspektivní, aby dostal nějaké vyšší vzdělání v této oblasti, aby pak mohl vykonávat platnější službu pro svého zaměstnavatele, kterým byl pražský arcibiskup. On jako veřejný notář pracoval pro pražské arcibiskupy a pokračoval v službě církvi dál. Tak si myslím, že to mohlo být výsledkem nejenom jeho osobního sklonu, zájmu, ale také dohody s pražskou arcidiecézí, že by bylo dobré, aby nabyl opravdu vysokého právního vzdělání. Takže on se stal doktorem dekretů v Padově. To znamená vlastně, že se soustředil na církevní právo, na kanonické právo. Dokonce během jeho padovských studií nastala taková zajímavá epizoda, kdy Jan z Pomuku, jak se psával, byl zvolen za rektora za alpských studentů té univerzity. Znamenalo to tehdy to, že padovská univerzita byla rozdělena do dvou oblastí pro předalpské a zaalpské studenty. A Jan byl samozřejmě z oblasti za Alpami, hleděno z Itálie. Stal se rektorem těchto studentů po volbě. Znamená to tedy, že studenti sami si volili svého reprezentanta v té rektorské funkci. A to předpokládá, že Jan Nepomucký musel být oblíben nebo musel být spatřován jako perspektivní osoba, jako člověk, který se hodí do této úlohy. A ona nebyla úplně snadná, ta úloha, v tom smyslu, že on měl reprezentovat univerzitu například i v komunikaci s městem Padovou. Znamenalo to ovšem, že jeho společenský statut bude zvýrazněn například tím, jak se bude odívat. Znamenalo to, že bude muset uspořádat nějakou úvodní slavnost, ve které se představí v tomto úkolu a podobně. To předpokládalo poměrně velký majetek a Jan to v té době musel vyrovnávat tím, že žádal, aby mu některé z těchto poplatků byly odpuštěny. Dodnes na schodišti staré budovy Padovské univerzity, té nejreprezentativnější, se nachází barokní socha svatého Jana Nepomuckého. To místo se jmenuje Scalone di San Giovanni Nepomuceno, jako velké schodiště svatého Jana Nepomuckého. A ta socha tam byla osazena zřejmě v době, kdy ještě nikdo netušil, že Jan Nepomucký byl rektorem té univerzity a až později během studií v 19. století se na to přišlo, na tuto epizodu.
2: Byla to mimořádná osobnost a charisma určitě měla.
1: Byl druhým mužem po pražském arcibiskupovi, druhým mužem pro českou církev, pro pražskou arcidiecézi, který vstupoval opravdu do životů tolika lidí. Tam nějaký ten velký dar, kouzlo osobnosti byly, já si to myslím.

0: Jak vznikají legendy? Jak to bylo? Spor o kladrubský klášter mezi králem Václavem IV. A pražským arcibiskupem.
1: Kromě toho, že se Janu z Jenštejna, pražskému arcibiskupovi, a tedy Janu Nepomuckému, který v tom hrál právní roli v celé té záležitosti, podařilo znemožnit plán založení diecéze na západu Čech, která by byla postavena na majecích kladrubského benediktinského kláštera. Tak kromě toho máme ještě jiné doklady o tom, co rozzuřilo na pomezí let 1392 a 93 krále Václava IV. Téměř k nepříčetnosti a vlastně k takovému nejintenzivnějšímu vypuknutí sporů s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Byly tam epizody, kdy byl pohnán před arcibiskupský soud pod komoří Českého království a velký milec krále Václava IV. Zikmund Huler. Byla tam také písemná stížnost na neadekvátní počínání si krále Václava IV. Tato stížnost byla prezentována ze strany pražské arcidiecéze. I v této záležitosti hrál Jan Nepomucký svou roli. Text, který tepal, řekněme, nešvary panovníka, si panovník nemohl vystavit ve vitríně a opravdu ho to pohněvalo. Bylo tady více věcí, které se slily jako potůčky do jednoho proudu řeky, který vyvrcholil 20. březnem 1393, kdy se pražský arcibiskup Jan z Jenštejna setkal s králem Václavem IV. Byli přitom přítomni také reprezentanti obou dvou těchto skupin, tedy Jan Nepomucký. Stalo se to v Praze na Malé Straně. To setkání, které mělo vést k oficiálnímu smíru mezi oběma stranami, nakonec vedlo k intenzivní roztržce, jímž důsledkem bylo zajetí arcibiskupových spolupracovníků i Jana z Pomuku jako generálního vikáře. Dva z těchto zajatých lidí byli potom ještě téhož dne večer mučeni a Jan Nepomucký na důsledky tohoto velmi násilného mučení zemřel. Jeho mrtvola byla schozena z rozestavěného pražského mostu do Vltavy. Co se týče vzniku legendy, která z Jana Nepomuckého učinila zpovědníka české královny, je zajímavé, že my máme dvě tradice nejspíš na sobě nezávislé, které svědčí o tom, že Nepomucký byl dotazován Václavem IV. Na to, z čeho se mu zpovídala Václavova manželka Žofie Wittelsbachská. To, co nás nejvíce zaráží, je, proč ve stížnosti Jana z Jenštejna, kterou Jenštejn sepsal pro římského papeže v době, kdy musel po událostech roku 1393, toho března 1393, utéct z Českého království a přejít do bezpečí Říma. On tam vlastně v té stížnosti na krále Václava IV. Popisuje, co se dělo proti církvi v české zemi a mimo jiné je tam docela podrobně zachycen ten den 20. března 1393 a co se stalo s arcibiskupovými spolupracovníky, tedy i s Janem z Pomuku a jak tento muž byl mučen. V této stížnosti není vůbec řeč o nějakém zpovědním tajemství, takže my jsme vlastně v takovém zvláštním rozpoložení, kdyby to byla pravda, že Jan z Pomuku něco zamlčoval před králem a král to z něj potřeboval vymučit, násilím dostat tu informaci a bylo by to charakteru zpovědního tajemství, proč by o tom Jenštejn nepsal do té své stížnosti? My vlastně asi na to neznáme pořádně odpověď. Víme jenom jistě, že Thomas Ebendorfer, působící na Vídeňské univerzitě v kronice římských králů několik desetiletí po smrti Jana Nepomuckého, zaznamenal, že se říká, že Jan Nepomucký byl mučen kvůli tomu, aby vyzradil zpovědní tajemství ze zpovědi královny, manželky českého krále, a že to zpovědní tajemství chtěl vědět český král. To je něco, co se už neslo tehdy, v té době, v té polovině 15. století, jako pověst. A ten druhý pramen, který o tom mluví, což je zprávovna Pavla Žítka, psaná pro českého krále Jiřího z Poděbrad, kde on popisuje, jak by se správně mělo vládnout a mimo jiné vytahuje na povrch některé epizody z minulosti českých králů, tak tam je také zmíněno to zpovědní tajemství. Tento text je z roku 1471. Už to popisuje jako skutečnost, jako něco, co se opravdu stalo. Takže toto jsou souvislosti, které my vidíme úplně v zárodcích toho, že pak barokní éra se přimkne k Janu Nepomuckému jako hrdinnému zpovědníkovi, který byl mučen kvůli tomu, aby prozradil zpověď české královny. On ale všem těm mukám rezistoval a položil svůj život pro to, aby uchránil dobré jméno české královny. To také znamenalo, nejenom, že se stal patronem zpovědníků a těch, kteří se zpovídají, a stal se prvomučedníkem zpovědního tajemství, ale zároveň se stala jeho nejoblíbenějším patronátem ochrana dobrého jména, ochrana reputace, dobré pověsti. To zajistilo obrovský rozkvět jeho kultu, protože prakticky každá osoba má zájem na uhájení čistoty svého dobrého jména a své pověsti. Hlavně v době, ve které se rozvíjel jeho kult, tedy v raném novověku, dobré jméno a dobrá pověst byly chápány za nejvyšší hodnoty, kvality, řekněme, které se pojily k lidskému životu, protože pokud bylo někomu sáhnuto na dobré jméno nebo dobrou pověst, mohlo to znamenat sociální smrt a to bylo horší než fyzická smrt. Ono to mohlo být klidně i tak, že se vědělo mezi lidmi, ačkoliv bylo uvaleno embargo na to mučení. Ti další lidé, kteří v té mučírně byli a byli vyslýcháni, museli dokonce podepsat, že o tom nikde mluvit nebudou. Ale je evidentní, že se prosákly ty informace, protože o tom mohl poměrně nedlouho poté Jenštejn písemně informovat papeže, a to dokonce ve dvou redakcích té žaloby na krále Václava IV. Je jasné, že začaly kolovat nějaké informace a víte, můžeme mučit člověka, protože ho chceme potrestat za něco, nebo ho můžeme i trestat za to, že něco řekl, vmetl do tváře Václavovi. To dokonce někteří z kronikářů zaznamenávají, že byl Jan z Pomuku velmi odvážný, když řekl Václavovi, že jenom ten je hoden jména krále, kdo dobře vládne. To mohla být králem chápaná drzost na nepřístojnost, za kterou musel v té mučírně pikat Jan. A nebo tam mohla být skutečnost, která byla zatajovaná. A co by tam bylo zatajovaného, když základní elementy sporu mezi církví a státem nebo panovnickou mocí v české zemi byly poměrně jasné? Je možné, že už prosakovali nějaké informace, že se rodí odpor vůči králi, který pak skutečně propukl naplno v roce 1394, kdy byl Václav IV. Politicky izolován. Takže je možné, že tohle potřeboval zjistit Václav IV. Zda o tom ti muži církve něco nevědí, protože věděl, že jsou na té opačné straně, že jsou mezi těmi jeho antagonisty. Ono by tam i docela dobře zapadalo nějaké tajemství, prostě něco nevyřčeného, ale to my se nedozvíme. Musíme si říci popravdě a z hlediska té touhy po jisté čistotě historického bádání, že v tomto smyslu je opravdu Jan Nepomucký pouze personifikovaný symbol té věrnosti svátosti smíření jakožto zpovědníka, že to nemůžeme prostě historicky dokázat, že opravdu tím zpovědníkem byl. Jan z Pomuku některé kroky, totiž schvalování listin, to, že se postavil za arcibiskupa a tak dále, dělal v souladu s tím, jak viděl tu svou povinnost být věrný církvi a že to je spravedlivé, že to je i po právní stránce v pořádku, že zastává takovouto pozici a zůstává na té straně, kterou on evidentně skládá dával jako tu správnou. Takže jednal v nějakém souladu se svým nadřízeným, by se dalo říci. Věřím ale, že to bylo v jistých chvílích i vyloženě hrdinským činem, že zatím musel stát jako osobnost, že se k tomu přimkl ze svého svobodného rozhodnutí a měl to dobře uvážené, že tyto kroky bude činit, ač by ho to mohlo do budoucna stát život. S tím on musel počítat, to bylo evidentní. Kde by asi mohl narazit na krále vyloženě, by mohla být oblast církevního práva týkající se manželských záležitostí, protože bylo jasné, že Václav IV. Nežije v harmonickém vztahu ke své manželce Žofii. Oni spolu ani nebydleli v jedné budově. Dokonce máme doklady o tom, že Václav uvažoval nad tím, že by tuto ženu zapudil a že by se případně mohlo rýsovat další manželství s dcerou portugalského krále. Šachovnice mezinárodní byla rozehrána. Žofie Wittelsbachská si asi ty věci nechtěla nechat líbit. Václav IV. Ji ukracoval na jejich právech, i co se týče finančních záležitostí, například blokoval majetky jejich věných měst, která jí náležela. Byl tam i problém s tím, že ji nedal korunovat českou panovnicí. Dlouhodobě nakonec ano, ale to bylo až po smrti Jana z Pomuku, vyčkává s tou korunovací své chotě, protože má si nějaké jiné plány. To tak prosakovalo z té situace. Mohlo dojít k tomu, že Žofie Wittelsbachská konzultovala vysoce postaveného muže církve, který má doktorát z církevního práva a rozumí těm věcem velice dobře. Takže je možné, že došlo k právním konzultacím mezi královnou a Nepomuckým. A že to je také ta věc, která pak se mohla traktovat v Mučírně, na Staré Rychtě, na Starém Městě, kde fyzicky opravdu disintegrovali Nepomuckého, ti katané, a král prý na něj stáhl také osobně svou ruku, takže tam musel být nějaký osobní zájem vyloženě. To násilí propukalo nehorázným způsobem právě proti Nepomuckému. Takže tam něco muselo být osobního. Tohle vysvětlení, které jsem řekl a které velice dopodrobna rozpracovává historik Jaroslav Polc, padá v úvahu. Právníci jsou vázáni tajemstvím také. To mohlo být nějaké profesionální tajemství. To si podává ruku s tou možností toho zpovědního tajemství.

0: Proč kult svatého Jana Nepomuckého vzniká až v době barokní? Přichází 18. století, Jan Nepomucký je roku 1721 blahořečen, potom je svatořečen a ten kult najednou narůstá. Proč až to baroko?
1: Velmi jednoduše, když to shrneme v krocích. Jan z Jenštejna, když psal stížnost na Václava IV. Pro papeže, zmiňuje o Janu Nepomuckém, že zemřel již jako svatý mučejník. To byl docela silný argument, ale zapadl, protože ta stížnost zůstala v Římě a dlouho, až do druhé poloviny 18. století, nebyla známa jako pramen. Vedly tady jiné nitky, které odkaz Jana Nepomuckého a to, že zemřel jako oběť sporu mezi politickou mocí a církevním pohledem na věc. Tato tradice se nějak přenášela skrze kronikářské zápisy vzdělaných mužů, většinou vzdělaných mužů církve. Teprve později vznikla snaha tady ty maličké kapičky, řekněme té tradice, nějak slít do něčeho ucelenějšího a ta nastává v 16. století. Těch informací se ujímá Václav Hájek z Libočan, když píše kroniku českou, ale protože vidí, že prameny se nějak různí v informacích ohledně Jana z Pomuku, tak dospívá k názoru, že tady existovaly dva lidé. Rozděluje jeden historický příběh Jana z Pomuku do dvou osob. Jedna údajně, tedy fiktivně, zemřela v roce 1383, schozena z mostu, a to byl ten zpovědník, který nevyzradil zpovědní tajemství. A druhá osobnost, tedy generální vikář pražského arcibiskupa, náš historický Johann Nepomuk, zemřel opravdu v roce 1393 a také mokrou cestou byl schozen do Vltavy. Tohle rozdvojení se stává osudným na několik set let. Od sklonku 18. století je učiněna snaha udělat v tom jasno a v 19. století už to jasno nastává. Víme, že se to vztahuje k jedné a té, že osobě, která byla pohřbena do pražské katedrály a její tělo tam leží dnes v tom krásném, obrovském, stříbrném sarkofágu. Svatý Jan Nepomucký. Zpověď je potvrzována u toho Jana Nepomuckého, umučeného údajně 1383 a ten Jan z Pomuka, generální vikář umučený o 10 let později, je člověkem, který si v pozdějších pramenech také nachází své výsluní a je považován dokonce například Bouslavem Balbínem za orákulum své doby, totiž nesmírně vzdělaného člověka, za člověka hodného úcty, ale nikdo mu nevěnuje takovou pozornost, že by ho chtěl nějak kanonizovat. Nicméně je zvýrazňován opravdu jako, že zemřel vlastně také v pověsti svatosti, nebo že by byl hoden úcty. To ano. Se vzrůstáním vlivu menšinové katolické církve na našem území během 16. století a ten vliv vzrůstal díky tomu, že se v roce 1526 našimi panovníky stávají Habsburkové, kteří byli římskými katolíky a upřednostňovali toto věrovyznání i nadále během následujícího celého toho 16. století. Tam je jasné, že téma příkladného kněze, který je věren katolické tradici, dokonce zemře kvůli zachování zpovědního tajemství, dostává své výsluní. Stává se vlastně docela silným argumentem pro to, aby obyvatelstvu českých zemí bylo ukázáno. Podívejte se, ale my jsme tady měli před husitskými válkami osobnosti, které stojí za zvážení. Zemřeli v pověsti svatosti. Hrob Jana Nepomuckého byl už během 16. století, vlastně dokonce už 15. chápán jako místo posvátné a ta osoba byla chápána jako světec. My proto máme už v 15. století doklady. Dokonce se zachovaly informace o votivním daru ke cti blahoslaveného Jana Nepomuckého už z 15. století. Ta tradice je zvýrazňována až tak dalece, že na sklonku 16. století je Jan Nepomucký zařazen mezi české patrony. Když potom se vyvine politicko-náboženská situace díky stavovskému povstání a následující bitvě na Bílé hoře a vlastně celé té otázce rekatolizace a uvádění obyvatelstva Čech a Moravy pod jedno věrovyznání, tedy katolické. Za těchto okolností je Jan Nepomucký dostatečnou figurou pro to, aby mohl být zdůrazňován ten jeho odkaz a vyvyšován před lidmi jako člověk hodný úcty, důvěryhodný reprezentant katolické tradice před husitskými válkami a jako člověk, který vlastně svým životním odkazem poukazuje na to, že svátost smíření nebo svátost pokání, zpověď je něco nesmírně důležitého a posvátného. Takže tam bylo potřeba mít někoho, kdo bude zaštiťovat, řekněme, čistotu té svátosti. A jsou autoři po skončení 30-leté války Jan Ignác Dlouhohezký z Dlouhé Vsi, který je členem svatojické kapituly, ta si bere za úkol vyzdvihnout Jana z Pomuku jako svého údajného kolegu. To je jeden z omylů historických, že by byl Jan Nepomucký kanovníkem svatovickým, ale tento omyl se traduje od 16. století a svatovická kapitula zajišťovala po dobu 120 let kontinuum vedení a inspirování života katolíků na českém území, tedy je to orgán, který reprezentuje katolickou církev v naší zemi, než je znova obsazen arcibiskupství Stolec pražský. Je nesmírně důležitou v těch našich dějinách, to znamená, že pokud tato instituce se ujímá Jana Nepomuckého jeho odkazu jakožto svého člena, jehož chce vyvýšit a říci, že je opravdu hoden svědecké úcty, tak má naději na úspěch, že se jí to podaří. Takže jeden z jejich členů, jak jsem již zmiňoval, Jan Ignác Zlouhevský z Dlouhé Vsi, píše na konci 60. let 17. století životopis Jana Nepomuckého, který zůstává v rukopise, posunuje ho Bouslavu Balbínovi, ať se toho Balbín ujme. Tento dělá pro bolandisty, řádové, kteří

kalendáři. A protože už v té době byl Jan Nepomucký v 60. letech 17. století připomínán dne 16. května, tak se čekalo, že na ten den mu bude věnován medailon v onom obrovském díle Acta Sanctorum, nebo Činy svatých, by se dalo říci, od Bolandistu. Balbín pro ně píše medailon o Janu Nepomuckém, užívá toho dlouhoveského textu, píše ho všem třikrát delší. Dlouhoveský poskytuje Balbínovi do značné míry fiktivní podobu Jana Nepomuckého. Balbín v dobré víře s úctou k autoritě Dlouhoveského ty informace přejímá, rozkošatí je. A máme tady velmi sugestivní příběh neohroženého člověka, který se postaví z vůli panovníka, je věrný především v tom, že hájí dobré jméno české královny a neprozradí, z čeho se zpovídala. A je to také figura svatého preláta, tolik důležitá pro katolickou církev v potridentském období. Pro baroko to hrálo svou roli, že tahle figura reprezentuje svatý klérus.

Jan Nepomucký vycházel vstříc s tím životopisem ze strany Dlouhověského a Balbína poptávce své doby. Tam bylo několik velmi citlivých momentů, které tehdejší lidé přivítali jako něco, čemu rozumějí, co má pro ně smysl, co jim dává také jistou naději. Tam šlo podle mého názoru nejenom o to, že on je osobou, která se neohroženě postaví politické zvůli. To si myslím, že bylo sympatické a může zůstávat sympatické stále. Prostě jestliže je na trůnu tyran, já přece nepodlehnu, abych se na sebe mohl podívat do zrcadla, abych mohl dostat hlasu svého svědomí. Jasně, je tady mnoho lákadel, je tady taky mnoho pohrůžek, abych se nějak stal loajálním vůči té zvůli politické, ale chci-li zůstat koherentním člověkem, já přece nemůžu ustoupit. To si myslím, že je evergreenová záležitost, která mohla zářit v tom životním příběhu takto legendisticky pojatému Jana Nepomuckého. Ale pak tam máme archetypální věci. A to je čas mluvit a je čas mlčet. On je v té legendě popsán jako výmluvný kazatel, jako člověk, který svými komunikačními schopnostmi pomáhal lidem. Například usměřovat znestvářené strany, že i po právní stránce podporoval a tak dále a tak dále. A na druhou stranu, když je potřeba mlčet, tak prostě mlčí. To je skutečně archetypální záležitost. Ono se to vyvinulo v tom svatojanském kultu tak daleko, nebo té svatojanské úctě, že dodnes je to na několika místech zachováno. Přišli jste do kostela a na jedné straně jste viděli vpředu kazatelnu, kam vystupoval kazatel a pronášel slova, mluvil k lidu. Na druhé straně byl takový sochařský útvar, který připomínal kazatelnu, ale na tom místě, kde by měl stát kazatel, stála socha svatého Jana Nepomuckého s výmluvným gestem prstu přiloženého k ústům. A to byla takzvaná mlčící kazatelna, ve které ten světec promlouvá tím, že mlčí. A vizuálně bylo jasné, že obě dvě stránky patří k lidskému životu a že je potřeba pečlivě rozlišovat, kdy máme aktivovat kterou z nich. To si myslím, že je překrásně vyjádřeno pak v roce 1725 v jedné publikaci vycházející z univerzity ve Štýrském Hradci, která je dle mého soudu jednou z nejkrásnějších knih o ctnosti a neřestech jazyka, která vznikla v barokní éře. Celá tato kniha je dedikovaná Janu Nepomuckému. Tam se představuje ten světec jako ten, který čtenáře učí ctnosti jazyka a jak se vyvarovat těm svodům k neřestem jazyka. Je to velmi krásné dílo jednoho rakouského jezuity. Jezuité ale nebyli jediní, kteří se toho životního odkazu Jana Nepomuckého ujali. Spíše toho Nepomuka přijali jako takový životní zářný vzor ve svém školském systému, a protože na území českých zemí jejich školství bylo to nejrozšířenější na úrovni středních škol a vysokých škol, tak skrze zviditelňování Jana Nepomuckého ve svém pedagogickém systému měli vliv na rostoucí katolické intelektuální generace. Oni tedy měli na starosti mužské školství, ale muži ovlivňovali tehdejší společnost více než ženy. Takže bylo jasné, že absolventi těchto škol potom už budou mít z těch škol povědomí o jenom Nepomuckém, budou k němu rozvíjet nějaký vztah a případně budou těmi, kteří budou rozvíjet ten kult tohoto světce. Knížka Balbínova o Janu Nepomuckém měla obrovský úspěch a do svatořečení Jana Nepomuckého do roku 1729 se dočkala zhruba 30 vydání v různých jazykových mutacích, a to máme dokonce i doklady o překladech do dalších jazyků, které sice v té době nevyšly tiskem, ale už existovaly v písemné formě, například do maďarštiny. Byly tady ale ještě jiné instituce církevní, především svatovická kapitula i jiné řády, které byly horlivějšími šířiteli svatojanské úcty než jezuité. V těch prvních nebo těch starších fázích rozvoje té svatojanské úcty, a to byli Cyriaci na Starém městě pražském, protože oni věřili, že v jejich klášteře poblíž Vltavy bylo místo, kde spočinulo umučené tělo Jana Nepomuckého po vylovení z Vltavy jako na prvním místě pohřbení, než bylo později pohřbeno v pražské katedrále. Pak tady byli křižovníci s červenou hvězdou, protože ti měli klášter hned vedle pražského mostu. A pak jsme tady měli ještě některé další řády, kteří se hlásili k Nepomuckému, protože se nějak dotkli jeho životního odkazu. Například to byli cisterciáci, ti byli velkými šiřiteli nepomucenské úcty. Údajně to byli oni, kdo vychovávali malého Janíčka z Pomuku, a on údajně
podle legendy k ním chodíval ministrovat jako malý chlapec do onoho již zmíněného pomůckého kláštera pod Zelenou horou. Historicky víme, že oni byli zaměstnavateli Nepomukova otce, Velflína. A nebo to byli třeba premonstráti, protože podle barokní legendy Jan Nepomucký studoval na jejich gymnáziu v Žatci. Byla tady ale ještě jedna nesmírně důležitá instituce, která se ujala Nepomukova odkazu a snažila se ho postupem času zviditelňovat, a to byli čeští panovníci. A ti hrají velmi intenzivní roli v této věci. Už Habsburkové před bitvou na Bílé hoře k Janu Nepomuckému v pražské katedrále úctu projevovali. Je to doloženo u Rudolfa II. V případě obnovy pražské katedrály po bělohorské bitvě máme třeba doklad, že Ferdinand II. Nechal znázornit Jana Nepomuckého mezi českými patrony do pražské katedrály na takovém obraze, který znázorňuje tohoto panovníka jakožto obnovitele toho chrámu, který se jasně k Janu Nepomukovi hlásí jako k zemskému patronovi. Ono se to postupem času vyvinulo do velmi zajímavé situace, o které my máme doklady, že český panovník v té době Habsburg, který sedí na trůnu, na němž kdysi seděl Václav IV., má povinnost nebo na sebe bere svobodně úkol vyrovnat ten zločin spáchaný Václavem IV. Na Nepomuckém a vlastně ho vyvážit nebo dokonce předčit tím, že se zachová naopak nesmírně úctivě vůči tomu svědci a zjedná mu čest a slávu, což se v případě panovníka Karla VI. Jasně ukázalo tím, že to byl on, kdo podporoval blahořečení a následné svatořečení Nepomuckého. V době jeho panování došlo k těmto dvěma historickým událostem. To svatořečení prakticky znamenalo zoficiálnění kultu Jana Nepomuckého pro celou katolickou církev na celé planetě Zemi, kam tedy katolická církev svým působením mohla vstupovat.

0: svým způsobem ho Habsburkové chápali za svého rodinného patrona. Jan Nepomucký byl tím odkazem toho, který uhájil dobré jméno české panovnice a postavil se nehodnému českému královi, opravdu symbolem, se kterým ti panovníci na našem trůnu potřebovali pracovat, nebo bylo to pro ně důležité. Jeho kult ve Vídni už od 80. let 17. století se dostává postupem času tak dalece, že v roce kanonizace Jana Nepomuckého má tento svět přes 120 veřejných pomníků v sídelním císařském městě Vídni. Skoro v každém kostele má oltář dedikovaný k jeho cti a tak dále. Panovníci z habsburského rodu přejí tady té úctě, dokonce až tak, že především tedy ženské členky tohoto rodu se účastní nepomucenských slavností ve Vídni, případně když panovník s panovnicí zavítají do Prahy, tak se modlí u Nepomukova hrobu. Vede to až tak daleko, že můžeme sledovat v polovině 18. století tu skutečnost, že když v kalendáři každoročních církevních slavností jsou zviditelňováni jednotliví patronové zemí, které jsou pod vládou Habsburků, například mezi nimi je tady i svatý Václav, takže ve Vídni je svátek svatého Václava slaven proto, že české království patří už k té dynastii Habsburků a je to důležité oslavit tohoto svatého patrona. Cyril Metoděj nám zase reprezentují markrabství moravské. Každá země náležející pod tu habsburskou vládu je i spirituálně zviditelňována v císařském sídelním městě Vídni. Ale v případě Jana Nepomuckého je to plejáda oslav na mnoha místech toho města. Svatý Jan Nepomucký, jeho kult ve Vídni totálně předčí jednotlivé zemské patrony. Dokonce začíná být chápán jako patron celé svaté říše římské, dokonce jako patron Evropy a nezřídka ještě před jeho kanonizací se objevuje titul Patronus Totius Mundi, ochránce celého světa. To už pak nejsou jenom Habsburkové, kteří ho aktivně uctívají, ale my tady máme i doklady jiných panovnických dynastií, suverénů, těch katolických, v rámci raněnovověké Evropy, kteří se k tomu světci poměrně intenzivně hlásí. Dlouhodobým studiem jsem zjistil, že jeden z klíčů vysvětlení tady té skutečnosti je vznik nepomucenských bratrstev, kterých bylo založeno do roku 1729, do kanonizace Jana Nepomuckého zhruba 44, jestli se dobře vzpomínám. A pak po kanonizaci bylo založeno nesmírně mnoho dalších. Tyto organizace ještě před svatořečením aktivně rozšiřovaly úctu k Janu Nepomuckému a nejstarší bratrstvo hlásící se pod ochranu Matky Boží k rozšiřování kultu Jana Nepomuckého bylo založeno v Praze v roce 1706 na Skalce na Novém městě pražském u jedné Nepomukovy kaple. A je velice zajímavé sledovat, kdo tvořil členskou základnu. A my tam vidíme členy katolických panovnických rodů. Je tam polský král se svou manželkou, dospělí členové habsburské rodiny. Ale my tam najdeme reprezentanty dalších vlád. A když se podíváte na sňatkovou politiku těchto rodů, kteří se přihlásili aktivně k šíření úcty Jana Nepomuckého skrze toto svatojanské bratrstvo, případně filiální a další zakládaná svatojanská bratrstva, sledujeme tu sňatkovou linii Habsburků po Evropě, tak vlastně pak nám to začne sedět. Protože kam se mladé Habsburkovny vdávali, tam se rozšiřoval nepomucenský kult. Tím si můžeme vysvětlit, proč už v roce 1709 vzniká bratrstvo Jana Nepomuckého v Lisabonu v Portugalsku, protože se portugalskou královnou stává jedna ze členek habsburské rodiny. Stejně tak si to vysvětlíme u rakouského Nizozemí, tedy v dnešní Belgii. Stejně tak v Bavorsku, protože jedna z Habsburkoven se stává manželkou kurfiřta bavorského a tam my hledáme původ toho, proč Jan Nepomucký je jedním ze zemských patronů Bavorska. Nepomukův kult je v Drážďanech na dvoře saského kurfiřta potažmo polského krále naprosto doma. Právě proto, že jednou z tamních panovnic se stává Habsburkovna. I na našem území je obrovská část nepomucenských pomníků vysvětlitelná tím, že je vlastně postavili členové těch bratrstev.
1: To se mně moc líbilo, jak jste řekl, že svatý Jan Nepomucký bývá označován za patrona Evropy. To je takový odkaz pro dnešek. Já bych si to i přála, kdyby byl patronem pevné, sjednocené Evropy.
0: osobnost, která by nám mohla nějak reprezentovat tu možnost stavění mostu mezi jednotlivými zeměmi, národy. Konec konců ono to tak reálně historicky bylo. To, že ho potkám na Sicílii a to, že ho potkám třeba někde v Lužici, v těch malinkých katolických ostrovech, kde svou úctu našel, anebo v nejsevernějších výspách Polska, můžu jet do Lisabonu, vždyť tam má dodnes své pomníky.
1: V Římě Nepomučenů.
0: No samozřejmě, myslím, že není vypšelé vetešnictví mít v ústě osoby, o kterých můžeme tušit, že mohou být opravdu platnými a dobrými reprezentanty nějakých sjednocujících myšlenek v jistého území tohoto světa. Proč by to nemohla být zrovna Evropa a proč by Evropa neměla mít svaté patrony? Vždyť mezi ně čítáme svatého Cyrila, Metoděje, ten Nepomucký si myslím, že tam má domovské právo a je dobré, že se o nás starají také svatí.

0: Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku na mě čekala
1: Štěpánka Kodítková a jsem ředitelkou Svatojánského muzea. Svatojánské muzeum založil páter Jan Strnad. Původní muzeum bylo o patro výš a bylo založeno roku 1930 a trvalo do roku 1950. Pak bylo komunisty zavřeno. Proč vzniklo to muzeum? Tady se slavilo výročí 200 let od svatořečení v roce 1929 a páter Jan Strnad inicioval takovou výstavku všech možných předmětů uměleckých děl, které se pojily s Janem Nepomuckým. Pak se toho sešlo víc, než předpokládal a rozhodl se, že založí muzeum. Uvidíme jeho sbírku, má 1200 položek a my tady uvidíme 30% z té sbírky.
2: Muzeum je v bývalém arciděkanství, nebo jak bych tuhle tu krásnou barokní budovu měla blíže specifikovat?
1: To je budova arciděkanství, protože právě po založení toho muzea to děkanství bylo povýšeno na arciděkanství. Je to barokní budova podle plánu Kiliána Ignáce Dizenhofera. Ráda povídám návštěvníkům o nepomuckých kostelích, protože máme v Nepomuku dva kostely. Kostel svatého Jana Nepomuckého, ten stojí na místě, kde stával rodný domek Jana. Centrální oltář se jmenuje svatojánská kolébka. Vedle arciděkanství je kostel svatého Jakuba Většího a tam byl Jan podle tradice pokřtěn. Určitě jste si všimla zámku Zelená hora, a tam kdysi býval cisterciácký klášter, který se pojí také s Janem Nepomuckým. Ten se jmenoval Pomuk a byl postavený ve 12. století. Tam Jan Nepomucký chodil podle legendy do klášterní školy. A ti cisterciáci postavili i kostel svatého Jakuba Většího. A potom na přelomu 13. a 14. století se začal přestavovat do stylu burgundské gotiky a po vypálení kláštera se o ten kostel starali páni ze Zelené hory.
2: Tak kde začneme? Vidím almužník.
1: O Janu Nepomuckém výjevy, že byl almužníkem, nejsou tak časté. Dával almužny chudým lidem. A ten výjev je součástí aplikace, která se jmenuje Svatý Jan ožívá. Autorkou je Kateřina Bušová, která vystudovala design skla ve Zlíně a nabídla nám 5 výjevů z Janova života. Pak je tady další výjev, třeba že Jan nevyzradil to zpovědní tajemství. Tam se pak objevuje atribut 5 hvězd. Tady dál svatojánský jazyk. A tady třeba je další výjev, vhození Janova těla z Karlova mostu do Vltavy. A posledním výjevem je Panna Marie, protože Jan Nepomucký a Panna Marie mají ve svatozáři hvězdičky, to jsou jediný svědci. Takže tady, když bychom potom přes telefon použili tu aplikaci, tak hvězdy z Panny Marie přejdou na Jana Nepomuckého.
2: Tady jsou nějaké staré zápisy, knihy, mince?
1: Tady jsou vystavené knihy, protože páter Jan Strnad vytvořil i svatojánskou knihovnu, kde jsou vzácné tisky a povětšinou všechno se pojí s kultem Jana Nepomuckého. Takže tady je třeba vystaven životopis svatého Jana Nepomucenského od Bohuslava Balbína. Zrovna se díváme na nejstarší knihu historie Regni Bohemia a ta je z roku 1552. To je v podstatě nejstarší exponát, který máme v muzeu. Tady v té místnosti se dočteme na panelech zase další informace. Ikonografie svatého Jana Nepomuckého, omily dějepisů a spory o svatém Janu Nepomuckém. A jsou tady zase vystavené různé knihy, ale také třeba pořádky oslav, když bylo 150 let od svatořečení. A je to zase převážně ze sbírky pátera Jana Strnada. Máme tady v té prostřední vitríně zajímavé zapůjčené exponáty. Jsou tady převážně monstrance, ale je tady pacifikální kříž. Ten máme vypůjčený z Jindřichova Hradce a je tam ostatek Jana Nepomuckého. A dokonce, když byste se podívala blíž, je tam vidět i jeho postava.
2: Já se dívám, ale představuji si ji tam.
1: Je malinká, ale je tam. Pak tady máme takové relikviáře monstrancovitého typu, ciborium, jsou to exponáty z 18. století.
2: A proč rovna výpůjčky z Jindřichova Hradce?
1: My jsme byli součástí českobudějovické diecéze, takže převážně výpůjčky byly právě z českobudějovické diecéze. Teď jsme teda přešli pod plzeňskou diecézi a plánuje se přechod pod Západočeské muzeum.
2: Většina exponátů ve sbírce Pátera Strnada pochází z Nepomucka nebo byl rozběhnut i dál?
1: Převážná část z Nepomucka a okolí, ale i z Plzně. Tam byl profesor Kozel, který přál muzeu a daroval spoustu exponátů.
2: A je tu také něco, nebo bylo něco ve Strnadově sbírce z ciziny?
1: To nebylo, ale v téhle době my máme spřátelené město São João a Nepomucno v Brazílii a ti nám darovali exponáty, které potom uvidíme.
2: A jak dlouho asi tu sbírku Páter Strnad tvořil? Protože to sebral obrovské množství.
1: Od roku 1930 do té doby, než bylo muzeum zavřeno, do roku 1950, ale to už pak dělali jeho kolegové. On se narodil 21. června 1876 a my budeme slavit teď 150 let výročí jeho narození. Celou dobu působil tady.
2: A rodák odtud nebyl.
1: Místo narození má v Písku.
2: A já se ještě vrátím tady k té vitríně. Tady mi zaujaly kropenky.
1: Zase je tam všude vyobrazený Jan Nepomucký, anebo tady vidíme různé medailonky, medaile.
2: A co tam medaile s modrobílým závěsem?
1: To nechalo vyrobit město Nepomuk k výročí 300 let od blahořečení v roce 2021. Tady ještě třeba v té vitríně vidíme předměty, které se prodávaly na poutích. Zase vidíte hrnečky, skleničky, talířky, tady je třeba škapulíř, různé sošky, takové vitrínky s Janem Nepomuckým zasklené.
2: Tady je svatý Jan Nepomucký, to je audience u krále.
1: Jmenuje se Jan Nepomucký, podává dopis vladaři. To se pojí s tím, že Jan Nepomucký je i patronem rodu Habsburku. Tady vidíme na obraze po pravé straně hrob Jana Nepomuckého před svatořečením. To prý byl hrob, kde byla ohrádka a pak se šlo k těm jeho ostatkům. Tam chodili lidi se modlit hodně a nechávali tam prosby, přání na papíře. A tady je císař Leopold, list mu ho podává Jan Nepomucký a váže se k tomu obrazu legenda, že ta paní na tom obraze byla vdova a měla jediného syna. A nechala tam přání na papíře napsané, protože její syn měl být odveden na vojnu a ona se bála, co bude sama dělat. Přišel k císaři posel, kterého nikdo neviděl, že by prošel branami a předal mu prosbu. Údajně to byl Jan Nepomucký.
2: Ta vdova je klečící, ano. Vzadu drobná postavička.
1: Ano.
2: A tady je?
1: Pana Marie z Kotouně. Je to docela vzácná Madonna ze 17. století.
2: Kotoun, to je tady ta vesnička směrem na Horažďovice.
1: Ano. Vzácný obraz z 18. století od neznámého autora. A je docela zajímavý i tím, že jsou tam vyobrazeni Janovi rodiče, protože my víme, že Janův otec byl Nepomuckým richtářem, jmenoval se Velflín, ale o jeho matce nejsou v historii zmínky. Takže my tady tu jeho matku vidíme. Vidíme tady ten cisterciácký klášter Pomuk a vidíme tady kapli, kde údajně už byla socha Panny Marie Zelenohorské.
2: Tady je taky něco velmi zajímavého. Mm-hmm,
1: to jsou ty exponáty z brazilského města São João Nepomuceno. To je 200 let staré město a ten kult tam donesli Habsburci. Mají kostelíček zasvěcený Janu Nepomuckému a samozřejmě ten září barvami. Takže tady to je obraz, který daroval starosta města São João Nepomuceno muzeu a vidíme tam Jana Nepomuckého, ale vidíme tam květiny velice pestré. Je to vyšívaný obraz, září barvami.
2: Hudební nástroje
1: ze svatojánského kůru, na které se hrálo v kostele svatého Jana Nepomuckého.
2: tahle ta kovová záležitost, to je moždýř?
1: Ano, to je moždýř a to je zase replika moždíře, ze kterého se střílelo, když vítali procesí od Českých Budějovic.
2: A kolik sem tak mohlo přicházet lidí? Určitě tisíce.
1: To určitě.
2: Já se vracím k té historii muzea. Páter Strnád, neboť jeho následovníci ho spravovali do roku 1950, kde potom za komunistického režimu byly ty exponáty schovány.
1: No, je to takový zázrak, protože oni tady potom za komunistů otevřeli vlastivědné muzeum a zázrakem se podařilo ty exponáty zachránit. Takže ta sbírka zůstala neporušená, za komunistů to nevystavovali samozřejmě, ale byla v depozitáři.
2: Muzeum bylo znovu otevřeno 2015.
1: Ano.
2: Čtu si v útlé knížečce Akathist, neboli chvalospěv k svatému Janu Nepomuckému, kterou jsem si ve svatojánském muzeu koupila. Voda přijala tvou oběť, ale vinu neobmyla. Vždyť vprostřed noční temnoty skrze věrného služebníka zazářilo světlo Boží spravedlnosti, které neuhasne, dokud bude z vůle mocných nadřazena dobru lidu.

0: Nejslavnější český světec Johánek z Pomuka, globálně uctívaný svatý Jan Nepomucký, byl hlavní postavou pořadu Tamary Salcmanové, která hovořila s knězem, členem Tovaristva Ježíšova Miroslavem Heroldem a ve Svatojánském muzeu v Nepomuku s jeho ředitelkou Štěpánkou Kodítkovou. Pořad můžete také poslouchat na webu stanice Vltava. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Příští týden vás programem sobotního dopoledne provede Jiří Kamen. Já vám přeji dobré a klidné dny a za 14 dní se těším na slyšenou.
1: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
2: Opera oper v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
1: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
2: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
1: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě. Jazzové dopoledne.
3: Milí posluchači, v dnešním jazzovém dopoledni bychom si představili amerického jazzového kytaristu, skladatele a aranžéra Gene Gifforda. Hned v úvodu zazní skladba Dizzy Glide, kterou Gifford složil a sám též aranžoval.

To byla skladba Dizzy Glide z roku 1935. Na snímku se podíleli vyhledávaní chicagský jazzmeni jako Matty Matlock na klarinet, Bud Freeman na tenor saxofon či Bunny Berrigan na trubku. Gene Gifford se narodil roku 1908 v Memphisu a v mládí hrával s místními orchestry, ale už koncem 20. let aranžoval pro jeden z nejlepších jazzových orchestrů, ensemble Jeana Goldketa. Naší další ukázkou je Giffordova skladba Square Face, kterou opět nahrál jeho band a zpívají Wingy Menon.

0: really got me that time.
1: Gene Gifford na přelomu 20. a 30. let navázal spolupráci s Glennem Grahamem, který byl kapelníkem orchestru Casaloma. Původně byl Casaloma studentský soubor. Název Casaloma odkazoval na Toronský hotel, kde mělo toto uskupení roku 1928 angažma. A bylo to v době, kdy se ansábly většinou jmenovali podle svých kapelníků, a tak byl název trochu matoucí. Někteří posluchači se stále ptali, kdo je to ten pan Casaloma. V první polovině 30. let patřil orchestr Casaloma k nejlepším běložským jazzovým orchestrům ve Spojených státech. K jeho nejznámějším kouskům patřila skladba Casaloma's Tomb, kterou právě napsal Gene Gifford.

Pro orchestr Casalma byly typické melodicky bohaté aranže. K improvizaci byl prostor pouze v případech sola některého z nástrojů. Charakteristický zvuk orchestru vznikal právě díky Gene Giffordovi a jeho hudební invenci. Další skladbou, která okouzila jazzovou kritiku a také mnohé evropské orchestry, byl White Jazz.

Takto reagoval na skladbu, kterou jsme slyšeli, hudební publicista Emanuel Uže. Casa Loma je nejlepší americký hot orchestr běložský. Až k pocitu precizního stroje, hraje virtuózně a přece jest odlišný od kteréhokoliv černošského orchestru. Zda ke škodě či k dobrému, toť věc individuálního názoru. Uže se dále velmi pochvalně vyjadřuje o skladateli a aranžérovi Giffeldovi a všímá si pro aranžovanost skladby a vyzdvihuje souhru ansáblu, zejména přesnost a ukázněnost. Následující ukázku představuje krásná pomalejší skladba Gene Giffelda Smoke Rings. Můžeme si představit prostředí zakouřeného jazzového klubu či kavárny z 30. let.

Orchestr Casaloma a aranže Jean Gifforda měli významný dopad na evropský jazz a ovlivnili také Jaroslava Ježka. Ježek vycházel ve své jazzové tvorbě pro orchestr právě ze zvuku orchestru Casaloma. Bral také ohledy na členy svého orchestru, jelikož hudebníků schopných jazzové improvizace nebylo v našich končinách mnoho. Giffordovy skladby a zejména aranže proto mohly Ježkovi posloužit k inspiraci. Jednou z Ježkových jazzových orchestrálních skladeb, kde se odráží vliv orchestru Casaloma, je snímek City Lights z ledna roku 1937.

dozněla skladba City Lights Ježkova swing bandu. Vraťme se zpátky do Spojených států k Gene Giffordovi a orchestru Casaloma. Gene Gifford byl autorem skladby Blue Jazz. U této skladby je zase zřejmá inspirace zvukem harlemských jazzových orchestrů. Skladba Blue Jazz byla rovněž vyzdvihovaná kritikou. Orchestru Casaloma totiž byla vytýkána komerčnost na úkor dřívější kvality. V recenzi časopisu Přehled rozhlasu se psalo: od doby nahrání White Jazz a Blue Jazz klesá úroveň snímků neustále. Práce celého souboru je dosud přesná, ale kde je styl, kde originalita, kde myšlenky?

V dnešním jazzovém dopolední jsme si představili kytaristu, skladatele a aranžéra Gene Giffarda. Dnes bychom mohli říct, že Giffardovy skladby a aranže patří k tomu nejlepšímu z odkazu orchestru Casa Loma. Poslední ukázkou bude Giffardova skladba Black Jazz, hraje ji orchestr Glenna Greye Casa Loma. Těším se na další setkání, loučí se s vámi Petr Jambor.

0: Významný aranžér swingové éry, americký kytarista, banjista, skladatel Gene Gifford napsal barevnou trilogii White Jazz, Blue Jazz a Black Jazz a poslední jmenovaná skladba dnes ukončila jazzové dopoledne, které pro nás připravil Petr Jambor.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Za půl minutky bude půl dvanácté. My už jsme pro vás otevřeli rozhlasové dveře. Někteří z vás si právě teď prohlížejí naše diskuzní studio. Až do 17.30 můžete vejít na Vinohradské 12 do naší budovy a nahlédnout do tajů rozhlasového řemesla, setkat se s oblíbenými moderátory a užít si bohatý doprovodný program pro rodiny. Více čtěte na irozhlas.cz. Co čte hudebník, spisovatel, architekt, improvizátor Ivan Palacký, uslyšíme na Vltavě právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Jana Kozubková.

Povím vám o svých knihovnách. A nebudu se šetřit. Řeknu vám vše, protože, jak se znáte, není toho mnoho. Vypovím, jak to s mými knihovnami bylo a tím pádem i pro vás bude. Rozhodnete-li se věnovat půl den přemítání o mých knihovnách, což je jedna z nesčetných úvah, do kterých se pravděpodobně nikdy nepustíte. Přesto, kdyby k tomu došlo, odteď budete mít tak říkajíc materii, připravím pro vás látku, ba i náznak střihu, pro den státního volna, kdy nebude, jak lidé častokrát přiléhavě líčí, do čeho píchnout, bude mrtvo. A pokud byste se v nějakém náhlém zmatení smyslů, opravdu jen kratičkém a úplně neškodném, rozhodli přemítat o mých knihovnách, budete k tomu mít alespoň jakési také nespolehlivé informace přímo od zdroje, což jsem v tomto případě nespochybnitelně já. Zdrojová první knihovna, kterou si vybavuju, byla vrcholnou ukázkou průměrnosti, reprezentovanou sektorovým nábytkovým systémem U101,

0: tenké, asi 12-milimetrové police, zvrstvené překližky, na kratších stranách opatřené háčky z lyžařského vázání masak. Můj otec v té době provozoval v kuchyni pro přátelé malý servis, a tedy o tyto drobné náhradní díly z polámaných lyží nebyla nouze. Jako chlapec jsem se tedy pohyboval mezi odpudivým univerzálem a oním elegantním konstruktivistickým systémem, jehož virtuálním kmotrem byl zjevně Alvar Aalto. Proč zrovna mému pokoji vévodil, proč jej zalehl univerzál? Bylo mi jeho prostřednictvím cosi nenápadně naznačováno? Bylo v plánu, že pod jeho tichým patronátem bude můj život v budoucnosti všeobecnější a tím pádem i jednodušší? Slýchával jsem, že různí členové naší rodiny často jaksi přirozeně vyčnívali z řady a mě tedy mělo každodenním stykem s univerzálem cosi docvaknout? Měl jsem se i já stát univerzálem? Pokud ano, nebyly mé vyhlídky zase tak zlé. Kovové uchytky a panty univerzálu byly většinou poměrně trvanlivé. Spojování jednotlivých sektorů univerzálu probíhalo pomocí šroubů, kolíků a excentrů, vaček s osou otáčení mimo geometrický střed. Univerzál byl lehce rozebíratelný a přizpůsobil se jakékoliv místnosti. Měl jsem se i já stát podobně tvárným? Zmínil jsem se už, že mé jinožství bylo vyplněno z dnešního pohledu nesmyslným soupeřením na lyžařských svazích? Měl jsem být nakonec po příkladu oné ubohé knihovny univerzálem? Měl jsem jezdit slalom klasický, poté obří a nakonec i sjezd? Měl mi univerzál do pomoci k tomu, abych vynikl v takzvané alpské kombinaci? Pokud tomu tak bylo, lze konstatovat, že univerzál na celé čáře selhal. Police tloušťky 16 mm, opatřená na hranách odpudivou hnědou plastovou ABS páskou, nesla zhruba 50-centimetrovou řadu čtyřlístků, mnohem útlejší štůsek rychlých šípů, medvídka Pů a několik dalších běžných dětských knih. Pro mou první univerzální knihovnu však bylo typické, že jsem za literaturu považoval i sešitky, které jsem si vyráběl sám a zastrkával je do přímého sousedství vrcholných děl světové literatury. Ručně lepený tréninkový deník lyžaře závodního oddílu T je Slovácká Slavia. Jehož titulní stránce dominovala fotografie švédského šampiona Ingemara Stenmarka, obsahoval náčrtky slalomů s poznámkami o počtu bran a informacemi o problémových místech, takzvaných vlásenkách, které bylo možné najet z té či oné strany a nepatrně si tak zkrátit nebo naopak prodloužit trať. Sestavoval jsem v něm úmorně stejné soupisy jízd, kombinace vosků a poznámky o počasí. Mé knihovny obsahují svazky, které označme za kmenové, a v jejich těsném sousedství pozorujeme podpůrné osobní výrobky, zastrkávané do mezer mezi zásadními knihami, podobně jako do modlitební zdi. Vkládal jsem ony ručně vyráběné spisky mezi takzvaně krásnou literaturu jako votivní lístky, jako výstelkovou tkáň. Napodoboval jsem tím intuitivně přání, umístěvaná kdysi do hrobky, a přál si, aby ty písemnosti někdo v budoucnosti nečekaně objevil a aby si téměř neslyšně zašeptal, co to tu u všech všudy. Nálezce by spatřil bílou nití zmučený notýsek, ne úplně pravouhlý, dětskou rukou velkým tiskacím písmem nadepsaný F1. Otevřel by jej a mrkal na barevnými fixy rýsované a papírky ze žvíkaček Pedro vykládané tabulky výsledků závodů formulí. Na jiném místě by zas natrefil na deníčky z rodinných dovolených, obsahující pouze 2 až 3 věty. Sedmiletý spisovatel totiž zaznamenává z výletů vždy jen to podstatné. Zatímco moje první knihovna konstituovala jakýsi hybridní systém mísení vysokého s nízkým, pak knihovna mých prarodičů něco takového, pokud si dobře pamatuji, rozhodně postrádala. Dědeček s babičkou objednávali celé pečlivě redigované edice a často ještě nerozřezané exempláře odnášeli čas od času ke knihaři, který je opatřil pevnou vazbou a vytvořil úhledné, barevně odlišené celky. Dědeček s babičkou se stali abonenty dobrého díla Josefa Floriana ze Staré říše, Šlépějí Jakuba Demla či například kulturně politicky orientovaného periodika Kurs. Její hlavní knihovna byla zakázkovou prací Zlaťovky s modřínovou dýhou, opatřená tenkým šelakovým nátěrem, který časem získal tmavě hnědou patinu. Rámová konstrukce z čepy a dlaby bez viditelných vrutů a s ostrými rohy balancovala na pomezí dobových stylů. Svou masivností vězela ještě v 19. století. Ovšem jednoduchostí a chromovaným úprofilem, nalepeným na skleněných dvířkách, posunujících se na kovové kuličce, už odkazovala na meziválečný funkcionalismus. Jak jsem řekl, myslím, že systém uspořádání ta knihovna neměla, ale jinak byla jako stvořená pro tajné fígle, jaké se v podobných knihovnách tradičně vyskytovaly. Doufal jsem, že objevím skryté zásuvky nebo dvojité stěny, kam kdosi, kdysi uschoval rodinné paměti, nebo krátkou, těšil jsem se, že kryptickou zprávu adresovanou budoucím generacím. Ne, nic takového modřínová knihovna neskrývala. Odklopme dvojité dno zatížené Melvillovou bílou velrybou a uvidíme, že můj dědeček se patrně zajímal o dobové duchovní crossovery, protože titul, na který zíráte, byste v jinak katolicko-vědecké knihovně nehledali. Vedle útěchy z filozofie Emanuela Rádla, anglicky psaných sborníků z pediatrických konferencí a třeba v kožené vazbě a lepenkovém boxu vypraveného trojdílného spisu o Platónovi z pera Františka Novotného ležel malý spisek s názvem Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu, z roku 1904. Švýcarský teolog Leonard Ragatz v něm hledal průnik mezi křesťanstvím a marxismem. Vycházel z přesvědčení, že původní Kristovo poselství mělo výrazný sociální rozměr a směřovalo k obraně chudých a utlačovaných. Marxismus podle něj nabízel přesvědčivou analýzu kapitalistických struktur a mechanismu vykořisťování, avšak postrádal duchovní a etický základ. Ragatz proto usiloval o syntézu. Křesťanství mělo dodat sociálnímu zápasu mravní motivaci a smysl, zatímco marxismus poskytnout nástroje k pochopení a proměně společenské reality. Existence této jistě kontroverzní knihy ve výrazně antikomunistické rodině ještě nedokládá, že její majitel s předkládanou tezí souhlasil. Můj otec však čas od času tento titul zmíní a pronese Dědeček se nezdál. Druhou knihovnu mého života představovaly dvě nízké komody z přelomu 40. a 50. let 20. století, vyrobené v UP závodech v Bučovicích. Stávali v různých konstelacích tu vedle sebe, jindy zas na sobě, v obývacím pokoji našeho panelákového bytu 2+1. Korpus byl vyroben z jasanem dýhované laťovky, klížené na kolíky a zadní stěna se stávala z tenkostěné překližky. Výškově stavitelné police potvorovaly kovové trny. Dvířka dole plná, nahoře prosklená, pojízdná ve vyfrézované drážce. Podnož tvořil nízký, tmavě mořený sokl z masivního dřeva. Velmi se mi vždy líbil kulatý kovový štítek zámku s dřevěným reliéfním věnečkem, detail převzatý ještě z meziválečné výroby. Později byl nahrazen běžnějším, přisazeným chromovaným štítkem, přišroubovaným dvěma vruty s polkulatou hlavou. Knih časem přibývalo, a tak se rodiče rozhodli věnovat jim jednu, tehdy ještě relativně prázdnou stěnu při vstupu do místnosti. Opět oslovili rodinného přítele, výtvarníka Josefa Kizvetra, který knihovně určil dost suverénní rozvrh. Jež, jak jsem později zjistil ze zadní obálky 9. dílu Pižoánových dějin umění, dost připomínal obrazy Píta Mondriana. Celá bravurně vyvážená kompozice držela na dvou rozepřených stojinách, mezi nimiž, v místech, kde by Mondrián nejspíš použil červený čtverec, poněkud vystupoval bar s lihovinami. Kolem UP závodu a Mondriána se odehrával můj život od přibližně 4 do 18 let. Byly doby, kdy bych tituly těch knih snad odříkal z paměti, pokud by to ode mě někdo požadoval, a přidal bych i barvu hřbetů, ale většinu z nich jsem, přiznávám, nečetl. Byla to doba, kdy se zdůrazňovala nutnost číst, ale já jsem tehdy nechtěl dělat cokoliv, co se vyžadovalo. Dlouhé, ucelené řady z knižního klubu jako by si nárokovali, že číst je něco z nich nemá cenu, že člověk by měl mít komplexní přehled. A já jsem, navzdory svému předsevzetí nečíst, číst začal. A přečetl jsem Vzkříšení od Lva Nikolajeviče Tolstého, ale Flauberovu Citovou výchovu už ne. Dnes vím, že jsem ji určitě přečíst měl, ale cítil jsem v zádech, že se to po mně chce, a proto jsem jedním okem číst chtěl, druhým ovšem už ne. Velmi, velmi se to v tu dobu vyžadovalo. Chtělo se po nás, abychom četli, a přetrvává to dodnes. Je to tak dobře. Je prima, že se ještě pořád někdo pokouší někomu vnucovat něco ušlechtilého. To je zdravé a prospěšné, že se všude a všem doporučuje číst. Mnozí odborníci se děsí, že mladí lidé dnes nečtou, ač by měli. Specialisté zjišťují, že i po letech ujišťování o prospěšnosti čtení je jistá nezanedbatelná část lidí, která prostě nečte. Přitom všichni dávno víme z rozhlasu a televize, že číst by se mělo a basta. Přesto si myslím, že stejně důležité, ba v určitých případech snad i důležitější, je v pravou chvíli nečíst. Jen tak beze smyslu sedět a civět před sebe. Titíž odborníci zdůrazňují, že je to také důležité, a o tento poznatek se již nejednou podělili s veřejností. Ta se však rázem ocitla ve stavech, a sice ve stavech znejistění, protože teprve nedávno jim jakýsi odborný profesor zdůrazňoval, jak důležité je číst, a to dokonce ve stejném televizním pořadu, kde předtím tvrdil, že se má hledět do bílé zdi a ani se nehnout, aby se smysly úplně odpojily. Meldoval to ve studiu do mikrofonu v různých variacích a už byl připraven panikařit, že národ nečte, a místo toho se však ke svému překvapení začal na obrazovce točit do kolečka jako derviš. Já osobně jsem vždy četl rád a stejně tak mě těšilo nečíst. Vychutnával jsem si často nečtení při hře na hudební nástroj, na výletech a při psaní, při kterém se vlastně ani číst nedalo. Přesto, když člověk psal, jako by hned po sobě téměř souběžně četl, ovšem s malým zpožděním, a tak psal i četl zároveň. Vyplňoval tak bezděčně ideál odborníků, kteří by chtěli, abychom hodně četli, ale také by si přáli, abychom nečetli a stali se na krátký čas lidmi s vypnutým pohledem. To kvůli odpočinku, který je nutný, abychom pak mohli začít zase číst. Čtení je důležité, obzvlášť v dnešní obrázkové době, jaký označují kapacity z rozhlasu a televize, a varují před ní hlavně mladou generaci. Hlavně tu varujeme, říkají. Vejdi do dvora, zahni doprava, po schodech nahoru, pokračuj po pavlači a hned nejbližší prsklené dveře vedou do mého prvního architektonického ateliéru. V předsíni se tyčí svařovaná trubková konstrukce, nahoře zahnutá do čtvrt oblouku, nesoucí police z borovicové spárovky, které mají zhora skosené hrany. Tohle manýristické tvarování je odvozeno z fazetování okrajů skel secesních skříněk, protože, nedivte se, nacházíme se v časech mého okouzlení španělskými architekty Antonem Gaudím a Giuseppem Máriou Žužolem. Jejich monografie se ostatně v oné knihovně vyhřívají na čestné místě, jinak je to mix. Podívejte, německy psaná bichle Pioniere der sovietischen Architektur, tedy zevrubná studie ruského konstruktivismu, architektura 20. století od Felixe Haase, Fulcanelliho tajemství katedrál, výklady o umění Johna Ruskina, Huysmansův estetický román Naruby, poměrně salátové vydání 5 svazků dějin umění od Elifora a studie Františka Kadeřávka Geometrie a umění v dobách minulých. Plus samozřejmě kniha, kterou v té době vlastnil, nebo alespoň 100krát prohlížel každý architekt, protože se podle ní připravoval na přijímací zkoušky na fakultu. Abstrakcia a kreslení architektonického priestoru. Podélný formát skrýval soubor vybraných grafických zkratek, pomocí kterých se v 60. a 70. letech zobrazovaly architektonické návrhy. Trubková knihovna pak se mnou putovala po dalších místech. Původní ateliér měl vysoké stropy, snad až 4200 mm, pokud si dobře pamatuji. Do periferního rodinného domku, do mé druhé pracovny se ještě vešla, ale do sociálního bytu na ulici Kounicově už ne. Ve 40. letech se stropy začaly snižovat. Trubkové stojiny jsem tedy musel zkrátit a rozdílový kus putoval do sklepa. Když jsem se pak znovu stěhoval do bytu s velkorysou výškou místností, knihovnu jsem už nenastavoval. Stejně jako tato postupně zkracovaná trubková knihovna se mnou putují i dvě mé nejoblíbenější knihy. Vlastně ani nevím, zda je opravdu mohu označit za nejoblíbenější. Jisté však je, že tyto dvě chci mít vždy na blízku. Když přijdu do antikvariátu, nejprve se podívám, zda je tam náhodou nemají, a pokud ano, většinou jednu z nich koupím a věnuji ji některému z přátel. Povídka Ligea od sicilského autora Giuseppa Tomasiho di Lampedusa je melancholickým pojednáním o setkání s mýtem. Příběh sleduje stárnoucího klasického filologa, který vypráví o své dávné lásce k mořské bytosti siréně jménem Ligea. Vlastním odeánské vydání z roku 1989, jehož grafická úprava mě docela irituje, především hnědá barva písma. Přesto knihu opakovaně kupuji, protože o jiném provedení nevím. Barvu písma beru na milost kvůli větám, jako je například tato. Mohu slíbit, že nebudu říkat nic, co by nebyla pravda, ale nemyslím, že budu chtít říct si všechno. Vymiňuji si právo lhát opomenutím, alespoň pokud si to nerozmyslím. A stejně tak si přeji, abych měl na věky věků po ruce vlastní životopis Alice B. Toklasové, který napsala Gertruda Steinová, o své partnerce, ale ve skutečnosti především o sobě. Téměř každá stránka totiž začíná větou Gertruda Steinová říkala, že... A pak se například praví, je dobré nevědět, jak jsou udělány věci, které vás těší. Mohl bych vytvořit seznam svých oblíbených autorů, ale proč, když ty přece velmi pravděpodobně znáte a mé knihovny z podstaty znát nemůžete? Nebo byste je přinejmenším znát neměli? Bylo by podezřelé a znepokojující, kdybyste je znali. Proto jsem dnes chtěl mluvit především o nich. Může se stát, že se přece jen z dosud mě neznámých důvodů rozhodnu kolekci autorů sepsat. Pak v něm bude podezřele narváno pod písmenem B. Jorge Luis Borges, Thomas Bernhard, Roland Barthes. Některé věty Petra Borkovce bych klidně mohl mít vytesány v osobním erbu. Jak pak by se tam nad Orlicí asi ku příkladu výjímala věta zasněžená železniční spleť, v níž se černají a z níž se odchlipují desítky tvrdých věcí. Mohl bych si ji tam nechat vygravírovat Schwabachem? Jeho počeštěnou verzí? Změnilo by se tím její význění? I jiná písmena by byla zastoupena. Hned C by bylo vyplněno Josefem Konrádem pro jeho popisy, které vám mohou připadat věcné, ale po chvíli čtení máte pocit, jako by vám někdo nasypal něco do pití a začínáte halucinovat. nebo ty fantastické náhodné operace se slovy v Silence Johna Cage. F by zastupoval Morton Feldman, kterého nominují za sebrané eseje Give My Regards to 8th Street. G pro mě představuje Witold Gombrowicz a jeho kosmos. K reprezentují Ahmadu Kuruma s drásavou knihou Aláh není povinen a Kerouakovi Andělé pustiny. S to je Winfried Georg Sebald a již zmíněná Gertrude Steinová. Stačí vám to? Nebo mám ještě přihodit Joyce a Wolfovou? Je mi lhostejné, že bych o svých oblíbených knihách nedokázal napsat dobrý referát. Že jen s největšími obtížemi bych převyprávěl jejich obsah, pokud vůbec. I přesto jsou, anebo alespoň v určitém životním období byly, pro mě důležité, v některých případech, třeba jen pro krátká slovní spojení nebo pro iluzi, kterou mistrně navozovali. Vzpomínáte si ještě, jak na začátku svého vyprávění uvádím nábytkového designéra Miroslava Navrátila, onen konstruktivistický systém z jeklu? Dílnu měl v Uherském Hradišti nedaleko bytu mých rodičů a kdokoliv z okruhu přátel si doma něco zařizoval, chodíval k němu pro radu. Tak se stalo, že pár knihoven ve městě nese, jak se tak říká, jeho pečeť. Moje současná knihovna je tedy syntézou několika konstrukčních postupů, vypozorovaných během návštěv u známých. Můžeme říci, že je to jakýsi modifikovaný Navrátil. Zdaleka však nedosahuje elegance knihovny cestovatele Zikmunda, kterou Miroslav Navrátil navrhl a na níž zúročil své zkušenosti z výroby lodí a saní z ohýbaného dřeva. Police na knihy nesou po stranách takzvané zubatky, což jsou bočnice ze zvlněných vrstvených březových dých. To umožnilo vytvořit flexibilní podpory pro libovolný formát často objemných publikací. Mé police jsou z 30 mm borovicové spárovky, do jejichž kratších ran jsou zafrézovány kovové závity. V nich vězí černé šrouby, spočívající na příčkách z 5 mm kulatiny. Stojiny tvoří stejné jeklové profily, jaké jsme si už popsali. U této knihovny jsem musel a vlastně i chtěl modifikovat a syntetizovat. Je křížencem několika odpozorovaných řešení. Mám vizi a neváhám ji použít. Představuji si, že jako v nějakém snu, který ignoruje statické zákony, se všechny tyto mé knihovny spojí v jeden celek, stanou se součástí prostorové mřížky, kterou lze procházet. Netrpělivě očekávám, že snad už brzy budu velmi bohatý a pořídím si malý venkovský zámeček a v něm, v největším ze sálů, v divadelním salonku, tu strukturu postavím, nebo spíš nechám podle svého návrhu zbudovat. Řeknu měkce těm několika nejatým venkovským řemeslníkům. Podívejte se, představují si něco podobného indickým stupňovitým studnám z 11. století, takový zmenšený model Ranikivav. Jde pro vaši představu o velkou kamennou konstrukci z mnoha schodišti, která vedou dolů k vodozásobní šachtě, jen v našem případě provedenou ve dřevě. Vstupovat se do ní bude nízkými dvířky, jako do japonského čajového domku, aby se člověk, než do knihovny, či zde do všech 5 knihoven vstoupí, musel bezděčně trochu uklonit a pak se ovšem hned v jakési pomyslné přetlakové komoře napřímit. Tomu se v architektonickém navrhování říká expanze a snížení u vstupu zase komprese. Tak označujeme virtuózní střídání výšek jednotlivých prostor. Návštěvník přijde v té otevřené konfiguraci na rozcestí, na podestu, do bodu, odkud spatří všechny mé knihovny. Z centrálního plata si to k ním namíří a posléze uvolněně korzuje od jedné k druhé. Přízračná megastruktura se může zdát nekonečná, leč infinitum je jen přelud. Náš objekt se do barokního divadla vměstná docela pohodlně. a že bude má budoucí zámecká knihovna plně bezbariérová. Proto bych v ní návštěvou rád viděl i tu paní v zelených šatech z Tatyho filmu Playtime, jak elegantně výjíždí pomalu do restaurace na kolečkách ukrytých pod sukní. Co tenhle detail v tom filmu pro pána krále znamená? Chci tam jen tuhle tichou pojízdnou situaci, jinak klid na čtení. Protože někteří říkají, že číst by se vážně mělo. Cože? Že vám to celé připomíná lešení? Ono to ovšem je lešení. Dřevěné s kovovými uzlovými body a jsou do něj vetknuty moje knihovny Univerzál, Modřínová, UP Závody, Mondrián, Trubková i modifikovaný Navrátil. Všechny tu defilují v různých úrovních, propojeny návlekovými a příložkovými spojkami. Tato moje budoucí knihovna je přístupná pro jednotlivce i malé skupiny pouze po předchozí domluvě. Po uzavření běžného provozu mimo svátky použijte prosím fosforeskující zvonek vlevo dole. Prostor není a nikdy nebude způsobilý pro volný pohyb návštěvníků.
1: Petr Šrámek pro nás chystá sobotní knižní póly na stanici Vltava. Dnes nás zavedl do knihovny hudebníka a spisovatele Ivana Palackého. Za týden se můžete těšit na knižní tipy spisovatele a scénáristy Edgara Dudky v sobotu v 11:30 na Vltavě.

0: Vladimír Mišík děkoval na stanici Vltava. Je poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Spojené státy stupňují tlak na Kubu. Plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Český rozhlas pořádá Den otevřených dveří. Dobročinná akce Běh pro paměť národa dnes pokračuje v Praze. Počasí bude zataženo s deštěm, teploty 8 až 13 stupňů. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety, při nichž zemřeli tři Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
2: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas má Den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Vinohradské třídě v Praze, ale i do regionálních studií. Desítky lidí už přišly na komentované prohlídky Českého rozhlasu Karlovy Vary, například Jiří Růžička.
3: Na rozhlasu Karlovy Vary mám rád to, že říkáte informace aktuální tady z regionu a my jako řidiči autobusů to potřebujeme denně, aby jsme věděli, kde je nějaká zácpa, kde je nějaký problém, takže to slyšíme a hned můžeme na to reagovat, takže to je krásné od vás.
0: Komentované prohlídky i doprovodný program je v Českém rozhlase Karlovy Vary připravený až do 16 hodin, v Praze na Vinohradské 12 až do 17.30. Už po 11. se dnes v Praze poběží pro paměť národa. Hned několik závodů pořádá v oboře Hvězda organizace Postbellum, aby vybrala peníze na svou dokumentační práci. Běžci si na startovní čísla píší například jména válečných veteránů, obětí totalitních režimů nebo kohokoliv, koho považují za hrdinu. Až do 14:30 je připravený také doprovodný program, říká ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa.
4: Je tam spoustu vyžití i pro tyto lidi. Máme tam výstavy, máme tam právě kulturní program v podobě hudby a právě zajímavé osobnosti hovoří z pódia, vypráví své příběhy nebo mají krátké přednášky nebo nějaké povzbuzení do dnešní doby.
0: Dnes je běh pro paměť národa také v Neratovicích a Třebíči. Celkem je na letošek v plánu na 19 místech. Věřící dnes můžou přijít na mši do jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou během odpoledne dvě, ve 14 hodin a v 17.30. Lidé mají přijít s baterkami a s čtvrthodinovým předstihem kvůli průchodu jeskyní. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy na Blanensku není běžně přístupná veřejnosti a slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Místu se přezdívá Moravské Lurdy. Podle Marián sochy v jeskyni i léčebných pobytů dětí.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s deštěm, odpoledne místy s přeháňkami a ojediněle se vyskytnou bouřky. V severozápadní polovině Čech bude i polojasno, později odpoledne a k večeru budou od západu, kromě východu Moravy a Slezska, srážky ubývat a zejména v Čechách bude ubývat i oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 8 až 13 stupňů, v severozápadní polovině území 12 až 16, na horách bude kolem 6. Slabý, postupně mírný vítr ze severních směrů bude k večeru na Moravě a ve Slezsku místy zesilovat na mírný s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Takový zůstane i v noci a v neděli bude opět postupně slábnout. Noc bude v západní polovině území polojasná až jasná, jinde čekejte zataženo až oblačno, na východě Moravy a Slezska s deštěm i trvalejším, zpočátku na ostatním území Moravy ojediněle přehánky. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů, zejména na západě Čech až minus 2 a četné přízemní mrazíky. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho východní polovině až polojasno, na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10, na horách kolem 8 a v Beskydech jen 3 stupně Celsia. Polední zprávy vám na stanici Vltava četla Jana Kozubková, za technické spolupráce Romany Kouřilové.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
0: Zítra, 17. května, uplyne 100 let od narození Ludvíka Součka, autora, který patří k nejvýraznějším osobnostem české science fiction druhé poloviny 20. století. A my si dnes odpoledne poslechneme na Vltavě dramatizaci jeho povídky Prouklovi kočkeni, ve které díky hyperprostorovému a meziplanetárnímu spojení získává chalupník Proukl opravdu zvláštní pastvu pro své kozy. To, co se ukrývá v kozím chlívku, dokonale zamotá hlavu profesoru Patrovskému i jeho asistentovi. Sobotní drama Ludvíka Součka Prouklovi kočkeni zahájíme na Vltavě dnes v 15 hodin. A předtím budeme v čase odpolední povídky řešit vraždu starého vinaře. Asistovat při vyšetřování bude důchodce Metoděj Minus, muž proslulý svým detektivním nadáním. Poválečnou detektivku z jihomoravského pohraničí spisovatele Jana Trefulky Vrah se nevrací nabídneme ve 13.30 hned po následujícím hudebním programu.
1: Polední koncert.
7: Naše rodinné stříbro. To jsou vzácné nahrávky pořízené mikrofony Československého rozhlasu na pódiích festivalu Pražské jaro. Snímky spočívají v naší fonotéce na magnetofonových pásech. Nebyly nikdy vydány na takzvaných komerčních nosičích. Nejsou dostupné ani na internetových či sociálních platformách. Ve vysílání se objevují jen sporadicky. Jak tedy zní Pražské jaro ve fonotéce Českého rozhlasu? Přijměte naše pozvání k poslechu. Dobré poledne vám od mikrofonu přeje Vojtěch Babka. Německá violončelistka Angelika May přijížděla na Pražské jaro často a pravidelně. Poznávali jsme ji v někdejším Československu, ovšem také mimo festival. Angelika May koncertovala a nahrávala desky, možná máte v gramofonotéce LP s Dvořákovým čelovým koncertem, který paní May natočila s Českou filharmonií a Václavem Neumannem. K české hudbě měla velmi blízko a při svých festivalových koncertech to opakovaně dokládala. Jako třeba v roce 1989, kdy takto v jejím podání zazněla Arieta Bohuslava Martinů. Nepřeslechneme v ní kapku jazzové krve, která dozajista v oběhovém systému poličského rodáka kolovala.

0: Paříži v roce 1930, původně jako vokalíza pro zpěvní hlas a klavír, vznikla arieta Bohuslava Martinů, který pak zručně transkriboval pro smyčcové nástroje. My jsme si arietu poslechli na snímku z pražského jara 1989. Na klavír hrál Ivan Klánský a na violončelo Angelika May, solistka z někdejší Německé spolkové republiky, žačka violončelové legendy Pabla Casalse a na pražském jaru pravidelná návštěvnice. Na své festivalové recitály zařazovala Angelika May s oblibou i české autory. První violončelový koncert Bohuslava Martinů zahrála v Praze například už v roce 1974. Snímek tohoto debutu Angeliky May na pražském jaru se zachoval a už ho máme připraven. Ale předtím ještě promluví Angelika May osobně. V roce 1984 se ve vysílání Československého rozhlasu ze své lásky k české hudbě vyznala v skutku ušlechtilou němčinou těmito slovy.
1: Dieser Aufenthalt überhaupt die ganze Zeit bei Casals prägte mich menschlich, künstlerisch, instrumental.
0: U Pabla Casalse jsem se naučila, co znamená tvořit hudbu. Studia u něj mne formovala lidsky, umělecky i čistě z hlediska hráčské techniky. Casals zkrátka vymodeloval můj hudební život. Když jsem u něj studovala, měla jsem na repertoáru Bachovy svity, Beethovenovy a Brahmsovy sonáty a také velké koncerty Saint-Saënse, Lala, Boccheriniho, Haydna a především Dvořákův koncert. Doufám, že jeho jméno vyslovuji správně. Hrál ho samozřejmě i Casals sám s dirigentem Georgem Sellem a Českou filharmonií. Dvořákův koncert dokonce natočil na desky. Tato gramodeska pro mě byla opravdu velkým vzorem a předobrazem. A sama jsem se taky podle této nahrávky koncert učila. Úžasná skladba. Mám opravdu mimořádnou slabost pro českou hudbu. Její portfolio si rozšiřuje už několik dekád a hrají jak autory minulosti, tak i skladatele žijící. V Praze už jsem hrála s Ivanem Klánským třeba sonátou Jiřího Pauera. Nedávno to byla baladická svita Petra Ebena, sonáty Luboše Sluky a Luboše Fischera. Fischerovu sonátu jsem si dokonce vybrala k závěrečným zkouškám svých studií v Düsseldorfu. Velmi miluji Bedřicha Smetanu, přestože na nás violončelisty ve své tvorbě poněkud zapomněl. No a Bohuslav Martinů, to je zvláštní kapitola. Martinů hraji už dlouho, jsem velkou bojovnicí za jeho hudbu a je to stále ještě, tedy v celosvětovém měřítku, nelehký zápas, aby lidé Bohuslava Martinů pochopili a přijali. A doufám, že moje záznamy violončelových koncertů s Českou filharmonií a sonáty da Camera vykonaly v tomto směru kousek pionýrské práce. Také hrají moc ráda Josefa Suka, ale nadevším pro mě stojí, a znovu to musím zdůraznit, Antonín Dvořák. A jsem nepopsatelně šťastná, že jsem letos, v roce české hudby 1984, směla s Dvořákovým koncertem přijet na pražské jaro. Ale není to letos jen jubileum české hudby, je to i moje osobní výročí. Přesně před 10 lety, roku 1974, jsem v tomtéž koncertním sále ve Smetanově síni zahrála první violončelový koncert Bohuslava Martinů.
1: Für mich, ich muss dazu hinzufügen, es ist für mich auch ein Jubiläum. Es ist nicht nur das Jubiläum der tschechischen Musik, sondern es ist für mich auch ein Jubiläum. Genau vor 10 Jahren habe ich in dem gleichen Saal im Smetana Saal das erste Martinů-Konzert gespielt.
0: Uzavírá německá violončelistka Angelika May v interview, které poskytla v Praze v roce 1984. A jak právě zdůraznila, rok 74 se stal na pražském jaru jejím debutovým okamžikem s violončelovým koncertem číslo 1 Bohuslava Martinů. Angeliku May doprovází Královský filharmonický orchestr, který řídí Rudolf Kempe. Snímek vznikl ve Smetanově síni obecního domu v Praze 22. května 1974.

Ze stejného roku jako drobná Arieta 1930 je i koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů, tedy ve své původní komornější podobě, kterou skladatel několikrát zcela proměnil a dal svému prvnímu koncertu, psanému částečně v Poličce a částečně v Paříži, podobu velké skladby se symfonickým orchestrem. Koncert číslo 1 Bohuslava Martinů nám právě zahráli Angelika Mai a Královský filharmonický orchestr, který řídil Rudolf Kempe. Slyšeli jsme snímek z festivalu Pražské jaro ze Smetanovy síně obecního domu z května 1974. A s velkou a oddanou ambasadorkou české hudby, německou solistkou Angelikou Mai, jejíž život se uzavřel v roce 2018, se pro dnešek rozloučíme oblíbeným přídavkovým kusem ze Saint-Saënsova Karnevalu zvířat.

Také labuť z Karnevalu zvířat zahrála při jedné ze svých četných cest na festival Pražské jaro violončelistka Angelika Maj. Doprovázel Ivan Klánský a snímek vznikl tentokrát ve Dvořákově síni v roce 1989. Jak známo, Saint-Saënsův Karneval zvířat obsahuje pestrou kolekci hudebních karikatur příslušníků animální říše a pochází z roku 1886. Jakou představu měli skladatelé o hudebních žertech o téměř 300 let dřív? Možná tušíte, kam máme namířeno. Ano, odpověď nám může dát třeba Claudio Monteverdi, mistr italské renesance, ale i předskokan slohu barokního. Muž, který za více než 6 dekád prošel ojedinělou autorskou evolucí, především jako skladatel madrigalů. Autor, který nechal do své tvorby pronikat nejrůznější vlivy, včetně lidové písně a tanců. Tedy právě tak, jako ve sbírkách skerci muzikály neboli hudební žerty. Několik Monteverdiho hudebních žertů zaznělo takto v podání legendárních pražských madrigalistů na Pražském jaru v roce 1978.

Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě se v roce 1978 stala dějištěm koncertu pražských madrigalistů s uměleckým vedoucím Miroslavem Venhodou. V rámci festivalu Pražské jaro přednesli také výběr ze sbírek Scherzi muzikály neboli hudební žerty Claudia Monteverdiho, které pocházejí z let 1607 a 1632. Ansámbl Pražští madrigalisté založil Miroslav Venhoda v roce 1958. Představil se s nimi v řadě zemí a rok před vznikem naší nahrávky ho dovedl pod křídla České filharmonie jako její komorní soubor. V dřívějších letech prošel jakožto sbormistr kláštery v Břevnově a Strahově. A krátce, to ovšem ještě před druhou světovou válkou, studoval Miroslav Venhoda také v Itálii, kde se vzdor svému italskému jménu nenarodil fenomenální houslista Ruggero Ricci. Ruggero Ricci přišel na svět v Kalifornii jakožto syn italských přistěhovalců v roce 1918. Ale geniální Ital a podle některých legend ďáblův spolčenec Niccolo Paganini tvořil samozřejmě pilíř jeho repertoáru. Bratr hrál na violončelo, sestra se v dospělosti stala houslistkou metropolitní opery v New Yorku. O jeho první hudební kroky se postaral otec, když mu sám začal dávat houslové lekce. Když bylo Ruggerovi Riccimu 7, dostal se ke svým prvním učitelům. Netrvalo dlouho a získal si pověst zázračného dítěte, které kolem 10. roku hrálo klíčové autory houslové tvorby a jejich virtuózní skladby. Vietám se Věňavského či Mendelsona. Jehož koncert E-moll přednesl Ruggero Ricci poprvé v 9 letech v koncertní síni Carnegie Hall. Ruggero Ricci byl na Pražském jaru několikrát. Krom jiného například v roce 1982 přivezl kompletní provedení Paganiniho kapričí pro solové housle, které jste v našich pražskojarních výběrech už před časem slyšeli. Neslyšeli jste ale Paganinianu, virtuózní kus pro solové housle, který zkomponoval Nathan Milstein. Hraje Ruggero Ricci, Pražské jaro 1982.

Americký houslista židovského původu narozený na území dnešní Ukrajiny, Nathan Milstein je autorem řady úprav slavných houslových skladeb i vlastních virtuózních kadencí. A toto byla jeho Paganiniana, jakýsi cyklus variací na témata Nikoli Paganiniho. Milsteinovu Paganiniánu nám právě zahrál Ruggero Ricci. Snímek Paganiniány vznikl na Ricciho recitálu ve Smetanově síni obecního domu na Pražském jaru v květnu 1982. Ruggero Ricci, narozený v červenci 1918, debutoval s houslemi v New Yorku jako malý chlapec. Později ve 30. letech se dostal na studia do Berlína. Po mnoha letech se stal sám věhlasným houslovým pedagogem a třeba také autorem metodického svazku Technika levé ruky. Během druhé světové války sloužil Ruggero Ricci v americké armádě a krátce po ní, roku 1947, se Ruggero Ricci stal vůbec prvním houslistou, který pořídil kompletní nahrávku Paganiniho 24 kapričí v jejich originální podobě. To bylo Ruggero Riccimu 29 let. Přesně tolik bylo také Richardu Straussovi, když pracoval na libretu pro zamýšlenou komickou operu Till Eulenspiegel mezi mudrci ze Šildy. 29-letý Strauss píše, cituji, už mám docela pěkný děj, jen postavu Tilla Eulenspiegla si zatím nějak nedokážu úplně představit. Lidová předloha ho vykresluje jen jako prostého uličníka. Co by dramatická postava, by takto byl poněkud povrchní a plochý. A prokreslení do kýžené podoby přináší také značné obtíže. Tento tvůrčí záměr Strauss posléze opustil. Za pár měsíců se k němu vrací a všeho, co už napsal, užívá jako programu pro symfonickou báseň, psanou jako rondo, tedy v archaické podobě tohoto slova. Historka z časů mnichovské premiéry Straussovy skladby Till Eulenspiegels Lustige Streiche praví, že když hráč na lesní roh poprvé uviděl slavné vstupní solo, prohlásil, že to nezahraje. Ale zahrajete, řekl mu prý Strauss. Ten nápad mám od vás. Přesně to samé jste si tu před časem hrál při rozcvičce a já si to jen zapsal. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí stále krásný den s Vltavou. A Enšpíglova šibalství Richarda Strause hraje Česká filharmonie, kterou řídí Christoph von Donáni. Snímek vznikl na Pražském jaru v roce 1983.

0: V úterý začal 81. ročník festivalu Pražské jaro a potrvá až do 4. června. Rozhlasový archív obsahuje mnoho nahrávek z uplynulých ročníků festivalu Pražské jaro, třeba symfonickou báseň Richarda Strause Endšpíglova šibalství, kterou v roce 1983 takto hrála Česká filharmonie pod vedením Kristofa von Donániho. Pražské jaro ve fonotéce Českého rozhlasu, to je nadpis i zítřejšího poledního koncertu Vojtěcha Babky. Těšit se můžete na pojmy jako Moris Ravel, cigánské melodie Antonína Dvořáka, Vébrův čarostřelec či klavírista Marián Lapšanský. Zítra na Vltavě ve 12 hodin a 20 minut. Teď je 13.30.
1: Povídka.

poválečnou detektivku z jihomoravského pohraničí nadepsanou Vrah se nevrací napsal spisovatel Jan Trefulka a v režii Jakuba Doubravy účinkuje František Špaček.

0: Bláto vozové polní cesty za městem bylo už zmrzlé, hluboké rýhy po kolech traktorů stuhly nahliněná suchá koryta. Metoděj Minus sestupoval zvolna do mělkého údolí s potokem, akátovou houštinou a řadou dostráně vsazených žuder a dveří, čerstvě omalovaných i poloschnělých, zdobených řezbářskou prací i těžkým rezatým železným kováním. Pan Minus touto cestou kráčel mnohokrát, protože víno potřebuje mnoho práce a péče. Šel a nemyslel na to, kudy jde. Z poklidné chůze ho vyrušilo několikeré bouchnutí sklepními vraty a potom jakési volání, které v těchto končinách tichého rozjímání nebývá právě obvyklé, a Minus se rozladilo. Nesnášel opilecké hádky a křiky kolem sklepů. Nezdálo se mu to dost úctivé k ušlechtilému nápoji, který měl rád. Už se chtěl obrátit zpět a odložit svou práci na zítřek, když proti němu vyběhl vyděšený chlapec.
1: Má přijet VB, něco se stalo u Dušánka.
0: Pan Minus zrychlil krok. Dušánek bydlel se ženou nedaleko náměstí v malém přízemním domku. Jako jeden z mála přečkal válku v místě, z obsazeného území se nevystěhoval.

0: před vraty, ale dovnitř jenom nahlíželi. Běžte se podívat, řekl malý bráblík, když se k ním přiblížil. Tohle to je... Ale nedořekl, co to je, a jenom mával zoufale rukou. Pan Minus vešel do sklepa. Viděl to hned od vchodu ze sklípku na brambory. Dušánek ležel půlkou těla na stole a jeho šedivá hlava byla zepředu nad čelem důkladně proražená, takže se jeho krev mísila s vínem rozlitým po desce. Sklep nebyl příliš velký a byl naplněn ostrou, lahodnou vůní kvasící tekutiny. Pan Minus prošel první místností kolem lisu a hromady řepy a v průchodu se zastavil. Jednak protože se necítil oprávněn vstupovat do prostoru, v němž mohlo být množství stop, jednak protože podlaha sklepa byla zaplavena, ale nikoli vodou, nýbrž vínem. Hladina sahala mrtvému pokotníky a plavaly na ní trosky sudů, které kdosi musel rozbít s velkou námahou a speciálním nástrojem. Na první pohled se zdálo, že ve sklepě řádil šílenec. Na několika místech jakoby se pokoušel rozbít i zeď a podařilo se mu vyrazit pár cihel. Ale hlavně seškrabal, pokud to bylo možné, celou část stropu, kam návštěvníci sklepa psali svá jména a pozdravy a lepili iniciály z drobných mincí. Pana Minus se náhle ovládl pocit, že kdosi stojí za ním. A nebylo to rozhodně nic příjemného. Otočil se. Krok za ním stála paní Dušánková, vystrojená už jako na pohřeb. Celá v černém, černé boty s přeskou, černé punčochy, černou širokou skládanou sukni, blůzku s malými černými skleněnými knoflíky a šátek s černými lesklými květy. Zvolna s veškerou vážností se pokřižovala, v tváři ani v očích se jí nic nepohnulo. Jako by to zrovna čekala, pomyslel si pan Minus. Vzal starou ženu pod paží a vyvedl ji ven. Pán mu to dopustil, řekla, znovu se pokřižovala a potom trpělivě stála mezi mlčícími muži, dokud nepřijelo auto s kriminálkou. Bylo to pět mladých lidí, kteří se tvářili, jako by své řemeslo dělali nejmín 100 let. Nejprve vešli všichni dovnitř, ale příslušný krůžek se brzy vrátil na vzduch. Vy jste tady taky, řekl, když uviděl pana Minuse. My už jsme se někde viděli, že jo? Byl tady někdo dopoledne?
1: Já jsem tady byl první, řekl váhavě bráblík. Asi o půl druhé. Nikdo tady nebyl.
0: Díval jste se do každého sklepa?
1: Jenom co jsem šel okolo.
0: Kde je váš sklep?
1: Bráblík ukázal zelená vrata asi uprostřed řady.
0: Takže v téhle polovině nikdo nebyl. Nebo měl zavřeno, řekl Růžek dopáleně. Nepřesnost výpovědí ho vždycky znovu rozčilovala.
1: Ale, řekl bráblík.
0: Chcete něco dodat?
1: Myslím, že jsem tady nebyl sám.
0: Jak to?
1: Protože když jsem šel nahoru po cestě, zdálo se mně, že odsud odjíždělo druhou stranou nějaké auto, ale venku nebyl nikdo. Chlapi se obyčejně výjdou podívat, kdo to jede, zvláště když by jel opačnou stranou.
0: Tam se normálně nejezdí?
1: Ne, když je navrhlo, nedá se tam vůbec jet.
0: Růžek znovu vešel dovnitř a Metoděj Minus se vydal za ním. Bylo tu světla, jak ho nikdy ve sklepě nebylo. Pavučiny vlály v teplém vzduchu, který proudil od reflektorů. Teprve teď pan Minus mohl po podložené fošně přejít blíž a prohlédnout si rozbité sudy. Obruče byly jednoduše přeřezány plamenem. Vrah si musel být naprosto jist, že v okolí nikdo není, protože charakteristické syčení by ho mohlo prozradit. A nebo to byl blázen, kterému to vyšlo. Přemítal pan Minus
1: a marně se snažil vybavit si, kdo by mohl mít právě na dušánka tak ukrutně spadeno.
0: Vy jste k němu občas zašel, ne? Zeptal se Růžek. Třeba byste si vzpomněl, co tady bylo za iniciály. Vrah tam musel být podepsaný, jinak by si s tím nedal takovou práci.
1: Pan Minus pokrčil rameny, neboť kdo by si mohl pamatovat ty nezřetelné klikyháky ryté hřebíkem do cihly nebo lepené z mincí do slizkého povrchu stropu. Napadlo ho, že by se měl jít podívat na zámek. Zámek visel na železném oku na vratech, byl pořádně ryzatý, ale jinak nedotčený. Plochý klíč vězel v otvoru a nebyla to žádná napodobenina. Byl to Dušánkův klíč, ohlazený od častého používání. Měli jste jistě dva klíče? Zeptal se pan Minus Dušánkové.
2: Jeden měl Dušánek, řekla druhý, no, býval druhý, ale kam se poděl, to nevím.
1: Zapadající slunce svítilo ve směru cesty přímo do údolí, i stuhlé bláto a holé černé větvoví keřů vyzařovaly náhle šedivý smutný jas. Panu Minusovi se cosi zalesklo pod nohama. Rychle se sehnul, zdvihl malou minci a mimo děky zastrčil do kapsy. Na rubu byla vyražena orlice.

0: Vy tedy doopravdy nic nevíte, pane Minus, řekl Růžek. Ani vás nic nenapadá. Vždyť vy tady vidíte každému až do žaludku.
1: Musíte vědět, že já tam nehledím, řekl starý muž. Věřte, že mě to nezajímá. Ne, že bych, jak se říká, neměl rád lidi, ale ono je to pořád dokola a pořád stejné. Závist. Být na tom lepší než ten druhý. Někdo se o to snaží víc a bezohledně někdo tomu zase dává ušlechtilá jména. Jako třeba zaopatřit rodinu nebo třeba udělat toho druhého šťastným. Pan Minus se zvedl a šel znovu natáhnout. Tady ten veltlín už je trochu dál. Jestli vám to bude kyselé, tak to klidně vylíte.
0: Věděl, že příslušník je pivař a neměl žádný dobrý důvod, aby ho chtěl potrápit tím, co dovede vychutnat jenom odborník. Příslušník statečně upil a ani se nezašklebil. Díval se na strop, klenutý stejně jako u Dušánka a také ozdobený vyrytými iniciálami a průpovídkami. Štěstí je dobrou ženu míti, radost je dobré víno píti. Mít dobrou ženu je štěstí, ale nemusí to být vždycky radost. Na tom něco je, pane Minus. Třeba ten Dušánkův zeď, ten Nešvera, ten má dobrou ženu, ale radosti hledá někde jinde, především po hospodách. Takže je docela dobře možné, že moc naléhavě potřeboval nějakou výpomoc. Nemluvě o tom, že má auto, které vyženil, a že s tím autem byl právě v ten den kolem poledne ve městě. A potom taky ještě další věc. S tchánem se nemohli vystát. Dušánek na něj nadával, kudy chodil. A pak je tady ten rezervní klíč. On totiž druhý klíč není pořád k nalezení. Všechny ostatní visí v komoře. Mohl to být tedy s velkou pravděpodobností někdo z rodiny. Krátce a dobře musel jsem pana Nešveru zatknout.
1: A přiznal se? Zeptal se pan Minus.
0: Je to trochu záhada. Poviná mu Nešvero. Tak co? Udělal jste to? A on jenom řekl, však vy na to přijdete. A od té chvíle poví jenom tak sem tam něco. Jakoby spolehal na to, že se něco objeví. Jakoby to věděl a měl jistotu, že v tom nezůstane. Taky už se objevilo, že tam určitě jelo dopoledne ještě jedno auto. Patrně Mercedes. Mimo to mám dojem, možná, že to jenom tak dobře hraje, že Nešvera neví, jak byly například rozbitý ty sudy. Další věc, která mě zajímá, odkud měl Dušánek tolik peněz? To, co je v tom stavení, jak je to zařízený a to auto a chalupa pro druhou dceru, no na to by člověk musel vykopat poklad. Růžkův hlas zněl ve sklepě dutě a nachlazeně a pan Minus ho stejně poslouchal jenom tak na půl ucha. Městský hřbitov se rozkládal na starodávné místě na kopci kolem kostela. Na pohřeb Josefa Dušánka se sešly stovky lidí z města i okolí a teď se už jako temný a hučící proud valili po cestách k nejbližším ulicím. Muži v nenošených černých kloboucích a ženy pořád ještě většinou v šátcích a kluci v těch strašných nepraktických šatech, které předčasně napodobují oblečení dospělých. Na hřbitově u hrobu zůstala už nakonec jenom Dušánková s oběma dcerami, s Nešverou i druhým zetěm a u kostela stál příslušník s panem Minusem a mhouřili oči v ostrém slunci. Potom už odešla i rodina a zůstali jenom tihle dva, jako otec se synem. Tak Nešveru jste pustili, poznamenal pan Minus. Nemůžu ho držet pořád, řekl nevrle Růžek. On jakési alibi má, jenomže ho nechtěl použít. On jel totiž ožralý s autem.
1: Z hospody do hospody měl ovšem půl hodiny času a ve sklepě určitě byl. Já mám dojem, že celá rodina ví, jak to bylo a že mají dobrý důvod mlčet. Co když neboštík v tom nebyl tak docela nevinně?
0: Pan Minus se otočil, na krajinu se už snášelo šero a hrobník spěchal. Vlhká hlína padala do hrobu rytmicky a s temným žuchnutím.

Je to vlastně div, že se to tady zachovalo, řekl ředitel školy. Takových reorganizací můžete se v tom pošťourat. Pan Minus vzal objemný fascikl a usedl k oknu. Z okna zborovny viděl přímo na dům vdovy Dušánkové. Hned vedle stál třípatrový barák s dvěma poschodími prodejny nábytku, domácích a železářských potřeb. Nad okny druhého patra prosvítal vybledlou omítkou starý nápis Šipek und Friedman. Šebelová, opakoval si Minus, když obracel listy. Dušánková Rozená Šebelová. Pilně listoval a konečně dospěl k tomu, co hledal. Anna Šebelová narozená, ano, písemné práce 1 počty 3 chování, ano, a tady Šipková Eva. Psali se německy, ale dceru posílali do české školy, znali se od dětství. Pan Minus jenom potřásl hlavou, protože co si takového očekával. Že se ten Friedman jenom přiženil a že se rodina potom poněmčila, to už věděl. Jenomže to byli všechno dávno mrtví lidé, nikdo o nich nic nevěděl, nikdo z nich se nepřihlásil ani neobjevil.

0: To, co vy jste vyzkoumal, to já vím taky, řekl Růžek bez značení. Dokonce taky vím, co jste mě přišel poradit, abych to všecko nechal spát. Já vám můžu říct, že už to taky fakticky dělám. Jenomže na všechny strany jsou to jenom naše dohady, pane Minus. Dokázat se toho dá ve skutečnosti moc málo. Sice například je fakt, a to asi nevíte, že z rodiny Friedmanových zůstal naživu syn. Žije u sousedů za hranicí. Živí se kšeftem s potřebama pro domácí kutily. A tudy musel už aspoň pětkrát projet. Jestli zde byl v té době, zatím nevím. Přes náš přechod určitě nejel. Růžek povzdechl. Tedy Friedmanová rozená Šipková určitě nějaké zlato měla. Ale jak dokážete, že ho schovala u Dušánku? Jak dokážete, že se Dušánkovi podařilo částečně ho zpeněžit, že ho měl někde schované a nechtěl nebo nemohl ho mladému Friedmanovi vrátit? Ale jsou tady taky docela jasná fakta, řekl pan Minus. Vrah ve sklepě něco hledal. Musel vědět, že to Dušánek nemá doma. Od koho to mohl vědět? Vrah měl rezervní klíč, byl ve sklepě před Dušánkem. Od koho mohl mít klíč? Od Dušánka? Od Dušánkové? Dušánková přichází na místo v černém. Nezdá se nijak zvlášť překvapená, jak by se dalo očekávat. Jaký byl její vztah k manželovi? Co o něm věděla? Co o něm ví Nešver? Mladého Friedmana musela znát jako dítě a ona měla jenom dcery, pane Růžek. Všechno by ukazovalo na to, že vrah zabil zloděje. A Dušánková s tou krádeží nechtěla nic mít.
1: Kruci, fix s vašema teoriema, ulevil si příslušník. Sklep jsem dal hlídat. A víte, že tam za celou tu dobu z rodiny nikdo nepřišel? Ani se podívat, ani poklidit, jako by to vůbec nebylo jejich. Říká se, že vrah se vrací na místo činu. Tím spíš, když byl vyrušený z nějaký činnosti. Ale tady nic. Ani noha. A zas to má aspoň trojí výklad, pane Minus. Ku příkladu, to, co hledal, našel a odnesl. Ale kam to potom schoval? Nešver, aby na to neměl čas. A kdyby to rodina neměla, asi by se tam snažili věc vyzvednout. Nebo vrah je přesvědčen, že tam hledaná věc není. Pak by to Nešvera mohl být. Ale jakým zařízením přepálil ty obruče? Kde to vzal? Friedmana bych z toho osobně zatím vynechal, protože pod svým jménem hranice nepřejel. Ovšem, nějaké auto tady bylo. A pak můžou být taky motivy docela jiné. Třeba jsem se nechal od vás úplně splbnout.
0: Pan Minus povstal a tvářil se rozpačitě. Skoro by se dalo říci, že se začervenal. Potom zalovil v kapse Hubertusu a podal Růžkovi maličkou minci. Já jsem vám to zapomněl odevzdat. Leželo to takřka na prahu sklepa, v ten den. Ale on ten desetigroš taky nemusí moc znamenat, řekl omlouvavě. Mohl ho tady ztratit někdo jiný?
1: Pane Minus,
0: zařval příslušník. Metoděj Minus cítil, jak mu na čele vystoupil studený pot. Věděl, že je to ze strachu, z živočišného, primitivního strachu. Znal tuto hrůzu od dětských let. Marně si celý život říkal, že to není zbabělost, ale jenom daň za vznětlivou fantazii. Část mozku se snažila uvažovat střízlivě a dospěle, jak příslušilo věku. Dařilo se jí ovládat pohyby, zachovávat dekorum, ale nedařilo se jí přesvědčit tu druhou část. ovládanou jakýmsi atavistickým děsem ze samoty, ze smrti, z tajemna, z ticha, ze zvuků, aby nerozechvívala nervy a nevydražďovala smysly k nejvyšší chorobné pozornosti. Seděl strnule jako myš uhranutá zmíjí. Nebyl schopen pohybu, ba ani pohledu jinam než na desku stolu a na sklenici vína. Rozumná, logicky uvažující část jeho bytosti věděla, že bude muset přesto všechno povstat a jít se podívat. Dveře jeho sklepa zůstaly maličko pootevřené a škvíra byla dost velká k tomu, aby postřehl odvedle od dušánků dvojí tiché zavrznutí vrat a aby si dodatečně uvědomil, že stín člověka předtím na okamžik přerušil tenkou stěnu paprsků, jež pronikali do první místnosti sklepa. Nezbývalo, než se zvednout a jít se podívat, kdo to tam přišel, aby dokončil to, co před časem začal. Panu Minusovi se podařilo pohnout nohou a tělo ho už opět začalo poslouchat. Vstal a rozhlédl se, aby objevil nějaký vhodný předmět, který by mohl vzít sebou. Našel jenom kousek železné tyče, které používal k otáčení malého ručního lisu. Byl rád, že vrata jeho sklepa neskřípala. Podíval se na hodinky, bylo skoro poledne, všichni z okolí na obědě, slunce svítilo přes řídké mraky. Pan Minus povzdechl, otevřel rychle vrata dušánkovi ze sklepa a vklouzl do šera, aby nestál mezi dveřmi jako terč. Muž uvnitř zhasl silnou baterku a ustoupil za zeď, která oddělovala první místnost sklepa od druhé. Metoděj Minus to ovšem spíš jenom tušil a teď vlastně nevěděl, co má dělat, protože po 60 a na penzi má člověk už dost málo chuti i schopností honit se s někým ve tmě kolem stěn. Muž za zdí o sobě nedával vědět a pana Minuse se z toho ticha opět zmocňoval strach. Strach z toho, že tam dole bude ležet jako dušánek s rozbitou hlavou na stole. Muž vedle si už jednou vyzkoušel, jak se to dělá. Ve vratech se objevila silueta dalšího muže, který také hbitě zmizel v šeru, aby uvolnil vstup ještě jednomu. Pan Minus si smutně pomyslel, že už nemá naději, ale v té chvíli jeden z mužů otočil vypínačem a ve druhém sklepě se rozsvítilo. Muž za zdí vyšel do uličky a v rukou obou příchozích se objevily pistole. Nein, nein, řekl muž ve světle.

řekl příslušník Růžek. 10.05 se setkává pan Friedman, který přestoupil hranice s cizím pasem ve staré uličce pod zámkem s paní Dušánkovou. Ta mu půjčuje klíč, aby mohl prohledat sklep, protože v domě prý šperky nejsou. Mnoho času na to neměl. V 10.40 dorazil pan Friedman na místo, auto nechal stát na druhé straně, kde jsme našli nepatrné stopy. Dušánková byla při něm, Dušánek mu všechno rozprodal. Pan Friedman tvrdí, že šperku musel zůstat ještě asi za 100 000 šilinků. Proto taky ve sklepě řádil jako tyfus a byl na to vybavený nářadím, co prodával. Myslel si, že některý sud má dvojitý obal. Potom oklepal zdi a přitom ze vsteku seškrabal památeční nápisy. Podle informací paní Dušánkové měl Dušánek přijít do sklepa o 12:30, jako obvykle. Pan Friedman se zdržel a potom odešel v největším spěchu. Před vraty se musel vysmrkat, protože ve sklepě bylo chladno. S kapesníkem vyhodil minci, to si pamatuje, ale neměl čas ji hledat. Příslušník pohlédl vyčítavě na pana Minuse. 12.50 přichází Dušánek, nalézá sklep zdemolovaný, což ho samozřejmě rozzuřilo. V té chvíli vešel do sklepa jakoby nic pan Nešvera, který chtěl na tchánovi víno. Jenomže Dušánek si myslel, že tu spoušť způsobil pan Zeď, protože ho podezíral z každé špatnosti. S křikem se na pana Nešveru vrhl a na neštěstí měl sekeru v ruce. Nešvera byl trochu opilý, jako vždycky. Sekeru mu vytrhl a praštil ho trochu víc, než chtěl, protože mu prý taky ve víně ujela noha. Dušánek ho zvedl a posadil ke stolu, ale pak si uvědomil, co se stalo, a utekl. Takže to teď všecko můžeme odvést. Příslušník se znovu podíval na pana Minuse. Jenom pan Minus tady zůstane a dá si 2 deci a na to ještě 2 litry, aby se trochu uklidnil. Pan Minus zavrtil hlavou. Docela si poděsil, že by zde měl zůstat zase sám. Všechna odvaha ho už opustila. Ale pane Minus, řekl příslušník Růžek, jestli vás ještě jednou najdu poblíž mrtvoli, tak bez debaty zatknu nejdřív vás, protože vy jste vždycky nějak moc brzo na místě. Za úředním autem se zvedl vír opadaného akátového listí a pan Minus skoro utíkal vozovou cestou vzhůru k městečku. Údolí po něm zůstalo tiché a prázdné.

0: To byl jeden z pěti kriminálních případů z knihy Nálezy pana Minuse od spisovatele Jana Trefulky. V režii Jakuba Doubravy účinkoval František Špaček. Další z případů, při jehož vyřešení asistuje důchodce Metoděj Minus, proslulý svým detektivním nadáním, pro vás budeme mít na Vltavě zítra. Civilní a atmosférický kriminální příběh, ve kterém se řeší vražda motivovaná lidskou záští, tupostí a závistí, nadepsaný Pád, naladíte na Vltavě zítra ve 13.30. Pád z Karlova mostu neminul Jana Nepomuckého, patrona lodníků, který chrání před povodněmi a utonutím. Dnes je jeho jméno v církevním kalendáři a my mu na Vltavě věnujeme následující hodinu. Pod ní je na řadě sobotní drama, které nabídne českou sci-fi, příběh o nenápadném objevu podivných tvorů připomínajících kočky, dramatizace povídky Ludvíka Součka Prouklovi kočkeni. Je 14 hodin.
1: Staří mistři.
2: Vážení posluchači, vítejte u pořadu Staří mistři nazvaného Zpívejme chvalospěvy svatému Janu, ve kterém se budeme věnovat úctě k tomuto světci a českému patronovi, a to zvláště v době baroka. Znít nám k tomu bude hudba českých barokních skladatelů, a to čtveřice venkovských kantorů, kteří vytvořili nevšední hudební díla. Příjemný poslech vám přeje Lenka Harigelová. Kněz, mučedník, patron zpovědníků, lodníků a mlynářů, který bývá vzýván pro svou mlčenlivost a při nebezpečí velké vody. To všechno je svatý Jan Nepomucký, jehož památku si církev připomíná 16. května. Jan neboli Johánek z Pomuku se narodil poblíž Plzně kolem roku 1345 jako syn soudce. Podle některých historiků se jednalo o starostu Pomuku. První vzdělání získal v blízkém cisterciáckém klášteře a dále pak na pražské Karlově univerzitě. Od roku 1370 působil jako veřejný notář v kanceláři pražského arcibiskupa a vyhotovené úřední listiny podepisoval takto. Syn Velflína z Pomuku, klerik pražské diecéze, z císařské autority veřejný notář. Johánkův otec byl patrně německého původu, jak napovídá zdrobnělina jeho jména Velflín. Jan svoji notářskou práci prováděl zodpovědně, což nám potvrzuje jeho pečlivý zápis z vizitace, kterou vykonával vikář mistr Boreš z Mrákotic. V roce 1380 přijal kněžské svěcení a z generálního vikariátu odešel působit jako farář do kostela svatého Havla na Starém městě. Současně se věnoval studiu církevního práva na univerzitě v Padově a svá studia zakončil doktorátem. Po návratu do Prahy se stal kanovníkem kostela svatého Jiljí a později i vyšehradské kapituly. O 9 let později byl pražským arcibiskupem Janem Zinštejna jmenován generálním vikářem. Notářská praxe se projevovala i na jeho novém působišti v preciznosti zápisů v úředních knihách. Pro svou povahu a zkušenosti byl též často vyhledáván jako smírčí rozhodčí. Osudným se mu staly spory arcibiskupa Jana Zinštejna s králem Václavem IV., synem císaře Karla IV. Václav měl slabší morálku a často podléhal intrikám svých oblíbenců. Díky tomu porušoval křesťanské zásady i církevní předpisy, zatímco arcibiskup byl horlivý a oddaný církvi a pokud bylo třeba, vystupoval i proti králi. Napětí vyvrcholilo původně smířlivým setkáním, při kterém došlo k zatčení arcibiskupa a jeho spolupracovníků. Mezi něž patřil i generální vikář Jan z Pomuku. Všichni si prošli útrpnými výslechy. Nejvíce se však král soustředil na výslech vikáře Jana, na jehož mučení se osobně podílel. Dle zápisů z kronik byl i kat soucitnější než král. Ten nebohému pálil bok, až omdléval. Podle tradice se zajímal také o to, z čeho se zpovídala jeho manželka královna Žofie. Tomu napovídá jednak královněna důvěra k vikáři Janovi, jednak problematický vztah mezi královskými manželi, kdy král Václav své ženě omezoval pravomoci a patrně hledal záminku, aby ji mohl propustit. Za své mlčení zaplatil arcibiskup vikář Jan po dlouhém a krutém mučení životem. Dne 20. března roku 1393 kolem 9. hodiny večerní byl Jan schozen z Karlova mostu do Vltavy, ačkoliv pravděpodobně byl mrtev již předtím. Jeho tělo vyplavalo na hladinu 17. dubna, tedy o měsíc později. Tehdy jej rybáři uviděli v řece s pěti světly podobnými hvězdám kolem hlavy. Odtud pocházejí hvězdy kolem Janovy hlavy jako jeho atributy, které kromě Panny Marie nemá žádný další světec. Vyslechněme nyní árii de Sancto Joanne Nepomuceno, neboli Vy jste pobožní křesťané rytíře Krista Pána pro alt a orchestr s varhanami Jiřího Ignáce Linka, kantora z Bakova nad Jizerou. Jeho hmotné poměry byly stejně jako u většiny kantorů v té době velice bídné. Aby uživil rodinu, kromě správy kůru a kantořiny spravoval také malé hospodářství. Zanechal po sobě významné hudební dílo, ale také dluh 30 zlatých. Jeho árii věnovanou svatému Janu Nepomuckému nám představí komorní orchestr Muzicí de Praga pod vedením Josefa Herzla. Solový hlas bude patřit Olze Kodešové.

Dozněla ária de Sancto Ioane Nepomuceno, neboli Vy jste pobožní křesťané rytíře Krista Pána, pro alt, orchestr a varhany Jiřího Ignáce Linka. Zpívala Olga Kodešová, hrál komorní orchestr Muzicí de Praga. Smrt Jana z Pomuku navzdory přání krále nezůstala utajena. V kronice Bohuslava Balbína se píše: Ohně a plameny, které kdysi narození blaženého Jana vyznačily, i mrtvého obklopily. Celá řeka Vltava rázem se rozzářila. Viděti bylo nesčetná světla podivuhodné skvělosti po celé řece neškodně plynouti. Byla pak řeka tou dobou právě vystouplá a šíře a výše vlny se zdvíhaly a rozlévaly, leč tělo blaženého mučedníka po klidném proudu pozvolna se snášelo. Ještě četnějšími a výšečnícími pochodněmi obklopeno, za nimiž jiné a jiné následovali, jako by slavný pohřeb provázeli. Nedlouho po Janově smrti podal arcibiskup Jan z Jenštejna na krále stížnost u papeže Bonifáce IX., nebyl však vyslyšen. Díky této stížnosti se však dochoval spolehlivý zápis o Janových posledních dnech. Že násilnosti páchané na duchovních nenechali preláty v klidu, je zřejmé i z anonymních letáků, které se šířily Prahou a král v nich byl nazýván zločinným účastníkem na kněžstvo. Z těchto letáků se dostalo do kronik pojetí krále Václava IV. Jako novodobého Heroda či Nerona. Pověst o Janově mučednictví se však šířila a brzy se začaly objevovat zmínky o Janovi jako mučedníkovi spovědního tajemství a kritiky královy špatné vlády. Byl vzýván také jako ochránce proti pomluvám a nadsti utrhačným řečem. Vyslechněme nyní úvodní část díla dalšího českého kantora Jakuba Jana Ryby. Ten své oratorium pro soprán, alt, tenor, bas, smíšený sbor a orchestr nazvané Chvalospěv k svatému Janu Nepomuckému zkomponoval v roce 1803. Hudební struktura díla je typickým příkladem dobové produkce se slavnostně koncipovaným úvodem v mozartovském stylu. V díle můžeme nalézt také časté pastorální motivy. Zpívat bude Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a solisté Romana Pávková jako soprán, Kateřina Zezulová jako alt, Tomáš Krejčiřík jako tenor a Vladimír Chmelo jako bas. Hrát bude soubor Čeští komorní solisté pod vedením Ivana Matyáše.

V pořadu Staří mistři dozněly úvodní části oratoria s názvem Chvalospěv k svatému Janu Nepomuckému Jakuba Jana Ryby v provedení českých komorních solistů a Českého filharmonického sboru se solisty Romanou Pávkovou, Kateřinou Zezulovou, Tomášem Krejčiříkem a Vladimírem Chmelem. Janova obliba byla značná a svého vrcholu dosáhla v období baroka. Svědčí o tom mimo jiné i velké množství soch, obrazů i jemu zasvěcených kostelů z té doby. 30. května roku 1721 byl blahoslaven a následně 19. března roku 1729 slavnostně kanonizován papežem Benediktem VIII. V lateránské bazilice svatého Jana. Byl prohlášen za mučedníka, patrona českých zemí a také patrona mlčenlivosti a jeho svátek byl stanoven na 16. května. Radostnou novinu oznamoval arcibiskup Leopold pastýřským listem. Dosáhla jsi vrcholu svaté radosti. Vyplněno jest tvé nejvřelejší přání, přešťastná Čechie. Ježto křesťanské náboženství je ozářeno novým světlem svatosti. Janovo svatořečení vyvolalo zájem o jeho osobnost i za hranicemi Čech, především v Itálii a Rakousku. Předmětem úcty k svatému Janu byly kromě slavnostních bohoslužeb také mše u jeho soch nebo školské hry či oratoria s příběhem Janovy mučednické smrti. Vznikalo také mnoho hudebních děl věnovaných právě tomuto světci. Mnoho z nich zvláště k jeho svatořečení, které bylo díky Janově oblibě opravdu velkolepé. První slavnost na Janovu počest se konala již při jeho beatifikaci 4. července roku 1721. Před západním průčelím pražské katedrály byla postavena slavobrána, na níž Kristus podával Janovi mučednickou korunu. To připomínalo oficiální přijetí Jana mezi zemské patrony. Z dobového popisu můžeme vyčíst, že Jana doprovázal početný dav jeho ctností, alegorie čtyř stavů království českého a také zosobnění zemí, jež světce vedle Čech zahrnovaly největší úctou. Moravy, Slezska, Lužice a Rakous. Po stranách triumfálního oblouku stálo 12 soch představujících 12 českých historických krajů, z nichž každý přinášel mučedníkovi symbolický dar. Oslavy vrcholily slavnostním průvodem s Janovými ostatky ve skleněné rakvi, kterého se účastnila i císařovna Alžběta. Svaté ostatky byly slavnostně nazdobeny, Nepomuk měl oblečen slavnostní kanovnický háv se zlatými knoflíky a přes ramena pláštík. V rukou měl symboly, podle nichž ho obyčejní věřící poznávali na vyobrazeních. Palmu jako symbol mučednictví, kříž a dva klasy. V průvodu byly neseny korouhve a zvukem jej doprovázely zvony všech pražských kostelů a salvy z děl. Arcibiskup Leopold nesl zázračně uchovaný mučedníkův jazyk, který se rovněž stal Janovým atributem. Ačkoliv dnes již díky vědeckému výzkumu víme, že uchovaná tkáně není z jazyka, ale z mozkové tkáně, atribut svědci zůstal jako symbol vítězství pravdy a zpovědního tajemství nad krutostí. Slavnostní procesí, v jehož čele byli kanovníci a další duchovní, skončilo v katedrále, kde byla sloužena slavnostní mše. Po ní byly zahájeny osmidenní oslavy. Zaposloucháme se nyní do závěrečných částí chvalospěvu k svatému Janu Nepomuckému Jakuba Jana Ryby. Tentokrát zazní sborové části, ve kterých se objevuje prosba Patrone náš, přimluv se u Boha za nás a finální zvolání Tobě Bože věčná chvála. Celé finále vypovídá o Rybově chápání církevní hudby jako radostné, mysl rozjasňující záležitosti. Hrát bude opět soubor čeští komorní solisté pod vedením Ivana Matyáše a zpívat Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou.

Vyslechli jsme závěrečné části chvalospěvu k svatému Janu Nepomuckému Jakuba Jana Ryby v provedení českých komorních solistů a Českého filharmonického sboru. Svatojánského triumfu bylo dosaženo Janovou kanonizací. Tyto oslavy probíhaly od 9. do 16. května roku 1729. Dle dochovaných zápisů tehdy přijalo eucharistii více než 200 tisíc věřících. Jak se na barokní oslavy sluší, i tentokrát se neobešly bez slavobran, ozdobených věží a kaplí, alegorických soch a obrazů. Vnitřek katedrály byl vyzdoben červenou látkou a začátek slavnosti ohlásili zvony pražských kostelů již v předvečer prvního dne slavností.

Zazářilo světle luceren a pochodní. Oblíbenou formou pobožnosti byly litanie. Jejich prostřednictvím se lidé mnohými invokacemi obraceli k svatým s díky i prosbami o ochranu. My si dnes představíme dvoje litanie k svatému Janu Nepomuckému. Nejprve se zaměříme na litanie de Sancte Joanne Nepomuceno Karla Jana Lose, skladatele 18. století, který působil jako kantor a vedoucí kůru u kostela svatého Víta v Tuchoměřicích. Úvod litanie, části Kyrie eleison, vzývání Panny Marie a první oslovení svatého Jana nám představí soubor Muzicí de Praga pod vedením Josefa Hercla a pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistrem Stanislavem Boguniou. V solových partech uslyšíme Ludmilu Wernerovou, Olgu Kodešovou a Vladimíra Doležala.

Dozněla část litaní de Sancte Joanne Nepomuceno Karla Jana Lose v provedení souboru Muzicí de Praga a pěveckého sboru Českého rozhlasu. Solové hlasy patřily Ludmile Wernerové, Olze Kudešové a Vladimíru Doleželovi. Úcta k svatému Janu však neskončila jeho svatořečením. Přetrvávala dále nejen díky jejím vnějším projevům, ale především díky vnitřnímu přesvědčení zbožného lidu. Takto o tom píše obrozenecký spisovatel Jan František Vavák. Mnozí, vidíce zde na zemi takovou slávu, k slávě nebeské srdce své pozdvihovali, mnozí velicí hříšníci k pokání svatému sehnuli, mnozí pak leda, jak věřící a kacířstvem porušení katolíci u víře se posilnili, jiní nepřátelům svým vinu odpustili, jiní své pokažené mravy napraviti a jiné všeliké nepravosti zanechati před sebe vzali. Pozoruhodný zvyk se zrodil v řádu Cyriaků při kostele svatého Kříže. Řeholníci vyjížděli v předvečer Janovy smrti na loďkách ke Karlovu mostu, kde se modlili litanii k tomuto svědci. Později se k ním přidávali také hudebníci. Velké oslavy se pojily též k výročí kanonizace. Například po 50 letech v roce 1779. Centrem oslav byla opět Praha a chrám svatého Víta a trvaly 3 dny od 16. do 18. května. Obdobně velkolepé oslavy se konaly také při stém výročí svatořečení Jana z Pomuku. Do Prahy připutovali nejen lidé z Čech a Německa, ale také ze Slovenska či Lužice. Výroční oslavy pokračovaly i v dalších letech. Ku příkladu k 200. výročí kanonizace Johánka z Pomuku bylo založeno římské Nepomucénum, ubytování pro české bohoslovce. Ne ve všech dobách však měly svatojanské oslavy na růžích ustláno a lesk barokní slávy načas v pozdějších dobách pohasl. Spolu s národním obrozením v 19. století navíc spatřila světlo světa takzvaná antilegenda o Janu Nepomuckém, jejíž cílem bylo odvrátit lid od svatojánské úcty a katolické církve vůbec. Svatojánský kult však přežil i tyto těžké časy a v současné době opět ožívá s novou intenzitou, a to včetně květnových svatojánských slavností na Vális, jejíž tradice byla obnovena v roce 2009. Součástí slavností jsou bohoslužby, procesí z katedrály k Janově soše na Karlově mostě, koncert na Vltavě či slavné nešpory. Obnovena je též tradice vyplouvání lodí ke Karlovu mostu s modlitbou litanií ke svatému Janu. Nyní se znovu zaposloucháme do litanii de Sancte Joanne Nepomuceno Karla Jana Lose. Závěrečné Agnus Dei provede soubor Muzicí de Praga a pěvecký sbor Českého rozhlasu. V solových partech uslyšíme Olgu Kodešovou a Vladimíra Doležela.

Dozněla závěrečná část Agnus Dei Litanii de Sancte Joanne Nepomuceno Karla Jana Lose v provedení muzicí de Praga a pěveckého sboru Českého rozhlasu. Solové hlasy patřily Olze Kodešové a Vladimíru Doleželovi. Zakončíme náš pořad závěrem modlitby k svatému Janu z Pomuku Jiřího Bartolda Pontána z roku 1599, která se nachází u Janova hrobu. Neboť ty podivuhodnou, neslýchanou a věčnou památku o stříhání tajemství zpovědního po sobě jsi zůstavil. Pro tyto tvoje zásluhy a dary od Boha tobě udělené, prosíme pokorně a důvěrně, vyžádej nám u všemohoucího Boha milost, aby hněv svůj ukrotil, tresty za hříchy, jako mor, válka, hlad a jiné rány tělesné i duševní, dobrotivě odvrátil a dopřál nám, abychom před smrtí se vyspovídali, hříchy odčinili, všemu nebezpečenství a hanbě světské a lidskému pohoršení unikli, Bohu se líbili a k němu lnuli, život chvalitebně skončili a života věčného došli. Skrze Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho. Amen. Vážení posluchači, rozloučíme se výběrem z litanii k svatému Janu Nepomuckému, cítolipského varhaníka a zakladatele cítolipské skladatelské školy Václava Jana Kopřivy. Představí nám je Pražský komorní orchestr pod vedením Jiřího Stárka a pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistrem Lubomírem Mátlem. A spolu s nimi se od mikrofonu loučí Lenka Hrigelová.

0: Litanii k svatému Janu Nepomuckému od Václava Jana Kopřivy hrál Pražský komorní orchestr pod vedením Jiřího Stárka, zpíval pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistrem Lubomírem Mátlem. Staré mistry na stanici Vltava na téma Zpívejme chvalospěvy svatému Janu, barokní úcta k svatému Janu Nepomuckému, připravila a uváděla Lenka Harigelová. Blíží se 15. hodina.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Sobotní drama.

Ludvík Souček byl nejen spisovatelem, ale také lékařem, publicistou a neúnavným popularizátorem vědy. Ve své tvorbě dokázal spojovat dobrodružný příběh s vědeckými hypotézami, záhadami i filozofickými otázkami. Čtenáře dodnes přitahují jeho knihy na pomezí sci-fi, fantastiky a literatury faktů, včetně známé trilogie Cesta slepých ptáků nebo populárních eseistických titulů věnovaných neobjasněným jevům a tajemstvím civilizací. Také Prouklovi Kočkeni nesou typické součkovské rysy, smysl pro tajemství, ironický nadhled i schopnost rozehrávat neobvyklé situace s naprostou samozřejmostí. Rozhlasová dramatizace nás teď přenese do světa, kde se všední realita nenápadně proměňuje v prostor podivných a znepokojivých možností. Uvádíme na stanici Vltava u příležitosti zítřejších nedožitých stých narozenin autora Ludvíka Součka.

0: Tak na zdraví.
1: Ale když mě...
2: No tak šup tam s tím.
1: Když, pane profesore, víte, já...
2: Povšimněte si té barvy, pane kolego. Je to žluté, mírně namodralé a husté. A jak zdravé. Mám vám to snad dát příkazem, nebo co?
1: Tak na zdraví.
2: Můj milý mladý příteli, jen si zvykejte. Počkejte, co vás ještě čeká na nejrůznějších kongresových banketech. Tak třeba já musel v nejrůznějších státech světa pít whisky, pivo, víno, akvavit, vodku. No, to ještě nebylo tak zlé, ale třeba kumis. A s úsměvem musíte vypít třeba i pombe, což je kvašený nápoj z hlíz předem rozvíkaných indiánkami, pokud by se nějaké zasedání konalo ve střední Brazílii. A u eskimáku musíte rozkošnicky vychutnávat rybí tuk. Věda vyžaduje především sebekázeň.
0: Chutnalo vám?
1: Lahodné v skutku. A vy si nedáte, pane profesore?
2: Ne, děkuji, já kozí mléko nerad. Můžete vypít i můj hrneček. A pan Nadlesní.
3: Tak, pánové, můžeme vyrazit.
4: Ticho, pajdo. Ale kdybyste chtěli ještě jeden žbánek, to... Proukle?
1: Ne, skutečně, velice děkuji.
4: Ale se neupejpejte, Prouklovy kozy jsou proslulé široko daleko. Nemocní z širého okolí si sem chodí pro mlíko. A ty kozy dojí skoro jako králi, to byste nevěřili.
2: A kde pak jsou ty přebornice v dojení? Nikde je nevidím. A kde se tu vůbec pasou?
4: No...
5: V tuto chvíli musíme chtě nechtě vstoupit do děje. Okolí chalupy pana Proukla bylo krom několika trsů bodláků a množství kamenů prázdné a pusté. Nepočítáme-li ovšem rozbitý trakař, rezavé obruče a několik nachýlených kůlů spojených s teřelou a zauzlovanou šňůrou na prádlo. Pochyby pana profesora byly tedy skutečně na místě.
1: To je pravda? Jak se tu ty kozy můžou vůbec napást?
6: Zatracení hopsáci a puklice. Jeden
4: a
6: vysvětlo.
4: Proukle. Pojďte sem, pan profesor by se vás chtěl na něco zeptat. Kde máte kozy?
6: Flivku. Flivku je jim nejlepšejc. Tady by je to mohlo ofouknout. A kozy nesmějí být nikdy ofouknutý. Nikdy. To teda ne. Kozy, když mají pořádně dojít, tak musí mít klid. A trávu a vůbec.
4: No, on pan Proukl je tak trochu, vždyť vím. Ale s kozama to umí, to zas všechna čest. Tak vyrazíme? Klid, pajdo, dočkáš se.
2: No, pane kolego, položte vedle hrnečku přiměřenou sumu za rozkoš spožívání onoho proslulého kozího sekretu a vydejme se na pochod za dobrodružstvím.

0: Víte, pane kolego, na safari v Africe se traduje taková zvyklost. Byl jste někdy na safari?
1: Nebyl, pane profesore.
0: Sáhibům se po celou cestu nosí zbraň a podsune se jim do napřažené ruky až těsně před výstřelem. Mimochodem, povšiml jste si tady té kulovnice, co mi pan Nadlesní zapůjčil? Mannlicher Schönauer. 57. Píšou na laufu. Dobrá zbraň, poctivá. No, však taky něco váží.
1: Mohl bych vám, pane profesore, pomoci s tou puškou?
0: No, když jinak nedáte. Podívejte, borůvky a maliny.
2: Pane profesore, prosím, nekřičte tak, srnec není hluchý. Vy teď půjdete, pánové, do támhle toho smrkového stojáku. Vidíte ho?
3: Támhle ten lesejček?
2: Ano, přesně tak. Uprostřed je mítina a na ní posed. Asi tak za hodinu by vám mělo zrovna pod posed přijít srnčí. Vezměte si triedr a pořádně si ten kus prohlédněte. Žádný spěch. Obvykle tu bere pašu kapitální šesterák takovej, s prominutím prevít. Tak ho spalte, jak vystačí palici.
0: Bez obav. Já jsem výtečný střelec.
2: Ano. Mířte na komoru nebo na krk, ale to už jsem vám říkal. Já půjdu na druhý štand, tamhle dolů, na paseku.
3: A ten posed?
2: Bude se vám sedět jako na trůně. Ten posed byl stavěný pro knížete Schwarzenberga. A ten si na pohodlí moc potrpěl. Lovu zdar.
0: Zdar.
3: Zdar.
0: Podívejte, pane kolego.

Pojď, Pajdo. Tak ti mám tak nějak obavy, aby nám pan profesor nepofláknul nějakou bábu. Musíš dávat dobrý pozor a stavět. Proto taky jdeme na dolní posed, co je blíž k vesnici. Odtud by někdo mohl nejspíš přijít. Co by ještě mohli vymamlasit, Pajdo? No, může jim spadnout flinta z posedu a rozbije se puškol. Nebo střelí na měko nějakou srnu nebo srnče. A klid. To by nakonec bylo to nejmenší. Jen když to nebude houbař, nebo chraň bože kluk s holkou. No, nemysli si, i to se už stalo. A ne jednou.

0: Z toho, že tu je jen jediné křeslo, je zřejmé, že kníže Schwarzenberg chodíval na čekanou sám. Zvláštní. I když je to křeslo ze solidní kulatiny, je pohodlné jako lenožka. Jak se vám sedí tam dole?
1: No tak jako na podlaze, pane profesore.
0: Tak prosím, vstaňte, pane kolego. A pušku vložte tamhle do té vidlice. Myslím, že k tomu účelu je určena. No a nyní budeme v zájmu vědy vyčkávat na srnce. Už se těším, až bude jeho hlava skleněnýma očima zhlížet ze zdi mé pracovny.
2: Na tomto místě jsme nuceni osvětlit váženému posluchači osobnost pana profesora. Pan profesor Patrovský je významným představitelem etnografické vědy, přičemž k bádání hojně využívá výsledků výzkumů archeologických, což mu umožnilo objevné interpretace významu totemismu u nejstarších kultur. Své názory odvážně a břitce obhájil v polemice s řadou již dávno mrtvých autorů, dokonce i s několika méně významnými a tudíž vážného odporu neschopnými autory žijícími. Prostě světová kapacita.
0: Kde se ten srnec courá?
3: Vždyť tu sedíme sotva pár minut, pane profesore.
2: Obzvláštní proslulost si získal definitivním objasněním kultovní podstaty kreseb ve francouzských jeskyních, například v Trois Frères nebo v Tejatu. Jejichž totemický význam byl vzhledem k maskování tanečníků jelení koží z parohy a koňským ohonem nebo kompletní kamzičí maskou nesporný. Ačkoliv byly leckdy vykládány z vědeckého hlediska naprosto scestně. Profesor Patrovský se velmi těšil na to, jak osvěží a obohatí svá pojednání, vsuneli do brilantního popisu obřadů předlovem nebo polovu vlastní psychologické zkušenosti z této oblasti. Velmi se těšil.
0: Měli jsme si od toho Forsta půjčit nějakou tu vábničku, nebo jak se tomu nadává, pane kolego.
3: A vy na to umíte pískat, že jsem tak smělý?
0: No.
2: Profesor Patrovský by si byl schopen zážitek lovce zajisté zprostředkovat ve své fantazii a ušetřit si tak nepohodlí. Ale byl příliš opatrný, než aby si podobné zkušenosti od počátku do konce vymyslel.
0: Jen aby už to pitomé zvíře přišlo. Víte, pane kolego, taková vypreparovaná hlava pořádného srnce z rohy, nebo co mu to tam vlastně roste, zavěšená v pracovně nad mým stolem, jaksi v zastoupení celé rozsáhlé sbírky, bude skutečně působivým dokladem mého hrdinského lovu.
3: Tak to je nesporné, pane profesore.
0: A příští měsíc přijede ten pavědecký fantasta, M. Michel, však víte, ten, co zpochybňuje mé výzkumy a blábolí ty nesmysly o mimozemských civilizacích. Tvrdit, že mý šamani ve zvířecích převlecích jsou nějací ufoni. K smíchu. Ten bude koukat. Šarlatán jeden.
3: Pozor, něco se hýbe. Támhle v té vysoké trávě.
4: Koukej, Pajdo. Támhle. V trávě u posedu. A hop. To byl skok. Aspoň máme jistotu, že to nebyla bába s chrastím. Hele, a ty parůšky? Viděl jsi už někdy tak divně tvarované parůšky? Jen aby už ten zatracený masňák střílal. Tiše, psss. V každém případě aspoň srnce zradí a natlačí ho k našemu posedu. A my už si s ním poradíme. To víš, Pajdo, složíme ho sice my, ale prohlásíme ho za trofej pana profesora. No, nebude to poprvé a Bůh ví, že ani naposledy. V těchto případech bývá honorář za mlčenlivost obzvláště tučný. A tomu ty jako jezevčík nemůžeš rozumět. Stříluj ty pitomče.
0: Je to celé rozmazané. Přes ten dalekohled není vůbec nic vidět. Na hlavě něco má. No, tak to bude jelen. Nebo srnec? No, to je vlastně jedno. Podržte ten dalekohled a podejte mi tu pušku.
3: Nespěchejte, pane profesore. Nikam neutíká, je támhle. Pase se na borůvčí. Hlavně klidně, rozvážně.
0: Jak to říkáte na jiný? Na komoru? Nebo na krk? Co je to sakra komora? No nic, já ostřelím někam do prostřed, ne? Dobar!
4: A pan profesor si rozsekl obočí okulárem pušky. No, tak pojď, srnečku, pojď. Ať už můžu konečně do hospody na mariáž. Pajdo? On snad toho srnce opravdu složil. No, tak teď hlavně nespěchat. Hezky a pomaličku, aby kus v klidu zhasl. A nemuseli jsme ho dohledávat bůh ví kde po lese.
0: A teď hlavně pohyb. Třeba ještě žije, aby nám nakonec někam neutek. Za mnou, dolů z posadu.
4: To jsou ale troubové. Lezou dolů. Co naplat, Pajdo? Musíme za nima. Za co mě svatý Hubert trestá, že musím chodit po lese s pražákama, co říkají barvě krev, dece kůže a světlům oči. Ještě smrkovou větévku na zálomek do vstřelu. Koukej, Pajdo, jestli jsem to neříkal, profesor má rozseknuté obočí. Lovu a lesu zdar.
3: Zdar?
0: Zdar.
4: Tak... Kde máme ten zhaslý kus? No, nazdar člověče, co jste to provedl?
3: To asi nebude jelen. Co?
0: Ani srnec, co?
4: No, ne, no to není ani jelen, ani srnec, to je... To je... Ježišmarja, takový zvíře snad na světě ani vůbec není.
0: Ono to kvákalo.
4: Co?
0: Kvákalo to jako husa.
3: Nebo jako žába.
2: Tady je třeba skolený kus popsat, aby si posluchač mohl vytvořit ucelený obraz. Tělo zvířete se podobalo tělu velké kočky, alespoň předními běhy a trupem. Za to zadní běhy byly podivně sformovány a podobaly se končetinám, ač to nezní příliš pravděpodobně, lidským. Plochý sový obličej byl korunovaný vysoko posazenými slechy a zarostlý dlouhou šedivou srstí. Boky a zadní běháky mělo to neuvěřitelné stvoření ozdobené černými pruhy, vytvářejícími podivný ornament, poněkud podobný dekoru zvířete, které se nazývá okapy. Nejfantastičtější ovšem bylo to, co profesor Patrovský považoval za rohy. A abychom učinili spravedlnosti zadost, hajný, neméně chybně, za parůžky. Kvákavý tvor nesl na hlavě jakési polotuhé, sitě rudé, masité výrůstky, silné takřka jako lidská ruka a poněkud rozeklané. Jeden z nich se dostal pod hlavu zvířete, jehož vyboulené sový oči se dosud skelně leskly, a přehnul se v půli jako gumová hadice. Není divu, že přítomní z toho všeho byli poněkud, jak se hezky česky říká, paf.
4: No tohle snad uteklo z cirkusu, jináč to není možný. Dovedete si představit tu ostudu, že jsme v mým revíru složili klokana?
0: to není klokan.
5: Co?
0: Já byl v Sydney a klokanů jsem viděl spoustu. Tohle není klokan.
3: Já sice viděl klokana jen v zoo, ale souhlasím s vámi, pane profesore.
4: Vidíte tu barvu? Vidíte to taky, nebo jsem se dočista znakořil?
0: Aha, vy myslíte krev.
5: Co?
3: Jestli se tomu tak dá říkat.
2: Vstřel byl v husté srsti sotva znatelný a nekrvácel. Ale poloplášťová střela s měděným krytem, správně česky hámantl, v těle zvířete vykvetla nepravidelnými plátky kovu a místem výstřelu prolétla už jako menší dělostřelecký granát. Drtící kosti a trhající cévy. Pod tělem kvákavého tvora se rozšiřovala namodralá louže vaské kapaliny, rychle osychala na stéblech trávy a měnila se ve světle šedý prášek rozfoukávaný větrem. S krví měla málo, nebo spíše neměla vůbec nic společného, alespoň na pohled.
3: Já si nemůžu pomoct. Mně to zvíře něco připomíná.
0: To je zlé.
3: Ty výrůstky na hlavě, zadní lidské nohy a ocas. O takový černý koňský ocas jste přece opřel své pojednání, za které jste dostal cenu akademie. Jak to bylo? Žíněný doplněk kouzelnické masky je důkazem o velice časné domestikaci koně.
0: Hodně zlé.
3: No jasně. Pravěké jeskyní malby. Vy jste přece postavil své výzkumy na tvrzení, že na kresbách jsou vypodobení lidé převlečení do zvířecích masek za účelem konání rituálních obřadů. A hlavním argumentem všech vašich pojednání je, že takové zvíře nikde
0: neexistuje. To je strašné. Já jsem neuvěřitelnou škodolibou ironií osudu zastřelil svého tančícího kouzelníka.
3: Maskovaného jelení kůží s koňským ohonem. Neboli patrovského rituálního tanečníka. Jak je tato figura z jeskyně Troa Frère díky vám, pane profesore, nazývaná v celé odborné literatuře.
0: Já jsem zastřelil celou svou odbornou pověst, svou kariéru. Podívejte se na tu potvoru. Leží si tu, jako by se nic nedělo, a přitom ten skandál, ta strašlivá ostuda v celém vědeckém světě.
3: Pamatujete, pane profesore, na würzburského profesora Beringera? Jak vyrobil ty umělé skameněliny, aby dokázal božskou tvořivou sílu schopnou vyrývat do kamenů tvary nebeských těles? A jak ho pak, když ho odhalili?
0: Nechte to. Jako by se to najednou nějak ochladilo.
4: Tak jsem tomu kusem špagátu svázal nohy. Pánové, hoďte mi tu věc na záda, ale podložte pod to složený svetr, ať se mě to nedotýká sakra olejho krku. Fuj! Nechám to zatím u prouklový chalupy a vrátím se proto s koněm. Tohle musím hlásit.
0: Já to chápu.
4: Jestli tady chcete ještě zůstat...
0: Ne, půjdeme s vámi. Co tady?

0: Hodil jsem to do stínu tamhle do kopřiv u plotu. Počkejte tu na mě, pánové. Vrátím se tak za hodinu, nebo za hodinu a půl.
1: Zatraceně. Až mě z toho všeho vyschlo v krku. Nemáte doušek vody, pane kolego?
2: Bohužel. Ale tuhle na stole je ještě pořád vaše nevypité kozí mléko. Když vylovíte mouchy, nezapomeňte, že pro tento zdravý nápoj si chodí nemocní z širého okolí.
1: No.
3: Dobrý, vašnosti. Tak co mlíko od mých koz? Dobrý, co? Ta modrá barva je od tráv.
2: Děkujeme, je skutečně výborné.
3: Ona ta mrcha teda utekla.
1: Cože?
2: To mluví o mršině toho kvákavého tvora. Pane Proukle.
3: Ona prorazila brlení. No co, já se na to...
1: Vy to znáte?
3: No já pa by ne. Já pa bych neznal ty mrchy, co mi furt plašejí kozy. A oni se pak nepasou a nepasou. Já už se těch kočkenů něco namlátila a furt je jich jako myší.
2: Kočkenů?
3: No já pa jim mám říkat, mladý pane. Kočkení jsou to. Napůl kočka a napůl jelen. Taky jim říkám kvákoši, oni kvákají mrchy.
1: Pravda, pravda, kvákaj, to jsme už také zjistili. A teď dávejte pozor, pane Proukle. Odkud je znáte?
3: Jo, to není tak jednoduchý. Já na ně mám takovej živej obraz. Specialitu pro kozy. Ale ty mrchy kočkenský mi je furt plašej a oni se pak nepasou a nemají takový mlíko, jak by dokázali. Bez kočkenů.
2: Živý obraz na kočkeny.
1: A pro kozy. Já si tedy, pane kolego, obvykle nemohu stěžovat na své kombinační a fabulační schopnosti, ale tedy v tomto případě...
2: Mohl byste nám o tom povědět něco více, pane Proukle? Trošku to rozvinout, podrobněji popsat, osvětlit.
3: Co? Ale...
2: Osvětlit.
3: No, ale no tak pojďte za mnou. Tamhle ke chlívku.
1: Já nikam nejdu. Co tak asi může v tom polorozpadlém kozím chlívku mít?
2: Třeba se aspoň seznámíme s těmi jeho přebornicemi v dojení.
3: Tady to je.
2: No tak až po vás, pane profesore.
1: Jen račte vstoupit jako první, pane kolego. Haló? Vidíte tam něco?
4: Je to tu prázdné. Lépe řečeno, prosté kos. Jinak se tu povalují kusy rozbitého nářadí. Přelomené hrábě a kus rezavého řetězu. Nemusíte mít strach. Můžete dovnitř.
1: Oh. Proboha.
5: Co se děje? Co to tam máte?
1: Ble, to je přímo morový smrad. Co to má k čertu znamenat?
6: O zadní stěnu chlívku byla opřena jakási primitivní mříž. Na jejíž výrobu byla evidentně obětována část plotu před Prouklovou chalupou. Na tom by jistě nebylo nic pozoruhodného. Rýsovala se však jako tučná a nepravidelná pavučina na pozadí jiného zářivého světa, který se tu v kůlně slabomyslného Proukla před nimi otvíral. Další sled událostí připomínal výjev z němé grotesky. Oba muži zběsile vyrazili ven a oběhli každý z jedné strany chatrnou dřevěnou boudu. Setkali se u zadní stěny chlívku.
7: Viděl jsi něco? Ne, já taky ne.
6: Nic tam nebylo. Když nepočítáme obvyklé trsy kopřiv, pár rezavých plechovek a střepy. Několik okamžiků horečně ohmatávali prohnilá prkna, pak každý z opačné strany boudu opět oběhli, odstrčili stranou spokojeně se usmívajícího Proukla a vrazili zase dovnitř. Živý obraz, specialita pro Prouklovy kozy, nezmizel. Trval. Nabízel výhled na nekonečnou rovinu zalitou sluncem a porostlou hustou travou zvláštní namodralé barvy. Obzor byl znejasněn mlžným oparem, který tu a tam prorážely siluety pahorků, na nichž se tyčily obrovské stromy fantastických tvarů. Opodál, přivázány ke kolíku zaraženému do modré trávy, se rezignovaně popásaly dvě tlusté kozy.
7: To je brána do jiného vesmíru. Do alternativní reality.
1: Navrhuji malý vědecký experiment. Strčte tam ruku.
7: A proč zrovna já?
5: No, protože mládí má výsadu uspokojování touhy po objevování a prozkoumávání nového. A taky mě by byla pro vědecký svět větší škoda.
7: No, no tak tedy dobrá.
5: No, přibližte ruku k tomu, no, oknu. Co cítíte?
7: Mírný chlad. A takový lehký odpor, asi jako když se tlakem snažíte prorazit pavučinu.
5: Podívejte, ta brána nevisí jen tak ve vzduchu. Je skutečně zavěšena jako pavučina na těch prožraných trámcích.
7: Ale místo pavoučích vláken ji drží tyhle chvějivé paprsky. Bledě zelené, světelné nitky. Ten otvor bude nejspíš otevřený obou straně. Prouklovy kozy si můžou vlézt do jiného vesmíru na pastvu a zvědaví kočkyni se zase podobně dokážou prosmíknout ven. K nám!
5: Pozor, podívejte!
7: Kočkyni, už se na nás jdou podívat. Setkání dvou světů. To je veliký okamžik.
8: Vidíte, je mrchy bídný, mizerný. Zase jich mi budou obtěžovat kozy. Huš, huš.
1: Povykuje, jako by odháněl hejno slepic.
8: Huš, pšá, mrchy.
7: Pane profesore.
1: Ano.
7: Nenapadlo vás už, že nechat si uniknout takovou šanci by bylo...
1: Jistě, jistě, při nejmenším nezodpovědné vůči celému lidstvu. Ano, je jistě naší povinností zakusit na vlastní kůži zkušenost intergalaktické...
7: Dost řečí. Pojďme se tam podívat.
1: Jenomže, jak překročit tu subtilní hranici? Jak reálně zprostředkovat ten vrcholný impuls protržení blány mezi dvěma civilizacemi?
8: To se tam říš, šoupne bokem a normálně se tam vleze. Helejte! Pojďte za mnou! Nic se nebojte!
1: Pane kolego?
7: Jistě, jistě, mám jít první, je mi to jasné.
9: Nic to není. Pojďte za námi, pane profesore.
1: Nic to není, nic to není. Se lehce řekne, nic to není. No dobře. Uf. Zvláštní. Ten podivný prostor. Slyšíte to? Haló?
7: Podívejte se na oblohu, pane profesore.
1: Hvězdy a svítí za bílého dne.
7: O to ani tak nejde, ale tvary jsou hvězdí.
1: Máte pravdu.

0: ty jejich soví oči nahánějí i kša, kša.
1: Toho oni se nepolekají. To musíte pořádně. Jede? Oni se nic nebojí. Jsou svíně úplně krotký.
2: Pane kolego, mohu vás požádat o pár slov o samotě?
3: Jistě.
2: Pojďte, posadíme se na tyhle obří fialové píchavky, nebo co to vlastně je. Prosím, sedněte si.
3: Až po vás, pane profesore.
2: A.
0: Bože můj, co to?
3: Nebo se snad raději trochu projdeme.
2: Dobrá. Jak bych vám to řekl? Ta zvířata, ti tvorové, popírají základy vědecké paleoetnografie. Podle toho, co tu vidíme, tanečníci z Trois Frères nikdy neexistovali. Prehistoričtí lidé kreslili to, co viděli. Což pro mě, to je...
3: Pardon, že vám skáču do řeči, pane profesore. V té Tyrkisové houštině něco se tam hýbe.
2: Bože. Hlavy jako kamzíci. Hříva až na zem. A ty zadní nohy. Klokani se můžou jít zahrabat. Oh, to byl skok. Neuvěřitelné. Všimněte si, kdykoliv vyskočí do výšky, prozkoumávají z té výhodné perspektivy celé okolí a jak rychle umí tam nahoře otáčet hlavou.
3: Tak trochu připomínají vámi popsané...
2: Ano. Ano, lidské postavy tanečníků v kamzičích maskách z jeskyně Težatu, jeden z mých nepochybných důkazů svrchně paleolitického totemismu pravěkých lovců.
3: Podívejte se! Skáčou k nám? Přicházíme v míru a řadí se do skupinky. Pokusím se jim pantomimicky vysvětlit, jak je to na Zemi s lidskou populací. Tak, na naší planetě žijí muži a ženy.
0: Co to tu provádíte za obscénní prostocviky? Vidíte, co jste zavinil? Blíží se k nám. Pane Proukle!
1: Ne, ne. To měli spasený. Musel jsem posunout kozám kolí. Ha! Zatracení hopsáci. Nebojte se. Na ty zase platí tohle. Ble, ble, ble. No jo. Hopsáci. Ty tu ještě chyběli. Ale oni aspoň neplašej kozy. Hopsáci kozám nevadějí. Kozy jsou nervózní z kočkenu a z puklic.
2: Kočkeni, hopsáci a teď puklice? Těch tvorů je tady ještě víc?
1: Ale jo, to víte, že jo. Jenže kočkeni, hopsáci a puklice nejčastěji, že jo? Těch jsou úplný mraky. Takový aeroplány, frčej kolem dokola a blejskaj se. Dicinky radši zaženu kozy domů. Čert ví, kdo v nich dřepí. Hele, a máme to tu. Začínají blikat jako blázen a jdem domů.
3: Nalétávají na nás.
0: Třeba chtějí komunikovat, něco se dozvědět o naší civilizaci.
3: Nebo nás chtějí zabít na ústup. Profesore, pane Proukle, ven, ven!

0: Jestli tomu dobře rozumím, tak jsme právě na vlastní kůži zažili důkaz, že pravěcí kreslíři nemalovali žádné šamany v obřadních zvířecích kostýmech.
1: Ale to, co na vlastní oči viděli. Občas velice vzácně se nejspíš mezi oběma světy otevře brána umožňující komunikaci a dokonce vzájemné návštěvy. Zřejmě se to přihodilo ve svrchním paleolitu.
0: A teď tady, v Prouklově, kozím chlívku.
1: Nejhorší na tom je, že ten bláznivý fantasta Aimé Michel se bohužel nemýlil. Popisoval obrazy z jeskyní, na nichž byli hopsáci, kočkeni i puklice. A zcela správně identifikoval, že se jednalo o bytosti z jiných světů, o létající talíře.
0: A vy jste ho tak krásně setřel, pane profesore. Zesměšnil jste ho, že by si od něj pes kůrku nevzal. Jak jste to napsal? Že jeho neznalost základních pravidel prehistorické ornamentiky pramení zajisté ze skutečnosti, že se mu doma o hlavu často tříští létající talíře i jiné součásti kuchyňské výbavy. Bravurní ironie.
1: To je strašné. Mně se v tom zatraceném chlívku zhroutil celý svět. Připustíme-li existenci mezicivilizačních styků, pak... Ne, tu prostě nelze připustit. Nechceme-li se vzdát celoživotního díla mnoha proslulých vědců, celé struktury etnografické vědy a prehistoriografie a...
0: A taky vašich knih, pane profesore, a vědeckých cen a odborné pověsti.
1: A lidské důstojnosti. Ne, já to prostě nemohu dopustit. Pane Proukle!
2: Dáte si ještě kozí mlíko, pánové?
1: Snad později. Víte, pane Proukle, je mi vás líto.
2: Cože? Proč?
1: No, až přijde policie, tak se vám to bude těžko vysvětlovat.
2: Policie?
1: No ano, vy jste zatajil strategicky důležité skutečnosti, pane Proukle. V tom vašem chlívku je totiž... Jsou tam...
0: Suroviny. Nerostné suroviny. Vy jste zatajil obrovskou zásobárnu nerostných surovin našemu těžce zkoušenému průmyslu.
1: Ano, a na to jsou paragrafy. No, budete se muset stěhovat. A to všechno kvůli tomu chlívku, kvůli tomu obrazu pro kozy, pane Proukle.
0: Nejspíš vás čeká starobinec. Konečně léta už na to máte, že? Ale nebýt toho chlívku.
3: Jaký starobinec? Mám tady chalupu a kozy. Mně může každej vylíst na záda i se starobincem. Mi může se starobincem každej políbit.
1: Když byste nadřadil své kozy zájmu státu.
0: Vy jste ty kozy, pane Proukle. Vlastně ty pastviny utajil před příslušnými orgány. A to není legrace, pane Proukle. A to všechno kvůli tomu chlívku. Stojí vám to za to?
1: Stejně vám ty kozy ruší kočkeni. Ještě přijdou o mléko. Ale vy se celý třesete. Nedáte si cigaretku?
3: Ale dík, jsou to moje kozy a moje.
0: No, nechtěl bych být po právní stránce ve vaší kůži, pane Proukle. To všechno ten váš nešťastný, jak vy říkáte, obraz pro kozy. Ten vám to zavařil. Ale on si s tím už soud poradí.
1: Soud? Co máte, vemte si. A nechte si ty sirky. Věc si nechte.
3: Soud? Starobinec? Tak to ne. Ne a ne. Já vám ještě ukážu.
0: Myslíte, že by to mohlo...
1: Obavy ze ztráty zázemí bývají silným a mocným hybatelem.
0: To je fakt. Ta trocha trávy...
1: Kozy se nakonec napasou i v lese. Můžou třeba okusovat mladé stromky, nebo...
4: Pozor.
3: To by mě to vaše žrádlo přišlo draho. Jedeš prvo a ty taky. A teď se koukejte. Se soudama mi můžou všichni políbit.
1: Je horko. Mohlo by to chytnout.
0: A není to přeci jen škoda. Taková příležitost se tak často neopakuje. Pane profesore, v zájmu...
1: Pane kolego, myslete na vědu. Na patrovského rituálního tanečníka. Na toho bláznivého pseudovědce Aimé Michela. Dovedete si představit, jak by nám to dal sežrat.
0: Už to blaflo. To ta sláma.
1: Ustupme kousek. Ty myslivecké šaty mám totiž z půjčovny. Byl bych skutečně nerad, kdyby mi do nich jiskry propálily díru.
2: Koza, koza, kozičky moje. A žádný soudy nebudou. Žádný starobinec. Já jim dám.
5: Plameny mezitím olízly suchá prkna a laťky a chlívek se během několika okamžiků rozpadl jako domeček z karet. Trámy, na něž byl světelnou pavučinou připevněn zázračný průchod mezi dvěma vesmíry, splály. Před očima obou mužů se rozestřel průhled do jiného světa. Modrá louka byla zahalena dýmem. V posledním okamžiku, než se trámky a s nimi i okno do nežádoucího světa prouklových kočkenů, hopsáků i létajících pokliček zhroutilo, zahlédli oponou kouře ještě jednoho tvora. Zvláštní, nepochybně inteligentní tvář s udiveným výrazem, která jako by se snažila ještě něco říct. Pak oheň vybuchl s divokým hukotem. Vylétl sloup jisker.
0: Půjdeme?
1: Ne, ne. Musím to vidět až do konce. Pro jistotu. A ještě něco. Pojďte mi prosím pomoci s tím zvířetem. Hodíme ho do ohně.
4: Už je ten kočken docela stůhlý.
2: Jo. Na tři. Jeden, dva a hop!

0: Tak jsem tady. Co se to tu promohá?
1: Malá nehoda. Panu Prouklovi schořel chlév.
2: Škoda naštěstí není příliš veliká. Kozy jsou v bezpečí.
1: Ano, ano. Bohužel při požáru vzal za své i můj srnec.
0: Váš co?
1: Můj srnec přece. Nezůstalo z něj ale vůbec nic. Snad je to nesportovní, ale nemohl byste mi příležitostně poslat nějakou, jak se tomu říká?
2: Trofej.
1: Děkuji, pane kolego, trofej, ano. Jakoukoliv. Bude to taková pěkná vzpomínka.
0: Ale jistě, samozřejmě.
1: A tady vaše puška. A v této obálce máte honorář. Výrazně vyšší, než zněla dohoda.
0: No, kdybyste chtěli, mám tu vůz s koněm, mohl bych vás...
1: Ne, děkujeme, děkujeme. Trošku se projdeme. Vidíte, pane kolego.
2: Pravda, šofér na nás čeká.
1: A máme ještě hromadu práce, to víte, věda. V každém případě vám děkujeme. Bylo to velice zajímavé.
3: Dva muži scházeli pomalu úvozem dolů k vesnici. Rozsvěcovaly se první hvězdy a každá z nich byla opět na svém místě, jak se sluší a patří.

Na motivy povídky Ludvíka Součka Prouklovi kočkeni napsal dnešní sobotní drama na Vltavě a také režijně připravil v roce 2009 Dimitrij Dudík, osoby a obsazení profesor Jiří Štěpnička, asistent Kamil Halbich, Hajný Milan Bahul, Proukl Stanislav Zindulka a glosátor Jiří Ornest. Zítřejší hra pro pamětníky vychází ze skutečného vztahu mezi Goethem a Charlottou von Stein. Goethe byl ve Výmaru jejím blízkým přítelem více než 10 let. Roku 1786 ovšem náhle odjel do Itálie, a to téměř bez rozloučení. A tento odjezd Charlottu hluboce zasáhl. Jejich vztah už nikdy nebyl jako dřív. Autor Peter Hacks použil autentické historické reálie i inspiraci z dochované korespondence, ovšem nevytvořil dokumentární drama, spíše filozoficko-psychologickou interpretaci a stylizovaný monolog Charlotte von Stein, kterou zítra ve hře Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi stvární na Vltavě Iva Janžurová, bude to ve 3 hodiny odpoledne. Svobodný, ale šťastný, frei, aber froh, takové motto si zvolil Johannes Brahms a první písmena těchto slov, F a F, jsou také tóny, které otevírají jeho 3. symfonii F-dur.

0: Na festival Pražské jaro roku 1988 jsme se vypravili za nahrávkou České filharmonie a dirigenta Ericha Leinsdorfa. To byla symfonie číslo 3 F-dur Johannesa Brahmse. Nejbližší koncerty právě probíhajícího ročníku festivalu Pražské jaro jsou už sice vyprodané, ale některé vstupenky ještě zbývají na večer, v němž se držitelka ceny Grammy a rezidenční umělkyně Pražského jara 2026 převtělí v pohanské bohyně z finské Kalevaly. Ve skladbě Johna Zorna sopranistku Barbaru Henningen doprovodí na klavír Bertrand Chamaillou ve středu 20. května ve 20 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Festival byl zahájen v úterý Smetanovou Mou vlastí rozhlasové symfoniky vedl Petr Popelka, kterému se za okamžik bude na Vltavě věnovat Lenka Harigelová.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

Vážení posluchači, dnešní pořad Taktovka věnujeme důležité osobnosti Symfonického orchestru Českého rozhlasu, šéfdirigentovi Petru Popelkovi. U poslechu pořadu vás vítá Lenka Hrigelová. Petr Popelka, známý svým autentickým a nanejvýš muzikálním přístupem k dirigování, stál v čele orchestru od sezóny 2022-23 a s rozhlasovými symfoniky nastudoval mnoho krásných a významných hudebních děl. Popelka se však úspěšně prosazuje i na mezinárodní scéně jako dirigent předních orchestrů, přičemž těží ze své zkušenosti orchestrálního hráče na kontrabas. Od sezóny 2024-25 pak působí jako šéfdirigent Vídeňského symfonického orchestru. Letošní jubilejní 100. sezóna Symfonického orchestru Českého rozhlasu se ponese ve znamení loučení s touto úspěšnou érou stávajícího šéfdirigenta. Na jeho místo nastoupí německo-japonský dirigent Elias Grandi, který pro symfonický orchestr není neznámý, neboť již s rozhlasovými symfoniky v minulosti spolupracoval. S Petrem Popelkou se však symfonický orchestr neloučí úplně. Osvědčená spolupráce bude pokračovat i nadále. Se symfoniky nastuduje například Stravinského Svěcení jara nebo Dvořákovu kantátu Svatební košile, kterou společně s Pražským filharmonickým sborem uvedou ve Španělském sále Pražského hradu. Zaposloucháme se nyní do zvuku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který nám pod vedením Petra Popelky přednese úvodní větu Allegro vivace z triumfální symfonie E-dur opus 6 Bedřicha Smetany.

Dozněla úvodní věta Allegro Vivace z triumfální symfonie E-dur opus 6 Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Dalším dílem, které v podání rozhlasových symfoniků pod vedením šéfdirigenta Petra Popelky vyslechneme, je ukázka z úvodní věty Allegro non troppo e molto maestoso koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 B-moll opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Klavír rozehraje Gabriela Montero.

Dozněla ukázka z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Úvodní část je Allegro non troppo e molto maestoso. Na klavír hrála Gabriela Montero společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Vážení posluchači, s dnešním pořadem se rozloučíme další hudební ukázkou z produkce Symfonického orchestru Českého rozhlasu společně s dirigentem Petrem Popelkou, který v historii tohoto tělesa se stoletou historií jistě zanechá nesmazatelnou stopu. Vyslechneme finální větu Allegro con fuoco ze slavné symfonie číslo 9 e-moll opus 95 z Nového světa Antonína Dvořáka. Dílo vzniklo v letech 1892 až 93 během skladatelova pobytu ve Spojených státech, kde působil jako ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Premiéra se konala 16. prosince roku 1893 v Carnegie Hall a měla velký úspěch. Nechme tedy toto mimořádné dílo zaznít i v závěru úspěšného působení Petra Popelky na postu šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Příjemný podvečer od mikrofonu přeje Lenka Harigilová.

0: Finální věta ze symfonie Antonína Dvořáka z Nového světa v podání rozhlasových symfoniků pod vedením Petra Popelky ukončila dnešní taktovku na stanici Vltava. Teď je před námi vizitka íránistky Zuzany Kříhové, která nám řekne, proč je v perské kultuře tak zásadní jazyk metafor, že je v Íránu velmi populární dílo Milana Kundery a brzy tam vyjde její překlad Žítkovských bohyň, to bude za chvilku na Vltavě. Za hodinu pak zahájí jazzový podvečer Otakara Svobody skladba The Last Ship od Stinga, ve které zpěvák vzpomíná na své dětství v loděnickém regionu na severu Anglie. A na lodi se vypravil roku 1942 také Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Asie. Ovšem netušil, že mezi Evropou a Asií leží americký kontinent. V 18.30 vám budeme číst knihu Jákoba Wassermana Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Pokud by se spojili Íránci, kteří se vrátí ze zahraničí, tak by byl Írán zemí s obrovským potenciálem. Jsou tam čtvrté největší zásoby zemního plynu, třetí největší zásoby ropy, úroda několikrát do roka, nádherné moře, krásné památky, hory, kde se dá i lyžovat. To by mohla být opravdu jedna z nejbohatších zemí v regionu, možná i na světě, kdyby vývoj šel pozitivním směrem. Říká naše přední íránistka a překladatelka z perštiny Zuzana Kříhová. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
2: Dobrý den.
1: Vyučuje perštinu a perskou literaturu na Ústavu Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po boku íránisty Jana Marka se podílela na překladu českých dějin Íránu a vydání antologie současné perské literatury z Íránu a Afghánistánu s názvem Vítr nás odnese. Zuzana Kříhová se zaměřuje na moderní perskou literaturu, přistěhovaleckou tvorbu Íránců, překlady moderní poezie a prozy perské a také na spisovnou a hovorovou perštinu. Tak to jen takhle na úvod. Ale samozřejmě nemůžeme nezačít vaším pohledem na tedy současnou situaci v Hormuzském průlivu. Donald Trump tedy aktuálně řekl, že ovládají Spojené státy, nebo že Hormuzský průliv je pod kontrolou Spojených států. Je tu tedy to příměří, které Donald Trump nejdříve nechtěl prodlužovat, pak ho prodloužil. Ale zároveň, jak vy vnímáte tu situaci z pohledu insidera, který se zabývá Íránem, jaká je taktika Íránu, co očekáváte?
2: Já se tady veřejně přiznám na začátek, že jsem si dala týdenní detox od zpráv, protože pro mě ta situace byla tak trýznivá vnitřně. Aha. A to jsem ještě cizinka a neprožívám zdaleka takové pocity jako Íránci žijící v zahraničí, kteří jsou už přes 2 měsíce odtrženi od zpráv od svých blízkých. A pokud měli nějaké naděje ještě před 28. únorem, že by se situace mohla zlepšit v Íránu, v jejich domovině, pro jejich rodiny i pro ně samotné, že by se kdy mohli třeba i vrátit domů, a tak teď vidí oni a my s nimi, že ta situace je ještě mnohem horší, že vlastně došlo k třetímu scénáři, který ale nebyl vůbec plánován ze strany Spojených států amerických a Izraele, kdy se jaksi automaticky počítalo scénář číslo 1 a dojde k útoku, bude svržen režim, lidové masy se připojí, nebo lidé se připojí k povstání a svrhnou zbytky režimu a bude tam nastolena jakási nová vláda, o které nikdo netušil vlastně, jak by mohla vypadat. To se nestalo. Scénář číslo 1. Scénář číslo 2 pravděpodobně byl, že pokud by k něčemu takovému nedošlo, tak by aspoň byla ta prozatímní vláda nahrazena vládou, která by byla loajální vůči těm okupačním mocnostem v podstatě, pokud už to můžu použít tento ostrý výraz.
1: A vlastně by USA a Izraeli.
2: Ano, ano. A byla by schopná s nimi spolupracovat v podstatě pod taktovkou teda rozhodnutí Američanů a Izraele. To se také nestalo. Vidíme vlastně, že Íránci vyhrávají možná do určité míry nebo íránský režim i takovou psychologickou válku, protože řada Íránců, kteří ještě před tím útokem byla opravdu naladěná, takže chtěla už jenom kvůli ekonomickým, obrovským ekonomickým problémům, porušováním lidských práv a tak dále, změnu režimu, protože prostě chtěli žít jinak, chtěli žít lépe a už 40 let nebylo jim dopřáno sluchu. V podstatě vůči ta jejich kritika narážela stále do zdi. Ten režim nedokázal zprostředkovat dialog mezi kritiky moci a sebou samotným. Tak tyto lidé po 2 měsících, kdy viděli, že jejich země je bombardována, tak mnozí z nich, tak samozřejmě začínají přemýšlet jako v prvním plánu musíme bránit svoji zem,
1: je tu další
2: musíme
1: nepřítel,
2: bránit
1: než
2: svoje rodiny, musíme bránit naši infrastrukturu. Pokud byly ještě bombardovány vojenské cíle, tak samozřejmě řada lidí si to omlouvalo tak, jako je to z logiky věci nějakých ozbrojených útoků, likvidace režimu asi nutné, ale ve chvíli, kdy začaly útoky na mosty, na elektrárny, na nemocnice, když samozřejmě můžeme polemizovat, protože u těch nemocnic a nějakých kulturních center pak byly třeba ty stanoviště sepáhů nebo basíčů, jo, ale i tak. A to byl velmi negativní signál dovnitř země, takže samozřejmě se, já to sleduji na sociálních sítích, obrovsky se zvýšila míra propagandistických videí ze strany režimu, který začíná heroizovat i ženy, které najednou úplně jiný diskurs než v těch předchozích měsících mají na sobě čádory, stojí v pozadí na růžovo, nabarvených raket a zpívají slogany na podporu režimu. Takže vlastně situace, kterou asi málo kdo očekával, že by ještě mohlo přijít něco horšího, než byla ta situace před únorem, před těmi útoky, tak vlastně jak z toho psychologického, tak i mocenského hlediska nastává.
1: Promiňte, paní Kříhová, jak si ale vysvětlit tedy, že říkáte, že vlastně nenastal ani ten první scénář, ani ten druhý, když víme, že tedy špičky vojenské i duchovní, ale byly tedy těmi útoky odstraněny a přesto tedy nastoupily hned další jiné?
2: Víte, po bitvě je samozřejmě každý generál a teď už víme, jak to dopadlo, ale ten předpoklad byl, bude zavražděn nejvyšší vůdce Rahbar Ali Chamenei a dojde ke zhroucení režimu, jako by to byla stavba pyramida z karet. V podstatě hierarchicky ten režim bude zlikvidován skrze likvidaci dalších špiček vojenských hlavně, ale i duchovních. No a k tomu nedošlo, jo, protože v podstatě struktura toho režimu se po 40 let připravovala na podobný scénář a byly vytvořeny mnohé scénáře i ze strany právě nejvyššího vedení, jak postupovat, pokud dojde k likvidaci těch nejvyšších vůdců na všech strukturách. Takže byly přesně připravené instrukce, aby vlastně nedošlo k tomu, že pokud ten nejvyšší rozhodovatel nebude, tak by jednoduše vlastně padl celý režim, jako tomu bylo třeba před rokem 1979, nebo rok 1979, islámská revoluce, kdy poté, co odjel ze země šáh Mohamad Reza Pahlaví, tak se ten režim vlastně zhroutil a armáda se postupně přidala k tím povstaleckým povstalcům v ulicích. Tak z toho se režim velmi dokonale poučil. Na druhou stranu, proč vlastně ještě stále nefunguje mezinárodní internet? Není to jenom kvůli strategickým vojenským omezením, jak asi bychom dokázali pochopit. Režim se samozřejmě uvědomuje, že pokud se zase Iránci dostanou ke zprávám ze zahraničím, teď je to pro ně velmi obtížné, tak může tam zase dojít k jejich ohrožení zevnitř. Jo? Zase se bude nějak šířit určitý jako jiný narrativ. A jak už jsem říkala, ekonomická situace byla velmi špatná před únorem 2026, před těmi útoky, tak teď je mnohonásobně horší. Ty lidé po 2 měsíce nemohli v podstatě ani pořádně chodit do práce nebo omezeně, jo? Nemohli dělat biznis. Celá řada biznisu se právě dělá přes sociální sítě. Já jsem to sama viděla. Přes Instagramy, přes sítě X, které jsou de facto blokované a vždycky byly, ale Iránci byli schopni přes nejrůznější VPNky se stejně k těm zdrojům dostávat. A paradox, jo? X byl zakázaný, Facebook zakázaný, YouTube zakázaný, ale ti nejvyšší vůdce ministr zahraničí.
1: Ano, ministr zahraničí používal své
2: účty. Ty účty měli, takže ano. To je jeden z mnoha a mnoha paradoxů iránské současnosti.
1: Ale jak to je teď? Vy jste říkala, že jste si tedy dala zpravodajský detox a ani ambicí vizitky není, jak si nějakým způsobem to rozkrývat, tak jak můžeme slyšet ve zpravodajství. My se podíváme na ten kulturní kontext, ale říkáte, že třeba na sociálních sítích jste sledovala ten vývoj a právě když vidíme nějaká videa, teď tedy nejnověji se na sociálních sítích šíří videa s Lego postavičkami Donalda Trumpa, Pita Hekseta, Benjamina Netanyahua, které vytvořili Iránci pomocí umělé inteligence, aby zesměšnili nepřátelé. Tak ale tedy to, co vidíme z Iránu na sociálních sítích, se dá označit, že jde skutečně o určitý druh propagandy, že protože sama říkáte, že většinově se běžný Iránec teď asi k internetu vůbec nedostane, že je tam internetový blackout.
2: Dostanou se ke svému internímu internetu.
1: Ale ne mezinárodnímu.
2: Ten funguje, ale nedostanou se k mezinárodnímu. To, co jste popisovala, ta velmi úspěšná Lego videa, ještě velmi dobře zpracovaná. tak ta propaganda, bohužel musím říct, opravdu funguje. Že jestli ještě do února 2026, tak ten majoritní diskurs byl, pardon, že používám takováto slova, ale to vyprávění skrze sociální sítě převažovala linie vlastně odporu proti režimu a kolovala videa glorifikující Rezu Pahlavýho syna, který je teď samozřejmě v opozici a v exilu. Nebo hodně mezi sebou lidé sdíleli drastické obrázky z potlačování protestů v lednu roku, letošního roku. Jo? A to teď je vlastně velmi málo a převažuje zase ten, zase ty nástroje propagandy z druhé strany překvapivě, kdy jakoby opravdu funguje heroizace na jednou těch obránců, ne režimu, to samozřejmě se tam přímo neříká, ale spíš obránců vlasti. Jo? Musíme hájit naše národní hodnoty, musíme hájit naši zem, musíme hájit naše ženy a jejich způsob oblékání, způsob myšlení před tou invazí zvnější, před tou nepřátelskou invazí, nejenom mocenskou, vojenskou, ale vlastně i myšlenkovou. Takže to začíná opravdu silně pronikat do prostoru, který byl do té doby vlastně obsazen něčím úplně jiným.
1: Takže to, čím Donald Trump argumentoval také původně, když oni se samozřejmě ty důvody toho útoku nebo zaútočení z jeho úst mění, ale tady, že také chce jak si potlačit tamní režim a víc říct občanské společnosti, tak to se obrátilo úplně na ruby.
2: Tak to jsou Trumpovy výroky, které jsou velmi často naprosto velikářské, mění se už teď v průběhu dnů a samozřejmě pokud to by mělo sloužit jako obhajoba útoku, tak asi to v tu chvíli posloužilo dobře. Teď všichni vidíme hodně odlišnou realitu.
1: No a právě jak třeba ta videa mohou mít vliv na místní, protože jste říkala, že se to mění, ten pohled Iránců, že, a protože jsem říkala, že lépe než kdo jiný právě oni dokázali rozklíčovat ten jazyk režimu, propagandu režimu. Myslíte, že i to se mění?
2: Já vám to vůbec nedokážu říct a myslím si, že nikdo zvnějšku nemá možnost ani právo za ně mluvit, protože my opravdu s nimi nejsme v každodenním spojení, jako jsme třeba byli dříve. Ta spojení se omezují na minutové rozhovory, kdy si řekneme, že
1: to jsem se chtěla zeptat, jaké máte nejnovější zprávy z Iránu, jestli
2: velmi,
1: vůbec dokážete se svými blízkými nebo
2: velmi
1: známými.
2: Omezené. Já si tady dovolím zacitovat moji kolegyni Monu Chademi, která je Iránkou žijící mnoho let v České republice a ona neměla 2 týdny spojení se svými rodiči, tak si to představte, jak je to vlastně pro ně traumatizující a pak se opravdu ta interakce omezí na jako zjišťování základního stavu, jak se máš, jak žiješ, máš k dosahu léky a tak dále. Ty sankce se hodně promítly i do absence léků v Iránu a základní péče.
1: Říká přední česká iránistka Zuzana Kříhová, která přijala dnes pozvání do vizitky. Mluvíme o situaci na Blízkém východě a budeme mluvit ale i také o iránské literatuře, kultuře. A teď přišel čas na hudbu. Vy jste vybrala pro nás jako první Aliho Azimiho, což je iránský zpěvák. Ta píseň se jmenuje Pishdaramat, nebo řeknete vy, můžete ji prosím představit.
2: Pishdaramat, moje velmi oblíbená skladba hudebníka, který již nyní žije v Iránu, je to představitel takové alternativní iránské moderní scény a moc doporučuji posluchačům, aby si k této písnice pustili i videoklip na YouTube, Pishdaramat, když si najdou, protože ten videoklip je takovou koláží, montáží z ukázek klasických iránských filmů. Úžasným způsobem dramatu logicky poskládaný dohromady tak, že v jednu chvíli uprostřed té písničky dojde k velkému dramatickému zlomu a my vidíme scénu, kde jeden z hlavních hrdinů, pravděpodobně z filmu Hamon, bych tak odhodla, tak je na něho vrhán obrovský kámen. Je to z filmu, kde se prolinují takové psychologické roviny, traumatické z rozchodu, muž se rozchází se svojí ženou. Úžasný film. Mimochodem režiséra Dariuše Mehrdžujího, který byl asi před dvěma a půl lety zavražděn v Iránu. Klasik iránské kinematografie.
1: Takže se skrze tuto píseň vyloženě dostáváme k iránské kultuře, konkrétně tedy
2: s úžasnými metaforami, které třeba někdy posluchači budou moci ocenit i přes překlad.

0: Ali Azimi, íránský zpěvák, dospíval teď ve vizitce a tím také určili to naše téma, nebo ho podtrhnul. Vybrala tuto píseň pro nás přední česká iránistka Zuzana Kříhová. Mluvíme o situaci v Hormuzském průlivu, o situaci v Iránu, ale především budeme mluvit také o iránské kultuře, literatuře a tady i o filmografii, jak jste nás tam uvedla do kontextu této písně. Ještě jste chtěla něco doplnit?
1: Myslím, že jsem vám pak skočila do řeči, že jsem to i stihla.
0: To nevadí, ale já jsem chtěla připomenout, abyste psali na vizitka@rozhlas.cz jako například Helena Vaňková, která už takhle zná náš mail a píše: srdečně vás zdravím z Liberce, paní Kříva, učila jste mě i další žáky perštinu v roce 2007-2008, pak jste mě seznámila s Monou Chademi, která dělala průvodkyni na zájezdech do Iránu a já na podzim roku 2019 jela na zájezd do této země. Irán jsem si zamilovala, protože je to krásná země a lidé jsou velice milí. Samozřejmě současnou situaci v Iránu sleduji. Ať se vám daří jak překládat do perštiny, tak pedagogicky působit na fakultě. Zdraví nás obě Helena Vaňková a my jí do Liberce a děkujeme za tenhle e-mail.
1: Taky moc děkuji, taky moc zdravím paní Vaňkovou a snad se všichni znova podíváme brzy do Iránu.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jak to tam fungovalo, tedy samozřejmě před aktuálními událostmi s tím, jak se tam třeba dalo jezdit a co turista mohl či nemohl v Iránu vlastně vůbec vidět.
1: Já myslím, že mi dají zapravdu Češi, kteří předtím před válkou v Iránu cestovali. Většina z nich, s kterým jsem hovořila, tak se vrátili vždycky nadšení z Iránu. Přesně pro důvody, které zmiňovala paní Vaňková. Krásná země, velmi pohostinní lidé, přátelští, kteří se s vámi snaží konverzovat o všem možném, ptají se, jsou zvídaví. Nesmírně kulturní národ, úžasným dědictvím perské literatury, poezie. Mnoho Iránců dokáže z hlavy citovat dlouhé pasáže básníků jako Firdausího, Sádího, Háfeze, jejich klasikové. Mají velmi blízko v DNA mají poezii. Já říkám, co Iránec to skládá verše. Nebo je rovnou vydává. Takže krásná země, která má samozřejmě, a to asi nikdo nemůže zpochybňovat, mnoho svých také problémů. Takže pokud se tam vycestovali jako low profile turista, tak jste v podstatě neměli velké problémy. Poslední dobou se ta situace zhoršila.
0: Co to znamená, že jako takový klasický turista, na kterého jaksi režim to své oko a moc nezaměří, protože ano, nemá důvod.
1: Jo, ale když tam vycestuje Zuzana Kříhová, mohli jste celkem volně cestovat. V posledních měsících se ta situace zhoršila, že vydání víz, co jsem slyšel, bylo podmíněno tím, že už tam člověk nemohl jet vlastně na vlastní pěst, musel si zorganizovat zájezd přes agenturu v Iránu. No a já jsem tam dříve jezdívala hodně a poslední asi 3 roky po událostech Mahsy Amini už jsem tam nebyla, takže opravdu nemám tu nejaktuálnější situace tak nakoukanou a naprožívanou jako třeba naši čeští i průvodci, kteří také hovoří často v našich médiích, kteří tam ještě, pokud vím, tak do těch posledních měsíců i pobývali a určitě měli velmi zajímavou reflexi také té společnosti.
0: Dobře, přesto máte kontakty se svými iránskými známými, jakkoliv jsme říkali, že velice omezené právě kvůli situaci v Iránu a kvůli tomu válce. Tak ale jenom ještě napadlo v souvislosti s tím, jak jsme si povídali o té propagandě na sociálních sítích, co se týká vlastně těch Lego videí, kde je tedy postavička Donalda Trumpa, Pita Hexeta, Benjamina Netanyahua, že to přece jenom je ale paradoxní, pokud propaganda takto konzervativního teokratického režimu používá vrcholného symbolu západní popkultury, tak to je přece jen trochu ironie, ne?
1: Já si myslím, že vlastně ne, že to funguje velmi dobře, protože ona si propaganda vzala velmi chytře za vzor symbol a ty symboly fungují. Asi je to světoznámý symbol, samozřejmě symbol i nějakého západního úspěchu a západního konzumu. A jeho prostřednictvím převracejí ten západní úspěch nebo úspěch nějaké vojenské i mocnosti úplně na ruby. Samozřejmě ještě ten vzkaz je tam takový, že vlastně ty naši nepřátelé jsou směšní, my je zesměšníme, my přesto, že nemáme takový vojenský potenciál jako ten náš soupeř, tak jsme schopni právě tu naší morální převahou zvítězit. A to je vlastně silné poselství, které zase říkám, bohužel funguje.
0: A tam tedy ve vnitrozemí nebo vnitrostátně se tedy Iránci k těmto vzkazům na sociálních sítích dostanou?
1: To já nevím. Já to sleduji na té zahraniční iránské scéně, která je teď samozřejmě ve fázi nějakého i rozpolcení, jak se vlastně k té současné situaci postavit. Jo, mnozí Iránci jsou tlačeni k tomu, aby se jasně názorově vymezili. Tak pro kterou stranu tedy jsou? Jsou pro válku, jsou proti válce, jsou pro pokračování třeba i těch útoků, pokud ano, tak jak si to morálně obhájí se svými rodinami? To jsou vlastně velmi tíživé otázky, na které my si nemusíme zodpovídat jako cizinci. Ale oni ano, i v rámci té své komunity. Takže i proto vlastně tato propagandistická videa, na která se podíváte, i když jste přesně z toho opačného tábora, už jenom pro zajímavost, jo? Nebo to ten algoritmus na vás nějakým způsobem z nějakého důvodu začne chrlit. A věřím, že jako přispívá to k jako prohlubování nejenom toho traumatu těch Iránců v zahraničí, ale vlastně takové jako pocitu beznaděje, kdy se už přiblíží to světlo na konci tunelu, kdy svitne opravdu naděje, že ten boj nebo ten zápas nebude trvat tak nekonečně dlouho a že nebude stát ještě další a další měsíce, roky strádání.
0: Ta iránská diaspora je opravdu významná, protože z Iránu odešlo mnoho lidí. Ale ti, jak jste říkala, také měli stále naději na návrat, protože, což možná je také důležité říct, že Irán nezakazuje vycestovat a nezakazuje se vracet, jako to třeba bylo s československou emigrací. Nicméně mají nějaký odhad, třeba vaši známí, teď mluvím tedy o těch, kteří žijí v exilu, jak se bude ta situace vyvíjet?
1: Všichni opakují, že nedokáže nikdo opravdu odhadnout ten budoucí scénář, už jenom proto, že pokud ty odhady jako velmi jasně říkali ještě před několika měsíci, tak většinou se ty jejich prognózy vůbec nesplnily. Takže teď chápu, že jsou velmi opatrní v jakýchkoliv očekáváních. V podstatě už ani ta očekávání nemají. Jo? Oni jenom doufají, že ta země bude teď v klidu, nebude ve válečném stavu. Co to znamená? Přemýšlet o tom, co to znamená, je nesmírně pro ně bolestné, protože oni vidí, kdo tam stále zůstává. A vidí i tu protistranu, která říká, tak my jsme ten konflikt vyhráli, ale dovolíme vám, že budete dál nějak působit v Hormozu, což je samozřejmě nástroj vydírání, perfektní nástroj vydírání, vlastně mnohem lepší než jaderná zbraň. My jsme se všichni, celý svět se bál jaderné zbraně Iránců, že to bude ten nástroj k vydírání a samozřejmě by se mohl stát. Jo? A najednou oni se našli úplně jiný, vlastně mnohem prozajištější nástroj vydírat globální mocnosti přes jejich ekonomické nějaké strádání. A zase to funguje. A můžou takhle pokračovat dlouhodobě. Jo? Takže je velmi jako opravdu z pohledu Iránců, ať odborníků, nebo laiků, už naprosto zhůvěřilé cokoliv odhadovat, protože vlastně ty lepší scénáře nejsou na stole vůbec. A
0: jsou jen ty horší tedy. Protože mě by to dramatické, by se to už naznačilo.
1: Ano, ty dramatické varianty už byly vyplýtvány a teď zase dochází k nějakému jako utužování režimu.
0: Jak významně to právě té krize postihne tu občanskou společnost v Iránu, protože jste říkala, že přes všechno, čím si prošla, tak stále udržovala svoji sílu. Udrží si to i při téhle příšerné zkoušce další.
1: Vůbec to nedokážu odhadnout. Na druhou stranu vím, že mi známí říkají, že iránští, že ten současný iránský režim v podstatě nemá už možnost udržet tu nespokojenost lidí, která vře pod povrchem a samozřejmě bude vřít dál. Stejnými nástroji jako do toho února 2026, jako těmi velmi brutálními. Samozřejmě teď režim musí ukázat tu tvrdší tvář, jak navenek, tak dovnitř společnosti, ale že to je vlastně dlouhodobě neudržitelné. Už jenom z ekonomického hlediska, protože ta společnost ve chvíli, kdy nefunguje na bázi základního přístupu třeba k práci nebo k výplatám, tak se bude samozřejmě vždycky bouřit bez ohledu na to, jestli jsou porušovaná lidská práva, já nevím, politických vězňů nebo ne. Což nemusí být samozřejmě téma pro všechny Iránce.
0: Čili z podstaty už takhle to dál nepůjde?
1: A to je názor, který spíše tlumočím, ale je to vlastně taky zajímavý názor a určitě neopodstatněný, že přestože ta situace se evidentně vyvíjí velmi negativně pro ten vnitřní vývoj Iránu, tak může v budoucnu přispět k nějaké jako vnitřní obrodě režimu. Já s tím mám vnitřně velký problém, protože myslím, že ten jako režim měl dostatečný prostor a dlouhé období na to, aby ukázal, jestli je ochoten tu svoji strukturu reformovat nebo ne. A já
0: což
1: se myslím, že vlastně z podstaty věci nemůže se reformovat, protože by se tím vlastně zhroutila ta samotná podstata Islámské republiky, která spočívá v tom velajate fakích, což je vláda nebo nadvláda duchovních, respektive duchovních právníků. To jsou ty nositelé moci za pomoci samozřejmě těch ozbrojených jednotek. Takže jasné, my tady máme v Evropě oddělení té světské moci od náboženské moci, ale tam je to propojeno dohromady.
0: Mě to třeba tady zaujalo právě, nebo myslíte, že tady není možné nějakým způsobem reformovat iránskou morální policii, basíč nebo revoluční gardy, nebo je tu teheránský úřad pro podporu ctností a prevenci neřestí, že to jsou opravdu struktury, které jsou pro nás.
1: To jsou represivní struktury, jak je můžeme reformovat jinak, než že je zcela zrušíme. To jsou ty prodloužené ruce režimu, jak kontrolovat společnost v rámci nějakých norem, které jsou vlastně uměle vytvářeny a uměle vymáhány. Ta společnost je mladá, už dávno žije úplně jinými problémy, než byly problémy jejich otců a dědečků, kteří bojovali ještě v 80. letech proti Iráku a byla to vlastně jako velká vlastenecká válka, řešili úplně jiné problémy, než řeší ty dnešní mladí, kteří samozřejmě přes internet se setkávají na denní bázi s tím, jak to vypadá na západě. Každá iránská rodina má někoho na západě, nějakého příbuzného. Jak jste říkala, vycestovat se může přes hranice, pokud dostane ty víze, což je extrémně obtížně. Ale co je třeba unikátní v Iránu v kontextu těch ostatních zemí v regionu, kde ty nepokoje samozřejmě v nějakém smyslu jsou také více či méně, tak Iránci vždycky ty posledních 10, 15, 20 let, co 2-3 roky protestovali. A ty protesty se stupňovaly. Takže vlastně ta občanská společnost, ať už ji budeme definovat jakkoliv silnou či slabou, tak je tam velmi silná a aktivní. A ať už byly důvody těch protestů čistě ekonomické, nebo později za Mahsy Amini vlastně lidskoprávní, na podporu žen, tak tam stále byly a budou. To prostě ten jakoby přetlak nebo ten vzdor nezmizí. A s tím musí ten režim počítat. Pokud ty nástroje represe, jak se tady říkala basíčové hlídky morální policie, vždyť to, co se nepovedlo za 40 let, kdy ženy musely samozřejmě v Iránu vždycky mít pokrývku hlavu, dodržovat hijab, tak se povedlo po smrti té kurdské dívky Mahsy Amini, která byla zavražděna roku 2022. A ten jeden z hlavních pilířů Iránské islámské republiky, morálních pilířů, myšleno, že ctnostný oděv iránské ženy, jakousi baštou morálky celé země, tak ten se pomalu hroutil. Polovina iránských měst, tak najednou ženy chodily bez šátku. Vlastně to byla jako násilně nenásilná revoluce, kdy skrze ty obrovské protesty po smrti Mahsy Amini, kdy opravdu pochodovali muži vedle žen a protestovali Zanzendigi Azali, žena život svoboda, slavné to heslo a úžasný počet protestsongů, co vznikl a básní.

0: trošku přeženu, lítaly rakety 20. března, když se slavil Nowruz, jejich iránský nový rok.
1: Nový rok. Říká iránistka Zuzana Kříhová, která je dnes hostem ve Vizitce a povídáte tak zajímavě, ale přece jenom zahrajeme si zase. A vy jste vybrala indickou hráčku na sitar Anušku Shankar, We Burn So Brightly, tak jenom řeknete, prosím, proč?
0: Já miluji její hudbu, hraje na sitar, tradiční indický nástroj, mimochodem tár, znamená perský struna, si. Setár, třístrunný nástroj, teď už jich má nějakých 20. Její hudba je úžasná, mimochodem její otec Ravi Shankar spolupracoval s Beatles a její sestra, teď nevím, jestli mladší nebo starší, také úžasná jazzová zpěvačka Norah Jones.

0: pokračuje vizitka dnes s přední českou iránistkou, překladatelkou do perštiny poezie i prozy Zuzanou Kříhovou. A s vámi se o tom Iránu povídá tak zajímavě, ale přece jenom posuneme se prosím už na to pole literatury. Když mluvíme o perské literatuře, o čem vlastně mluvíme?
1: Tak, to bychom tedy mohli vyhodnilo. Okay. Takže já to zkusím velmi základně rozdělit na tu klasickou perskou literaturu, což jsou díla básníků, které už jsem tady zmínila, Ferdousí, Sádi, možná tady v Čechách známe Omara Chajáma, nádherná filozofující skeptická poezie o víně, o bohu a smrti, přeložená do češtiny, a celá řada dalších úžasných děl, z nichž mnohé máme přeložené do češtiny. A pak pokud to hovoříme o moderní perské literatuře, tak ta je možná u nás méně známá, byť těch překladů je také hodně, ale ne vždy se pozná, že jsou z pera Iránců, protože řada Iránců tím, jak žijí v zahraničí, tak publikují svá díla rovnou i v angličtině a pak jsou k nám překládána teda z angličtiny, většinou jakožto bestsellery v Americe, ve Velké Británii a tak dále. Možná posluchači znají Marjan Satrapi, i animovaný film, ano, a její vlastně kartún ze zkušeností z předrevolučního a porevolučního Iránu. Moc také doporučuji knížku od Azar Nafisi, která také vyšla v češtině, jak jsme četli Lolitu v Teheránu, iránské profesorky literatury, která po revoluci se odmítá vrátit na univerzitu, protože by musela nosit čátek, takže vyučuje na něčem, jako jsou bytové semináře, svoje studentky, nikoli studenty, ty by si nemohla vzít k sobě domů po té revoluci, klasickým dílům západního literárního kánonu. Takže čtou Nabokova Lolitu, čtou Jane Austenovou.
0: A jak vypadá Nabokov v perštině? Nebo, protože v Iránu je samozřejmě velký jako cenzurní kánon, tak jsou tam vyškrtané pasáže, nebo jsou to nějaké...
1: Moc taky doporučuji film, který byl podle toho románu natočen. Tam je krásně ukázané, že ještě v době, kdy ta Nafisi vyučovala na univerzitě, tak tam ještě na začátku 80. let smíšené třídě, kdy byli teda studenti vysoké školy, teď jsou vlastně taky na výškách, ale na základních a středních školách ne, smíšení studenti a studentky, tak diskutovali o morálních hodnotách těch románů. A teď diskutujte samozřejmě o Lolitě na Bokově, ale tam přece nejde jenom o sexualizaci oběti. Tam jde o to, a to ta Nafisi jako krásně zpracovala, o tom, že ta autorita, muž, tady v tomto případě muž, sebral té Lolitě hlas, nedal jí možnost promluvit sama za sebe. Takže ta Nafisi, jak vyučovala ty své studentky, má říkala, podívejte se, vy nemůžete protestovat na ulicích, protože byste zemřeli, byla to velmi radikální doba, ale můžete skrze čtení literárních děl, úžasných, vlastně pochopit, jakým způsobem vzdorovat tomu systému, jak najít ten svůj vlastní hlas. Jo?
0: A hledat ty cesty za... Ano, to asi ano. Myslí i iránští autoři a autorky, kteří žijí tam, že se tam se rozvíjí ten jazyk velice metaforický, aby obešli tu cenzuru.
1: Jinotajný, takzvaný ezopský jazyk, kdy se musíte vyjadřovat pomocí nejrůznějších alegorií, metafor. Perština má to štěstí nebo smůlu pro překladatele, že nemá rod. To znamená, vy máte zájmeno U a může toho překladat jako on nebo ona nebo někdy i ono. Což ještě vlastně umožňuje více se ztratit v tom překladu. Kladu.
0: A ztratit se, ale taky si říkám hrát si a dávat tam ty jinotaje, když je to on, ona.
1: A přemýšlet nad interpretací, mít mnoho možností interpretací, z nichž doufáte, pokud jste autor, že ten cenzor nebude příliš důvtipný a nepochopí tu vaši skrytou interpretaci, takže je to mnohdy, ale řada autorů tvrdí, že jakoby odmítají podléhat té jasné cenzuře, odmítají podléhat autocenzuře. To je moc zajímavý, když se s nimi třeba bavíte, jo? Tak on říká, no ale já vlastně si píšu to, co chci, jo? A tím nechci říct, že lžou sami sobě, ale je velmi zajímavé vlastně potom jako sledovat mechanismy toho přístupu, co je pro iránského čtenáře vlastně přímé nebo implicitní sdělení a jak to funguje třeba pro naše autory nebo naše čtenáře. Jo? Myslím, že iránský čtenář je mnohem zběhlejší v hledání té mnoha významovosti v textu než náš čtenář. Jo? Takže vlastně máme výrazy, které nám substituují, zastupují vlastně úplně jinou skutečnost, když řeknu jako něco velmi...
0: Myslím, že trochu to známe, nebo můžeme si vybavit, my dříve narození za socialismu, kdy skutečně poezie, jakási... Ano. narážka.
1: Ano. Bylo takže to někdy vlastně, i když potom překládáte, tak si říkáte, tak a to se v literární teorii, tomu se říká foreignizace a domestifikace, zda ten výraz přeložíte tak, abyste ho lépe přiblížil tomu čtenáři, aby opravdu pochopil všechny ty kontexty schované zatím, anebo ho ponecháte v té původní třeba jazykové nebo idiomatické podobě, aby tam zůstala ta, jakoby ta exotičnost nebo ta krása toho originálu.
0: To mluvíme o překladech z perštiny vaší, ale vy jste do perštiny například přeložila Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové a to mě tady opravdu zaujalo, jak tohle téma moravských šamanek a bylinkářek si vůbec našlo cestu do Teheránu.
1: No víte, to je taková moje trošku 13. komnata, protože ono to ještě v Iránu nevyšlo. Je to celé přeložené, ale je samozřejmě překládání do nerodného jazyka, to je jako obrovská odpovědnost a vlastně asi uvědomuju ta úskalí toho překladu, takže jsem ten překlad pořizovala se svým iránským překladatelem, ale stále ještě jakoby čekám na další načítání teda rodilými mluvčími toho románu. Teď se ale ta situace velmi zasekla skrze vlastně ten válečný stav, takže já ani nejsem v kontaktu s nakladatelstvím, ani nevím, kdy budu, jak budu.
0: Jako víc
1: no a to téma proč zarezonovalo, já si myslím, že celkem přirozeně,

0: protože já, když jsem na nějaké jako minikonferenci představovala české autorky v Iránu, velmi se omlouvám českým bohemistům, že já, takový vlastně neznalec české literatury, jsem se opovážela představit několik českých autorek, ale mezi nimi jsem představila i Kateřinu Tučkovou a Žítkovské bohyně a vlastně téma bohyní, opět zase ten upozaděný hlas žen, léčitelek, to je celkem jedno, které byly po historii perzekuovány, ať už ve středověku jako čarodějnice, tak potom za komunistického režimu, jako ty, které se vymykají tomu systému a odmítají se vlastně podvolit, ještě jako hluboce věřící a tak dále. A jak je vlastně systémy, ať už byly středověké, náboženské, tak potom ty současné represivní blázinci likvidovaly. A proto myslím, že to téma zarezonovalo, protože to je vlastně Iráncům velmi blízké.
1: Nakladatele třeba v Iránu, kontrolování, spisovatele, co jim hrozí, jaké tresty jim hrozí třeba, že by jak si překročili právě.
0: Oni jsou v tom to velmi zběhlí a přesně vědí, jak mají postupovat. Každé iránské dílo, povídka, poezie, historiografické knížky, překladové, musí projít cenzurním kolečkem přes Ministerstvo kultury a islámského dohledu, už jenom název té instituce je vše říkající. A vlastně ten nakladatel na sebe bere náklady prvotisku, který musí teda dodat těm cenzorům, ty to pročtou, a když mají velké výhrady, tak mu řeknou, tak tohle teda nevyjde. Samozřejmě ty editoři a ty nakladatelé už vlastně vědí, že nebudou přece předkládat dílo, o kterém dopředu vědí, že bude problematické a že jim ještě strhne body v té pomyslné lustraci, co si potom ty cenzoři na ně dělají. Jo? Takže tam samozřejmě jako nedají díla, která jsou explicitně kritická. Jo? Tak to už si to nějak hlídají. Jo? A pak ve chvíli, kdy teda dojde k nějakému schválení, ale za cenu, tady musíte vypustit tenhle odstavec, nebo tuto větu, nebo toto slovo musíte změnit, tak potom je to takové licitování, jo? Mezi tím cenzorem, který ale už jako tu svoji práci odvedl, spisovatelem a tou institucí nakladatelskou, která na sebe vybrou tu finanční riziko.
1: Když si třeba představím, nebo vím, že v Iránu je velmi populární Milan Kundera, ale vlastně samozřejmě tam jsou hned jako několik věcí z principu iránské cenzury, které musí být vyškrtnuty. Tak jak tam vypadá Kundera?
0: Jo. No, ještě musím říct, že Iránci mají úžasný překladový trh. Jo? Cokoliv se vyskytne jako bestseller na západě, tak velmi brzo vyjde v Iránu. A je tam spousta překladatelů, amatérských i profesionálních. Milan Kundera byl přeložen do perštiny ještě dříve, než byla některá jeho díla přeložena z francouzštiny do češtiny, protože víme, že Kundera se velmi hlídal. Ano, tam si to pohlídal, u té perštiny si to nepohlídal, nebo ani nemohl. Takže ano, Iránci milují Kunderu, samozřejmě ano, v případě pasáží některých knih, kde se vyskytují sexuální scény nebo nějaký jako intimní kontakt, no tak ty scény prostě byly vypuštěny. Takže ano, je to čtení Kundery po iránsku, je to asi musí to být velmi zajímavé, ale mimochodem také je přeložen Václav Havel, moc bezmocný.
1: Právě, to jsem se chtěla totiž také zeptat, jak moc bezmocných vypadá tedy v překladu.
0: A vypadá stejně, až třeba na nějakých nějaké výrazy, které nemají ekvivalent v perštině.
1: Ale tematizuje přeci odpor jedince vůči totalitnímu režimu, to podobenství o zelenáři.
0: Ano, je to návod, jak se vymanit z despocie. Z autoritativního režimu.
1: A to prošlo.
0: Zcela jasný. A to prošlo, já si myslím proto, že ten režim neklade roveň mezi komunistickou diktatorou nebo autokracií a tím vlastním případem. Jo, pro ně je to prostě, to je ta komunistická ideologie, to přece nejsme my. Takže klidně, ať si vyjde knížka, která jakoby kritizuje, že jo, tu komunistickou, ten současný islámský režim také potlačuje levici a komunismus v podstatě, jo. Mm. Takže jako může to až do nějaké zvráceně dotažené myšlenky být pochopitelné, že třeba tato kniha mohla vyjít a samozřejmě se stala takovou jako intelektuální událostí roku a Iránci ji znají. Nebo třeba Ivan Klíma také, jeho memoáry 21. století, úžasné, což je vlastně jako kronika dějin skoro lidstva, bych řekla, na nějakém jako mikropříkladu české židovské rodiny, mimochodem české židovské rodiny, i to téma. Já jsem to srovnávala zrovna ty jeho memoáry s tím perským překladem a nic tam nebylo vypuštěné i o Klímově židovství, takže to bylo moc zajímavé.
1: No a když byste řekla třeba, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost iránská, vy jste o tom mluvila, že dnešní mladí uvažují úplně jinak než třeba jejich rodiče a už tady s tím režimem, že prostě nevydrží, tak projevuje se to nějak třeba i v literatuře tohle téma generační?
0: Já bych moc doporučila, a je to jedna z knížek, kterou mám rozpřekládanou v šuplíku a doufám, že brzy vyjde. Román od Mahsi Moheb Ali, Negara Nabáš, Neboj se. A to je takové dystopické dílo, dystopický román o tom, a zase, jako když sledujete události posledních dnů, tak máte pocit, že ta autorka, která už to napsala asi před 10 lety, vlastně viděla do budoucnosti. Tehrán, hlavní město Iránu, postihne ničivé zemětřesení a ta společnost se začíná velmi rychlým, rapidním způsobem rozkládat. A my to vlastně pozorujeme na příběhu feťačky, dívky ze středostavovské až jakoby majetkově výše postavené rodiny, která, a to je hlavně od začátku románu, v podstatě popisuje i ty své stavy, jak vnímá ten okolní zmar a ten rozklad skrze své jako naprosto jasné drogové rauše. Aha. Jo, takže vlastně něco, co byste ještě před, já nevím, 15, 20 lety v literatuře nenašli. Vlastně téma drog, které jsou samozřejmě v Iránu tabu, přestože se popravuje ve velkom za dealerství drog a prostě problematika konzumace drog je také v Iránu jako obrovská, tak se objevuje vlastně jako jedno z hlavních nosných témat tohle románu, který samozřejmě tam zase můžete číst mezi řádky, jako
1: to
0: kritiku toho
1: autorce,
0: a toho.
1: Která žije v Iránu.
0: A to je autorka, která teď jako nevím, jestli poslední rok, ale žila v Iránu. A právě jsem poslouchala i rozhovor s ní na BBCčku a právě protože se chtěla vracet do Iránu, tak i věděla, jak komunikovat se západními médii, aby se mohla vrátit do Iránu a zároveň vyslovit to, co potřebuje.
1: Čili to je to pověstné taky ptidepe, řekněme, jakým způsobem komunikovat tak, abych se mohla vrátit do země, z níž pocházím. Ale řekněte mi, prosím Zuzanu, když mluvíte o svých překladech do češtiny, z perštiny, tak jak je tady iránská literatura nějak poptávaná nebo zajímavá pro český knižní trh?
0: No, je třeba ještě jako další kniha, kterou mám taky rozpřeloženou od Amíra Čeheltana, Tehránské trio. Mi přijde extrémně zajímavá ve všech svých rovinách. Jsou tam operace panenských blán v iránských nemocnicích, je tam téma propojení duchovních s tou represivní mocí, zážitky politických vězňů z politického vězení Evin. Vlastně jako přijde mi to velmi atraktivní, ale některých nakladatelstvích mi bylo řečeno, že vlastně tohle, jestli je to bestseller, což není bestseller na západě a samozřejmě se nestala ani bestsellerem v Iránu, protože tam je ta kniha zakázaná. Takže vlastně by to pro čtenáře českého zajímavé nebylo.
1: Ale každopádně budeme věřit, že to vyjde. Zuzana Kříhová to má rozpřekládané, překládá to a určitě si to své čtenáře najde, věřím tomu. A jsme bohužel v koncích dnešní vizitky a stihneme si zahrát už jenom jednu píseň a to je Song for Ellie. Proč jste ji prosím vybrala?
0: Další píseň, která je součástí klenotu iránské kinematografie, je to krásná nostalgická píseň z filmu o Ellie, About Ellie, od iránského režiséra Asghara Farhadiho. Moc doporučuji. Asi 20 let nebo více starý film, ale krásný a toto je jako jeho nosná melodie. Myslím, že všechny chytne za srdce.
1: Děkuji Zuzaně Kříhové. Naschledanou.
0: Děkuji moc, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Íránistka Zuzana Kříhová byla hostem Karolíny Koubové ve vizitce 24. dubna. Tváří Vltavy je nově herečka Daniela Kolářová, která stvárnila hlavní roli v nové rozhlasové hře Angela britského dramatika Marka Ravenhilla. Intimní a silně osobní audiodrama vzniklo na základě autorovy zkušenosti s Alzheimerovou chorobou jeho matky. Danielu Kolářovou odchytila na právě probíhajícím mezinárodním veletrhu Svět knihy Karolína Koubová. Mluvili spolu o rozhlase, o knihách i o hereckých rolích. A tuto vizitku herečky Daniely Kolářové si můžete poslechnout u nás na Vltavě v pondělí v 10 hodin dopoledne.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Jazzový podvečer.

Dobrý večer. Dnešní jazzový podvečer v půlce května a v rozjezdu rovnou léta věnuju opět ohlédnutí za skvělou muzikou minulosti. Z nostalgie přesvědčení, že ta hudba tehdy byla prostě skvělá, propracovaná a objevná. Půjdeme po trochu méně známých věcech. Tou první je ukázka ze Stingovy poněkud vybočující desky z roku 2013. The Last Ship. Ta vznikla jako součást stejnojmenného muzikálu, který ostatně Sting dodnes hraje všude možně. Tak si pustíme první skladbu stejného jména, Poslední loď.

Duke Ellington byl mimořádný hitman minulého století, to všichni víme. Jakýmsi jeho úkrokem směrem klasika byla deska Three Suites, která vyšla už před půlstoletím. Odbočení Ellingtona ke klasice, za které dostal Grammy a které je prostě opět skvělé. Ke dvou svitám od Čajkovského a Griega přidal čtyřdílnou svitu svou. A my si z ní dáme závěrečnou část, Lay By.

A teď k pánovi, který nedávno vystoupili u nás, Paulu Simonovi. Ten prakticky přesně před 10 lety vydal výbornou desku Stranger to Stranger, ze které vybírám ústřední skladbu.

A na závěr Eric Burdon, trochu pozapomenuté jméno, britský zpěvák, autor, šéf dávných skvělých kapel Animals a War. Před 5 dny oslavil 85 a je tak o půl roku starší než Paul Simon, a tak mu a vlastně oběma popřejme ukázkou z jeho slavné desky Eric Burdon Declares War. Nádherným blues o 5 částech. Blues for Memphis Slim je ta, kterou jsem vybral. Mějte se moc hezky a užijte si 13 minut této nádherné skladby.

0: Blues, psychedelii, funk i improvizaci spojuje skladba Blues for Memphis Slim, která je poctou velvyslanci blues Memphisovi Slimovi. Napsal ji roku 1870 britský zpěvák Eric Burdon a ukončila dnes jazzový podvečer Otakara Svobody na stanici Vltava.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: Německý spisovatel Jakob Wassermann se ve svém románu z roku 1929 zabývá životem rozporuplné legendární osobnosti Kolumba, odhaluje její mořeplavecké objevitelské úsilí jako historii paradoxů, v níž zásadní úlohu hraje zlato. Z překladu Jaroslava Zaorálka připravil a režii měl v roce 2007 Petr Adler, účinkují Otakar Brousek a Hana Kofránková.

0: moto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Jaká osobnost musel být ten muž? Jakou obrovskou sugestivní silou musel být nadán, že se mu podařilo svou démonickou problematikou učarovat královně, králi a mimo to ještě mnohým jiným? Je naprosto nepochopitelné, jak se to stalo. Napřed ho vyhánějí, nazývají ho pro jeho střeštěné požadavky darebákem a bláznem. Prohlašují, že se jím a jeho myšlenkami už nechtějí zabývat. Potom však, když projevuje neústupnost, přece se znepokojují. Přestože na začátku byli tak pobouřeni, krok za krokem ustupují a nakonec mu povolují všechno, jak to leží a běží, slepě, bez jediné námitky, jako by to vše už rádi měli z krku. Jako by vlastně ani nemyslili na vážné důsledky a jako by to dělali jenom proto, aby se chránili před cizí nebo vlastní výčitkou, že něco zameškali. Asi taková byla nálada, v níž byl pochybný člověk nemající jména ani stavu učiněn pánem nad mořem a vládcem v zemi, která ještě nebyla objevena. Zde je ještě jednou, co žádá. Úřad místokrále a generálního guvernéra nade všemi ostrovy a zeměmi, jež objeví a již se pro Španělsko zmocní. Povýšení na admirála Světového moře. Desetinu ze všech bohatství. Perel, diamantů, zlata, stříbra, koření, ovoce a jakýchkoliv plodin, které budou nalezeny na území podřízeném jeho správě a které mají být vyváženy do Španělska. Vlastnické právo na osminu zemí, které budou objeveny a dobyty, jakož i na osminu všech příjmů z nich. Ovšemže zprvu ty neslýchané požadavky vzbudily u dvora nevoli tak rozhořčenou, že o dalším vyjednávání nemohlo být zatím řeči. Ten žebravý dobrodruh, bezejmenný cizinec, se opovažoval dělat si nárok na nejvyšší státní úřady, ba i na hodnost královskou. To se opravdu ještě nestalo. A do hněvivého úžasu se mísil posměch. Řeklo se, že španělské slunce tomu Janovanovi patrně připálilo mozek. A šel-li zadumán a zachmuřen se skloněnou hlavou ulicí, děti za ním povykovali a dospělí si prstem ukazovali na čelo. Po nějaké době byl učiněn pokus o dohodu, ale Kolumbus nechtěl slevit. Ke každé námitce byl hluchý, na výtky svých přátel odpovídal chladným mlčením a aby dokázal, že ani v nejmenším není nakloněn k povolnosti, znovu se chystal, že odcestuje. Královna nevěděla, jak se rozhodnout. Zdá se, že zastávala smířlivou pozici mezi příkře odlišnými.

španělských vladařů terčem posměchu. Izabela se nemohla odvážit odporovat mu. Byla ve styku s církevními velmoži stejně pokorná jako kterákoliv žena z lidu. Vždyť jednou na ní generál františkánského řádu při projednávání nějaké světské věci zavolal. Pravdu mám já, i když mluvím s královnou Kastilskou. Kdo je ona? Hromádka prachu, stejně jako já. Také ona mínila, že všechny ty možné výhody by byly zaplaceny příliš draze. Byla v myšlení příliš poctivá, aby pochopila jisté jezuitské narážky správce pokladu, že přece není nutné splnit podepsanou smlouvu do puntíku. Obrátila se přímo na Kolumba, ale ke svému úžasu zjistila, že je úplně nepřístupný jakýmkoliv rozumovým důvodům. To bylo právě to zvláštní. Zapomínal, že dosud nemá žádnou jistotu, že nemá jméno a že není slavný, že je chudý, opovržený člověk, potřebující cizí pomoci. Země, které teprve chtěl objevit, viděl už hmatatelně a skutečně před sebou a při prvním skromném zasvitnutí možnosti měl už pocit, že vše je vykonáno. Možná, že právě to se královny dotklo jako něco kouzelně nadpřirozeného. Dostala se do opravdového konfliktu sama se sebou. Obávala se odpovědnosti. Její manžel stál k celé té věci v poměru chladném, ne-li nepřátelském, a s ním ovšem i celá jeho strana. Za Kolumba se přimlouval jenom tolecký arcibiskup, kancléř státního pokladu a markýza de Moya, která byla s královnou spřátelena a domlouvala jí s nadšením, jehož příčiny neznáme. Byly to patrně příčiny nejnezištnější ze všech, zrozené z romantického ženského zanícení pro vše neobvyklé, pro krásné dobrodružství. Správce pokladu Sant'Angel a jeho strana nabývali pomalu vrchu proti králi. Sant'Angel, rozvážný obchodník a chytrý politik, nemohl být podezříván, že je nakloněn nějakým smyšlenkám a přeludům. Přinášel důvody, které královnu přesvědčovali. Když měla odvahu, říkal jí, v boji proti nevěřícím dát v sázku vše, proč váhá ve věci, v níž by ztráta byla tak nepatrná, kdežto možný zisk tak nevyčíslitelný? Připomněl jí, kolik nové moci získali jiní vladaři pomocí objevů a zde je příležitost všechny je předstihnout a kolik tím bude vykonáno pro slávu Boží a pro moc církve. Není možné, aby neúspěch vrhl špatné světlo na vladaře. A námaha a výdaje budou vyváženy už tím, že takovou plavbou budou možná prozkoumány nesmírně důležité otázky a odhaleny divy vesmíru, které jsou nám ještě ukryty. Královna namítla, že finance jsou úplně rozvráceny válkou. Nemůže přece žádat státní pokladnu o peníze na věc, s níž král nesouhlasí. Ale po pečlivé úvaze prohlásila, že by náklady mohla nést její vlastní kastilská koruna a že dá do zástavy své šperky, aby sehnala potřebné peníze. Sant'Angel odpověděl, že to není třeba. Může jí prý potřebné peníze půjčit z důchodu aragonské pokladny. Izabela, najednou netrpělivě toužící skončit to všechno, svolila vypůjčit si od krále, ovšem na úroky, a to dost velké, částku 17 000 pesos. Kolónovi bylo tedy oznámeno, že dvůr je ochoten kapitulovat. Jeho podmínky byly přijaty bez jakéhokoliv dalšího oklešťování. Smlouva končila slovy.
Ujednáno a sepsáno ve městě Santa Fe v Granadském kraji dne 17. měsíce dubna roku 1492. Já král, já královna. Za dva měsíce potom dostal Kolumbus formální jmenování admirálem, místokrálem a guvernérem objevených území a jako zvláštní milost mu byl udělen titul Don. Podivný, ze snů a ze vzduchu utkaný obchod, jenž nemá v dějinách obdoby a při němž obě smluvní strany se stejnou úřední vážností vydávají směnku na budoucnost bez nejmenší záruky, že bude zaplacena.

Kolón si za přístav, z něhož chtěl vyplout, zvolil Palos de Moguer. Patrně proto, že tam sídlila rodina Pinsonova, která mu slíbila karavelu připravenou k plavbě. Onu osminu, kterou se zavázal přispět k celkovým nákladům. Kolumbus se později Pinsonovým za jejich pomoc podle svého obyčeje špatně odvděčil. Alonso Pinson byl velmi zkušený mořeplavec. Bez jeho neohroženosti a podrobné znalosti moře by se byl Kolumbus sotva dostal do západní Indie. A to ovšem bylo pro něho dostatečným důvodem, aby na takového muže nevražil a aby zamlčel jeho nepopiratelné zásluhy. Alonsův bratr Martin později tvrdil, že myšlenka té objevitelské výpravy se zrodila v hlavě jeho otce. To je samozřejmě nesmyslná rodinná historka, založená na veliké roztrpčenosti, ale je to roztrpčenost pochopitelná. Arias Pérez Pinson, Martinův syn, prohlásil, že jeho otec měl pergamen z dob krále Šalamouna, v němž stálo: plav se po Středozemním moři na konec Španělska a odtud na západ směrem mezi sever a jih až do vzdálenosti 95 stupňů. Tak najdeš zemi Sipango, úrodnou a plnou blahobytu, a co do velikosti rovnou Africe a Evropě. Tento rukopis prý koupil v Římě a přinesl domů, kde jej ukázal Kolumbovi. Odtud prý jeho plán. Pohádka, kterou zřejmě vypravovali chůvy všem Pinsonům po mnoho pokolení. Palos byl určen za východiště možná také proto, že tomuto přístavu král za války s Maury uložil za trest pro jakousi neposlušnost povinnost dát královskému dvoru na 12 měsíců k volnému použití dva vyzbrojené koráby. Rozkazem z 30. dubna 1492 byla městská rada vyzvána, aby do 10 dnů připravila obě ty lodi k plavbě a aby je odevzdala Cristobalovi Kolónovi. Ale měšťané se zdráhali uznat ten trestný příkaz. Bylo třeba rozkazy opakovat a přísně zakročit. Jako vykonavatel byl do Palosu poslán královský úředník Juan de Penalosa, který měl vybírat od města 200 maravedí pokuty denně do doby, než budou lodi odevzdány. Protože však ani tyto pokuty nebyly placeny, ani koráby vystrojovány, vláda přistoupila k násilné rekvizici. Tak byla karavela Pinta svým majitelům prostě zabavena. Jenom Santa Maria byla nao, čili koráb o 170 tunách na způsob galionů skrytou palubou. Obě druhé lodi, rychlá plachetnice Pinta, to je smalovaná, a malá Niña, dítě, byla lehká plavidla o třech stěžních s nízkou palubou na přídi i na zádi, na níž byly vysoké nástavby. Niña měla jen latinské plachtoví. Santa Maria byla najata královnou, měla admirálskou vlajku a velel jí sám Kolón. Kapitánem na Pintě byl Martin Alonso Pinson a jeho bratr Vicente Yáñez řídil Niňu. Majitel Santa Marie, později proslulý kartograf Juan de la Cosa, sloužil na své vlastní lodi jako maestre, stožární mistr, a majitel Pinty, Cristobal Quintero, paloský měšťan, se účastnil plavby patrně jako cestující. K němu se připojilo ještě několik osob takřka jako soukromí dobrodruzi. Našel se jediný lékař a kromě něho jeden ranhojič, kteří byli ochotni odvážit se té nebezpečné cesty. Byli to lidé, kteří hledali osobní prospěch, snili o bohatství a chtěli pro svůj sen dát něco v sázku. A byli tam také smělí, na moře zvyklí muži, kteří se jen tak něčeho nezalekli a pro něž měl neobvyklý podnik jakési lákavé kouzlo.
a pak také královští úředníci, kteří s pocitem povinnosti uposlechli vyššího rozkazu. S těmi se všemi by si však nový admirál nepomohl. Ti netvořili posádku a nemohli konat těžkou lodní práci. Kde vzít potřebné mužstvo? To byla potíž hned od začátku, neboť zpráva o této Janovanově plavbě vyvolala mezi námořníky a prostými lodníky pověrčivé zděšení. A zdá se, že vzniklo dokonce jakési spiknutí, jehož cílem bylo odmítat u něho službu. Bylo tedy vydáno královské provolání, že proti těm, kteří se dají najmout na lodi generálního kapitána Cristóbala Colóna, bude zastaveno jakékoliv trestní řízení. Nejzoufalejší opatření, jaké bylo možno vymyslit. V rozkaze rozeslaném všem soudním úřadům v říši se praví: víte, že jsme Cristóbala Colóna pověřili, aby se plavil do oceánského moře. A on teď praví, že má-li si opatřit mužstvo pro své tři karavely, je nutné dát lidem, jež najme, bezpečnost, protože jinak s ním nechtějí jet. A jež to nás prosil, abychom za tím účelem vydali rozkazy, a jež to se nám to zdá správné, zaručujeme tímto listem bezpečnost každému a všem jednotlivcům, kteří s jmenovaným Cristóbalem Colónem vstoupí na loď, na jmenovanou cestu do jmenovaného oceánského moře, takže ani na těle, ani na majetku žádnou škodu ani trest neutrpí, z ní žádného důvodu pro žádný zločin, který do dnešního dne spáchali, a to má mít platnost po dobu cesty až do jejich návratu a ještě 2 měsíce potom. Je pochopitelné, že teď bylo lidí dost. Nejhorší cháska se hlásila, lupiči, piráti, uprchlí trestanci, šibenicím uklouznuvší chlapi, zloději, vrazi, penězokazy, lotři z celého království. Kolumbovi nezbývalo, než přijmout je. Kdo by si zde nevzpomněl na tu velebně směšnou scénu, jak Don Quixote snímá galejníkům pouta a promlouvá k ním rytířská slova, z nich si oni tropí posměch. Ale také z těchto vyvrhelů jich veliká část, sotva že byli najati, zase utekla. Třeba že jim byl slíben a na 4 měsíce napřed vyplacen žolt, jako na válečných lodích. Hrůza byla silnější než vnadidlo. Město a přístav překypovaly zlověstnými pověstmi. Všude bylo vidět vzdor a vzpurnost. Dokonce i dělníci zaměstnaní opravou lodí konali svou práci s nechutí. Nezbývalo, než vynucovat všechno nejpřísnějšími opatřeními proti veřejné zaujatosti. Konečně byly v prvních srpnových dnech všechny překážky zdolány a loďstvo bylo připraveno k vyplutí. Kolumbus uspořádal své záležitosti, rozloučil se s příznivci a s přáteli. Jeho syna Diega královna jmenovala pážetem u prince Dona Juana, což byla čest, kterou jinak bývali obdařováni jenom lidé nejurozenější. Aby cestu nenastoupil se svědomím obtíženým hříchy, admirál šel se svými kapitány, s kormidelníky a s celým mužstvem na mši ke zpovědi a k přijímání. Celkem bylo na těch třech lodích 120 lidí. Kolumbus strávil celou noc na modlitbách a rozhovorem s františkány. Ráno 3. srpna zamířil k přístavu. Obyvatelstvo celého města se shromáždilo na břehu řeky Tinta. Kolem 8. hodiny dal admirál z paluby Santy Marie mocným hlasem ve jménu Ježíše Krista rozkaz zvednout kotvy a vytáhnout plachty.

Je-li Krištof Kolumbus oním člověkem, který podle obvyklého pojetí dějin přirazil za sebou vrata středověku a zahájil novou dobu a nový svět, pak je okamžik, kdy tři ubohé kocápky vypluly ze španělského přístavu, jistě jedním z nejepochálnějších okamžiků v dějinách lidstva. Musíme si názorně uvědomit obrovitost té události. Je nám to dnes už stejně běžné jako násobilka, takže jsme ztratili měřítko i představu té skutečnosti. Jedinečnost potkal zcela přirozeně ten osud, že se vymyká jakémukoliv přirovnání a nejprudší vznícení obraznosti působí mnohdy cosi jako slepotu před obrazem, který ji podnítil. Velikost tohoto odhodlání netkví v odvržení všech dosavadních pout, v tom, že Kolumbus za sebou nechal vše navyklé, důvěrně známé, smířené pravidla, rozkazy, zisk a jistotu, společnost a zákon. Vůbec netkví v zavržení minulosti. Nýbrž jen a jen ve vnitřním stvárnění věcí příštích, toho, co se chystá, co tu ještě nikdy nebylo. A to je také nejhlubší myšlenka Dona Quixota. Projevem temné, úctyhodné síly středověkého člověka je právě to, že nezná žádné sebeurčení a stále zůstává v cítění i v konání tvorem božím, který uctivě vzhlíží k neznámé bytosti a ke svému zajetí v ní. Kolumbova náboženskost není tedy ani pokrytectvím, ani maskou a nevyplývá z dogmatického způsobu života, nýbrž je to jeho vlastní jádro. A jako takové zahrnuje v sobě vědomí o zvláštním poslání. A to, že člověk se má proti živlu stavět jako proti něčemu nízkému, neoduševnělému a Bohu nepřátelskému a že ho má překonat všemi způsoby. Je neobyčejně nesnadné, byť i s nepatrnou vyhlídkou na pravděpodobnost, rekonstruovat pocity těch lidí, kteří vypluli na vodní pustinu bez hranic na nedostatečných, špatně vystrojených starých lodích. Pokud to nebudou citové komplexy převzaté z dnešního světa, budou to smyšlenky. To i ono je stejně málo uspokojivé. Obojí je jenom experiment. Myslím, že prostě není možné představit a vymyslit si to. Každý moderní výkon, s nímž by to snad bylo možné srovnávat, cesta napříč Afrikou, objev Jižního pólu, let do polárních oblastí, přelet Atlantického oceánu a každý podobný výkon i z posledních staletí byl a je konán v okruhu tradiční vědy o známých přírodních zákonech a v důvěře v osvědčený kosmický řád. To vše Kolumbovi a jeho lidem chybělo. Chybělo to všem a naprosto. Stavba světa, velikost země, lidské schopnosti, účinnost a spolehlivost jistých pomůcek, to vše bylo tehdy takřka ještě stále jenom dohad, hypotéza, pověra. Nic nebylo dokázáno, nic vyzkoušeno, nic potvrzeno platným svědectvím. Venku, na oceánu, se člověk od určitého stupně zeměpisné délky plavil jako první. A vše, co tam spatřil a zažil, stálo na děsivém rozhraní života a smrti. Dny plynuli v ustavičné hrůze. Každá míle, kterou urazili, hrůzu znásobovala. A cíl vlastně neexistuje. To, co o něm slyšeli, je jenom dohad. Nanejvýš smělé tvrzení. Fantazie se na této cestě nemá čeho zachytit. Obzor je kulatý. Jeho kulatost přivádí oči k zuřivosti. Pohled zoufale bloudí mezi nebem a vodou.
Koráby tančí kolem dokola. Střídají se vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, jako na nějaké závratně vrávorající točně. Připadají si jako balóny vržené vijícím mořem do nicoty. A to je právě pramenem a předmětem oné hrůzy. Nicota. Očekávání nicoty. Každý z nás to jako dítě pocítil ve snu. A je to sen atavistický. Vydáváme se na konec světa a celá duše je naplněna nesmyslnou hrůzou z nicoty.

Skladby Johna Cage pro preparovaný klavír nahrál Boris Berman a rámují četbu na pokračování románu německého spisovatele Jákoba Wassermana Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu. V režii Petra Adlera uslyšíme v páté části Otakara Brouska a Hanu Kofránkovou opět zítra v 18.30 na Vltavě. Teď na hodinu přebírá mikrofon Katarzia, která nám představí nejnovější alba vydaná u Slnko Records, a pak zahájíme operní večer. Bude to komedie nebo drama, realita či nadpřirozeno. Unikátní dílo, které vykročilo na svou cestu do světa v Praze roku 1787, se podařilo vytvořit Wolfgangu Amadeu Mozartovi a jeho libretistovi Lorenzu da Pontemu. Operu Don Giovanni rámují dvě tragické smrti, které nás přimějí k zamyšlení nad vlastním chováním a budoucností, ale v čase mezi nimi se budeme smát a dokonale bavit. Dnes na Vltavě ve 20 hodin.

0: Novinky slovenského vydavatelství Slnko Records nám představila V sedmém nebi na Vltavě Katarzie. Na závěr jsme slyšeli dvě písně od kapely Come and Line z jejich desky Lullaby 2020. Klidný sobotní večer s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, Když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění.

Vážení a milí, před námi je teď na Vltavě záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Uvádíme Mozartova a da Ponteho Dona Giovanniho. Ve skvostném obsazení, ve kterém figuruje i český basbaritonista Adam Plachetka. Když máma spala, tak nazvala dcera herce Pavla Landovského Beatrice svůj deník, který nám bude číst poté Anita Krauzová, to bude ve 23 hodin a v poslední půl hodině dne. Posluchačské zážitky, které jako malý ulovil u nás na Vltavě pozdější skladatel soudobé hudby Ondřej Štochl, přispěli k tomu, že sám začal převádět nezdělitelné pocity do hudebních úlomků a dvě jeho aktuální skladby nabídne koncert soudobé hudby. Zahájí ho sonety pro jeho ženu a bude to ve 23.30. A my jen doufáme, že i vás Vltava inspiruje.

0: We're coming to you from the Metropolitan Opera House in New York City. I'm Deborah Lou Harder. Today's Saturday matinee broadcast is Don Giovanni.
1: Vítáme vás v hledišti Metropolitní opery. Zdraví nás moderátoři Deborah Lou Harder a Ira Siff. U mikrofonu stanice Vltava je Vojtěch Babka. Přeji vám dobrý večer. A zvuk poslechu opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, tak jak v New Yorku zazněla 24. září 2025. Mozart a jeho brilantní libretista Lorenzo da Ponte vytvořili unikátní dílo na hranici mezi komedií a dramatem, mezi realitou a nadpřirozenem. Dílo, které, jak známo, vykročilo na svou cestu do celého světa ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Je noc a Giovanniho sluha Leporello trpělivě čeká na svého šéfa. Stěžuje si na svou práci, zatímco pán dlí v domě šlechtičny Donny Anny. Najednou Giovanni vybíhá ven, pronásledován Anou. Napadl ji a snaží se uprchnout. Komtur, její otec, Giovanniho vyzývá na souboj a zatímco Anna běží pro pomoc, Giovanni tasí zbraň, starce zabíjí a prchá. Anna se vrací se svým snoubencem Donem Otáviem a nad mrtvým tělem svého otce se hroutí zármutkem. Otávio přísahá, že tuto vraždu pomstí. V další scéně se Don Giovanni setkává s Donou Elvírou, kterou nedávno svedl, pojal za ženu a opustil. Dáma ho nepřestala milovat. S Giovannim se konfrontuje, ale šlechtic se vytrácí a pověřuje Leporella, aby Elvíře vysvětlil, že je jen jednou z tisíců žen, které jeho pán již měl. Giovanni pak narazí na skupinu venkovanů, kteří oslavují nadcházející sňatek Cerlíny a Mazetta. Giovanni je všechny zve do svého paláce a Cerlíně nabízí osobní doprovod. Mazetto protestuje a Leporello ho spolu s ostatními odvádí. Giovanni obluzuje Cerlínu svým šarmem, slibuje, že si ji vezme a jeho svádění přerušuje Dona Elvíra. Později Giovanni narazí na Dona Otávia a truchlící Donu Anu, která ho nepoznává. Giovanni jí vyjadřuje soustrast a nabízí podporu. Elvíra se však znovu objeví a oba varuje, aby mu nevěřili. Giovanni tvrdí, že Elvíra je šílená. Anna a Otávio se začínají cítit nesví. A když Giovanni odchází, Anna si uvědomuje, že jeho hlas už slyšela. Je to muž, který ji napadl a který zabil jejího otce. Horlivě nabádá Otávia k pomstě. Don Giovanni pořádá pro Cerlínu a Mazetta svatební večírek. Cerlíně se sotva podařilo zažehnat Mazettovu žárlivost, než se na ní Giovanni znovu zaměřuje. Přicházejí Anna, Otávio a Elvíra a v přestrojení se ke slavnosti připojují. Zatímco všichni tančí, Giovanni manipuluje Cerlínu do temného zákoutí. Dívka křičí o pomoc, ostatní se jí snaží bránit, Giovanni pohotově svaluje vinu na Leporella a v nastalém zmatku se mu podaří utéct. Osoby a obsazení: Don Giovanni, Ryan Speedo Green, Leporello, Adam Plachetka, Dona Anna, Federica Lombardi, Dona Elvira, Jenny Brugger, Don Otávio, Ben Bliss, Mazetto, William Guenbow Siu, Komtur, Adam Pelka. Sbor a orchestr Metropolitní opery řídí Jany Knéze-Seguin a před námi je první dějství.
0: Here is Act 1 of Mozart's Don Giovanni.

leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia.

ragazza e pazza amici miei lasciate

tempesta, e tu mi fai parlare, vivere.

0: Everyone now knows what a villain Giovanni is, yet he still manages to escape justice.
1: Všichni vědí, co za padoucha je Don Giovanni, a přesto se mu daří unikat spravedlnosti. Posloucháme záznam představení Metropolitní opery ze září 2025 a do dějství druhého vstoupíme za pár chvil. Leporello má všeho dost a pokouší se dát výpověď. Don Giovanni ho ale úplatkem přiměje, aby zůstal a pomohl s jeho nejnovějším cílem – služebnou Donny Elvíry. Giovanni potřebuje Elvíru setřást ze své stopy a tak si s Leporellem vyměňuje oblečení. A Elvíru přesvědčí, že Leporello je kajícný Giovanni. Společně odejdou. Skutečně Giovanni je volný a může tak Elvířině služebné zpívat zastaveníčko. Než ji však stihne svést, objeví se Mazzetto s kamarády a s plánem na pomstu. V převleku za Leporella jej nepoznávají. Giovanni zůstává s Mazzettem o samotě, insultuje ho a mizí. Cerlina Mazzetta něžně utěšuje. Skutečného Leporella zahnali do kouta dva páry, Anna a Ottavio plus Cerlina a Mazzetto. Sluha odhazuje převlek, prosí za odpuštění a ztrácí se. Ottavio se vydává hledat spravedlnost, zatímco Elvíru opět zradil muž, kterého miluje. Giovanni a Leporello se znovu setkávají. Jsou poblíž Kontorovy svatyně, když náhle se objevuje starcův přízrak a Giovanni ho varuje před blížící se zkázou. Don Giovanni vyděšeného Leporella přiměje, aby pozval Kontora na večeři. Don Ottavio ujišťuje Donu Annu, že se pomstí. K jeho zoufalství Anna odkládá svatbu a prosí o trpělivost, aby mohla řádně truchlit nad svým otcem. Finále opery zastihuje Dona Giovanniho u slavnostní večeře. Milující Elvíře se opět jen posmívá a už se objevuje mrtvý Kontur. Leporello se krčí pod stolem, zatímco Kontur Giovanniho stahuje do pekla. A pak už jen Leporello ostatním vypráví, co se stalo, a každého tím přivede k úvahám o světlejší budoucnosti.
0: Here is the conclusion of Mozart's Don Giovanni.

Certo, men ritrovo questa porta sciagurata.

0: Everyone is relieved that Don Giovanni has met with justice at last. We've heard Don Giovanni by Mozart, a performance that took place at the Metropolitan Opera House in New York City on September 24th, 2025.
1: Dozněly poslední tóny opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Uvedli jsme záznam představení Metropolitní opery v New Yorku ze září 2025, kde opera zazněla v tomto obsazení. Don Giovanni Ryan Speedo Green, Leporello Adam Plachetka, Dona Anna Federica Lombardi, Dona Elvira Jenny Brugger, Don Ottavio Ben Bliss, Mazzetto William Guenbo Siu, Komtur Adam Pelka. Sbor a orchestr Metropolitní opery řídil Yannick Nézet-Séguin. Operní večer připravil a uváděl Vojtěch Babka. Spolu s mistrem zvuku Jiřím Matějčkem vám přeji klidnou noc.
2: Radioservis představuje audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
5: Kniha Beatrice Landovské Když máma spala je osobitou zpovědí dívky, která na prahu dospělosti zaznamenává do deníku s humorem a ironií proces vlastního dospívání. Hledá vlastní místo ve složité společenské situaci druhé poloviny 70. let, kdy se formovala Charta 77. Na pozadí historických událostí autorka podává syrově autentický obraz normalizační šikany, která umocňuje už tak komplikované dospívání. Čtvrtou z 15 částí čte v premiéře na Vltavě Anita Krauzová.

Hned po novém roce byl táta několikrát u nás a s mámou si o čem si vzrušeně povídali. Táta začal vydatně nahlas šeptat, z čehož vyplývalo, že se děje něco, co je třeba držet v nejvyšším utajení. Vyprávěl mámě o nějaké honičce, ve které vystupovali v hlavních rolích jeho základní kamarádi proti estébákům. Vzpomínám si, jak zajíkavě šumloval, že se cosi důležitého mělo odehrát na sračkách, což mi utkvělo, protože jsem si to neuměla v hlavě srovnat. Později vyplynulo, že takhle táta mluvil o adrese profesora Zdeňka Urbánka, který bydlel na Ořechovce v ulici Na Dračkách. A tak mi až s jistým zpožděním došlo, že se jednalo o konspirativní vyjádření, které mělo zmást nepřítele. Táta při vyprávění opakoval, ráčkuje podobně jako Václav Havel, větu: tak to nám ten boj za lidská práva pěkně začíná. Což vždycky všechny rozesmálo až k slzám. A pak ještě rád dával k lepšímu, jak estébáci vytáhli Vaculíka z auta jak koberec, takže přitom zahlídl jenom podrážky jeho bot. Jednalo se zjevně, jak lze lehce dovodit, o popis úvodní automobilové honičky iniciátorů a prvních signatářů Charty 77 s několika estébáckými vozy, kdy mělo všechno ještě punc vzrušujícího dobrodružství a dynamického riskantního podniku, což tátu prokazatelně velmi inspirovalo. Druhý týden v lednu už to bylo horší. V Rudém právu vyšel článek, který vyděsil úplně všechny, zejména moje učitele ve škole a také sousedy. A vůbec většina dospělých se po mně začala vážně a zasmušile dívat, až jsem nabyla dojmu, že mi něco roste z hlavy. Text, který dosud nečitelnou situaci rozčísl, se jmenoval Stroskotanci a samozvanci a pojednával o tátových kamarádech a o několika dalších osobách, hlavně umělcích, literátech a filozofech, a pak i o lidech z řad hudebního undergroundu, které jsem zatím neznala ani podle jména. Pro mne bylo nicméně hlavní to, že se článek nemálo týkal právě táty a v podstatě určil dehonestující úroveň, s jakou se od té chvíle začalo mluvit i psát o jisté části společnosti, do které jsem tím pádem bezděčně a bez zásluh či provinění spadala.

A toto pak vydrželo dlouhých 12 let. Dick Obraz, všeobecně oblíbený humoristický týdeník, pilně začal chrlit jednu karikaturu za druhou a ke karikaturám přisedali různé takzvaně vtipné urážky výše zmíněných osob. Pamatuji si dost jasně na píseň Chartlivou, malovaný komiks v hnědých odstínech o zrádných lidských sviních, které jako sluhové kapitalistů, jako agenti imperialistů, jako kontrarevolucionáři a antisocialističtí živlové zrazují za mrzký peníz naši vlast. Socialismus a všechny výhody, kterých tu jako nejvyspělejší společnost na světě požíváme. Mezi vypodobněnými zrůdami byl samozřejmě i táta. Nejčastěji býval spodobňován Václav Havel, protože, jak svorně psali všechny deníky, Vašíček byl z lepší rodiny a socialismus mu nevoněl. Takže vládnoucí garnituři ležel v žaludku asi nejvíc a nejlépe se proti němu dalo štvát, protože obecný lid ho skoro neznal a neměl na něj zatím žádný názor. A hlavně se mu dal vyčítat i závidět takzvaný dobrý původ, což v socialismu fungovalo vždycky spolehlivě. A navíc se Václav Havel docela dobře karikoval. Pod písní Chartlivou, rozsáhlejším rýmovaným textem, byl podepsán jakýsi Miloš Kánský, o kterém nám Slavoj nedávno říkal, že je to jeho kamarád a moc fajn chlap. A tak jsem se zeptala, jestli to napsal on, a asi to ode mne nebylo dost taktní, neboť mi Slavoj napálil pěstí takovou, že jsem vzala druhou ozeď. Všichni zkrátka začali být celkem nervózní. Četla jsem veškerý tisk a přestože jsem nechápala ani typ humoru, ani míru zloby, stejně jsem měla pocit, že musím pochopit, o co se jedná a zaujmout nějaké stanovisko. Z dnešního úhlu pohledu je nutno podotknout, že tomu, co jsme my tehdy vnímali jako nejodpornější kampaň zaměřenou na pár desítek lidí, dnes říkáme bulvár a je to jedna z novinářských disciplín, kterou konzumují statisíce lidí, v podstatě za stejným účelem. Užít si to, že je na někom páchán zločin lži a nadsti utrhání. Večerní hlášení rušených stanic se stalo tajným celonárodním sportem. Poslouchali snad všichni, hlavně v prvních týdnech roku 1977. Učitelé se na mě dívali, jako kdybych byla těžce nemocná. A také moji spolužáci mi občas o naší rodině podali nějakou novou, těžko zpracovatelnou informaci. Ovšem, zeptat se kohokoliv na cokoliv už jsem se obávala, protože jestliže mi do tohoto okamžiku připadalo tolik věcí nepochopitelných a neuspořádatelných, teď, když se informace dostaly pod zmáčknutý píst událostí, jsem podlehla dojmu, že se moje šance na zorientování se přiblížily nule. Na mé občasné dotazy mi maminka odpovídala vždycky standardním způsobem. Ano, Betinko, někdy ti to vysvětlím, ale ne teď. Teď prostě ne. A kdy, mami? Běž se učit, máš před zkouškama. Teď ne. I když jedna věc se vystříbřila jasně a chápání naší situace to usnadňovalo nejen v dané chvíli, ale i pro další léta. Vody se rozestoupily a my jsme se rozhodně nemleli někde v nerozhodném středu, ale rovnou nás to spláchlo na jednu stranu. Žádné rozhodování se nekonalo, což byla jistá úleva, to bezesporu. Ale jak to v realitě přežít, že?

Koncem měsíce se odehrála událost, která nenechala nikoho v klidu. Dne 28. ledna 1977 přenášela Česká televize setkání v Národním divadle, původně nevinně nazvané Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, jež bylo koncipované jako novoroční plenární schůze všech aktivních umělců. Ještě než se uskutečnilo, začaly se kolem toho hromadit různé obavy a nejistoty. Bylo podezřelé, že kulturní celebrity v důchodovém věku byly osobně přemlouvány, aby se dostavili. Závodní lékař Národního divadla dostal doporučení, ať si rozmyslí, než někomu vypíše neschopenku. Byly obtelefonovávány známé herecké tváře. Prostě vyvstala různá podezření, kde koho škrábalo ve střevech a nejeden aktivní umělec začal přemýšlet o tom, jak se této plenární schůzi nenápadně a bez ztráty bodů vyhnout. Hodit se marot se podařilo málo komu, takže se většina pozvaných nakonec dostavila. Valná část z nich, nutno připomenout, docela bezelstně. A ještě ve chvílích, kdy je natáčeli na vstupních schodech Národního divadla, mnozí z přicházejících neměli podezření, že se jedná o obrovskou a promyšlenou zradu. Uvnitř se vzájemně vítali, pomáhali si z kabátů. Při podpisování prezenční listiny málo koho napadlo, že si právě podepisuje rozsudek. Určení, na kterém břehu rozdělené společnosti bude od tohoto okamžiku stát. Mnozí se přitom dokonce usmívali do kamery. Koho by napadlo, že úvodní podepisování do prezenční listiny bude za pár hodin vysíláno celému národu v zdlouhavém přenosu až do závěru záznamu? Že bude každý podpis pod jakési prohlášení s eufemistickým názvem Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru v následujících letech prezentován jako souhlas s propagandou nazývanou anticharta. Při bližším zkoumání toho, co se v Národním divadle dělo 28. ledna roku 1977, lze říct, že jednotlivé referáty z různých uměleckých oborů byly jen obezřetně vlezlé a sebepochvalné proslovy, vynášející do nebe úspěchy socialistického umění a neustále zdůrazňující nutnost kolektivního konání a centrálního plánování, což je banální a běžný postup autoritativních systémů, režimů i firem. Atmosféra celého shromáždění s plíživou daností houstla, až se stala skoro děsivou. Původní ostražitost účastníků a jejich mírné obavy, jež se na chvilku rozpustily, když se všichni ve foaje setkali a zjistili, že skoro nikdo nechybí, se postupem večera proměnily v tichý děs a plné hlediště ve strašlivě působící nepohnuté panoptikum. Hlavní kulturní celebrity a milovaní herci skameněli v plně obsazeném hledišti Národního divadla během 2 hodin tak, že celé začalo vypadat jako obrovitá mnohohlavá socha. Pomník. 800 lidí sedělo bez pohnutí a bylo průběžně a celkem zblízka snímáno kamerami, rozmístěnými zřejmě po celém divadle. Ti nejoblíbenější, na které měl národ vidět především, byli usazeni v parteru v dlouhých řadách, jeden vedle druhého jako ptáci na hřadu, bez možnosti uhnout hlavou ze zorného pole blízko se plížící kamery. Na jevišti se od rohu k rohu táhly 3 dlouhé stoly za sebou a za nimi sedělo pár desítek otevřených podporovatelů režimu. Poslední a nejdramatičtější slovo měla herečka Jiřina Švorcová, členka ústředního výboru KSČ a předsedkyně normalizačního útvaru, který se nazýval Svaz českých dramatických umělců. Švorcová v tuto chvíli definitivně potvrdila postoje a slovník těch, kteří zůstávají u vesla. Odsoudila odpadlíky a samozvance, kteří za mrzký peníz přisluhují nepřátelům socialismu. A my, pracující, je tady nechceme. Dodnes používaný termín anticharta je však poněkud zavádějící. Nejenže vznikl až ex post, ale valná většina těch, kdo seděli u televizorů anebo přímo v Národním divadle, chartu 77 v té době nečetla. A pokud nebyli vysloveně trpělivými posluchači Hlasu Ameriky či Svobodné Evropy, tak trpělivými, že se jim podařilo zachytit alespoň část silně rušeného čtení z prohlášení Charty 77, nemohli ani tušit, co v dokumentu stojí. Já sama jsem to nevěděla mnoho let a znění textu v ten okamžik z celého národa ve skutečnosti znalo jen pár desítek lidí.
Existovalo jisté množství strojopisných opisů. Jejichž vlastnění a ukrývání, než kvůli poskytování druhým, bylo považováno za trestnou činnost na hraně zločinu. Dnešní mladí lidé si takové embargo na informace ani nemohou umět představit. Mnohem později mi došlo, jak prozíravě sebezáchovné bylo od vládnoucího režimu to, že do čela této štvanice postavil ženu, která mohla postupně s narůstající silou rozehrávat strunu o domově a bezpečí a otevřeně zaútočit na ohrožující a nezodpovědné živly spojené s hrozbou přicházející zvenku. Možná to nebylo zinscenováno zcela vědomně, ale pro komunistický systém až neuvěřitelně efektivně. Kdyby totéž říkal muž, ani zdaleka by to nemělo takový dopad, jaký to nakonec mělo.

Upevnění Anticharty v Kramflecích se pak konalo ještě o 10 měsíců později v televizním seriálu o prodavačce lahůdek Aně Holubové, kde hrála protagonistka Anticharty Jiřina Švorcová opět hlavní roli, tedy jakýsi prototyp socialistické světice. Ve spojení s potravinami připomínala Švorcová znovu to hlavní. Bezpečí domova, výživu a uspokojování základních potřeb. V Ženě za pultem pokračovala Anticharta ve své nejpromyšlenější a nejfunkčnější podobě. Buďme rozumní a chraňme rodinu, hlavně domov, a také ať máme co jíst. Pro mne byl na celé situaci nejhorší jakýsi vtíravý pocit kastrace. Ano, zdá se mi, že ten byl nastolen zcela jednoznačně a postupně převládl nad všemi ostatními emocemi. Vystoupení Jiřiny Švorcové v Národním divadle a pozdější návaznost socialistického idolu prodavačky Anny Holubové má totiž přece jen jeden zcela zjevný nedostatek. Není sexy. Přesněji řečeno, je asexuální. Je to pravý opak toho, co je přitažlivé. Jednalo se o kastraci v přímém přenosu. Charta byla totiž se svým dobrodružným nástupem 6. ledna 1977 dopoledne docela sexy, zatímco Anticharta zůstala asexuální. Mám na mysli honičku v autech, která 6. ledna rozčísla poklid ve vilové čtvrti na Ořechovce. Trojice protagonistů uniká se 40 strojopisnými kopiemi charty několika vozům značky Žiguli. V Sábu sedí autor absurdních dramat a hrdina myšlení, který jako jeden z mála osobně a celkem osaměle bojuje s Gustávem Husákem a píše mu sám za sebe otevřený dopis. Václav Havel. Na zadním sedadle svírá umolousanou aktovku spisovatel, pro mne v dětství naprosto podezřelý zjev, Ludvík Vaculík. A za volantem sedí populární herec, kontroverzní osobnost Pavel Landovský, můj otec. Všichni jsou známí svým speciálním a nezaměnitelným humorem a ještě i tím, že jsou to lamači ženských srdcí. A za nimi v limuzínách sovětských vazalů, ve svých šustákách a koženkových bundách členové STB, kteří mají z podstaty své práce vykazovat poslušnost a nenápadnost kombinovanou přečasto s nezbytnou vadou charakteru, nebo alespoň jeho zlomením. Zdá se mi to? A nebo to není jednoznačné zadání? Takováto honička v autech, tento dosud nevytěžený thriller socialismu, musel přece už tehdy vstoupit do povědomí všech tajných posluchačů zakázaných stanic jako střed dvou světů. Světa sexuality a světa poslušné vykastrovanosti. Asi díky podivnému soucitu, který mi sídlil někde v břiše, jsem tehdy zůstala výjimečně uchráněna své věčně se hlásící touhy patřit k většině.

Kastraci, jak známo, se snad žádný tvor dobrovolně nezvolí. Je projevem a důsledkem nesvobody a také nedobré vůle silnějších. O týden později se situace z Národního divadla replikovala na půdě divadla Hudby ve Vodičkově ulici, kde se sešli protagonisté naší hudební scény. Jedná se o známé setkání umělců Prago koncertu, kteří se připojili k prohlášení proti chartě 77. Ale to už bylo něco jiného. Tam už se vědělo, že Národní divadlo byla past a tohle je jenom pokračování. Tady už se dá mluvit o spolupráci s režimem, který rozpoutal štvanici proti několika odvážlivcům. Dá se mluvit o vědomé manipulaci se strachem mlčící většiny, který zahnal naše hlavní hudební hvězdy do této nezáviděníhodné a historicky těžko přijatelné situace. Já, jakožto dítě z druhého a teď už všem normám vzdalujícího se břehu, jsem toto cítila jako velkou ztrátu. Bylo mi líto, že moji oblíbení zpěváci se trapně pitvoří a namísto, aby zpívali o lásce, nevěrohodně vykřikují hesla a prohlášení, nad kterými se jim samotným ještě nedávno zvedal žaludek. Zlatý slavík Karel Gott zanedlouho naspívá píseň Jít za štěstím a pro mne bylo těžké si připustit, že mě na cestě za štěstím asi nespívá. Po letech zvažuji, co asi ty starší ročníky, už tehdy zmoženy dvěma válkami, 50. lety a ruskou okupací, co si asi s Karlem Gottem koncem 70. let mohli zanotovat. Kávu si osladím o trochu víc, svý banjo naladím a jinak nic? Co pak se jim to dalo tehdy zazlívat? Tíživě nejapnou atmosféru ze speciálního setkání mnoha zpěváků a muzikantů v hudebním divadle jsem si pamatovala dlouho. A bylo mi za všechny, kdo se tam tehdy z jakýchkoliv důvodů vyskytli, neskonale trapně. A dokonce jsem měla pocity viny, jako bych s tím měla něco udělat.

této všeobecně vyhrocené době jsem v soukromém životě konečně jakž takž zvítězila nad svými poruchami učení a uhrála skvělé vysvědčení bez jediné trojky a chystala se na přijímací písemky z češtiny a matematiky na konzervatoři. Písemky se konaly celostátně, vždy v jeden den, aby byly spravedlivé a nedalo se kolem toho podvádět. Rádio dopoledne vysílalo jednotné zkouškové otázky, které se ve školách pouštěly školním rozhlasem do jednotlivých učeben. Seděla jsem mezi budoucími konzervatoristkami a konzervatoristy a ještě než začal rozhlas hlásit celostátní zadání, postarší češtinářka spustila. Máme tady novinku, letos budou zkoušky anonymní, tedy pod číslem, deklamovala otráveně. Nesmíte se podepsat jménem, ale pouze číslem, které vám rozdám. Krve by se ve mně nedořezal. Tak už jsou tu první důsledky charty. Anonymní zkoušky. Cítila jsem se provinila, jako bych za tuto komplikaci byla osobně zodpovědná. Češtinářka rozdávala obálky. Až napíšete do očíslované obálky jméno, vložíte zpět a odevzdáte. Číslo necháte ležet na stole. Nechápala jsem, ale nebyla jsem sama. Budoucí konzervatoristy udivilo úplně stejně jako mě, že má číslo zůstat na lavici, ale všichni jsme byli skoprnělí hrůzou a navíc u mne ty permanentní pocity viny. Během dopoledne se po třídě jakoby nic procházelo několik lidí a ti museli samozřejmě vidět, co je kdo za číslo. Už koncem týdne visel na dveřích konzervatoře seznam těch, kteří písemné zkoušky udělali a moje jméno mezi nimi. Přes několik známých se mámě doneslo, že mám jedničku z matematiky a dvojku z češtiny. To byl skoro zázrak. Nikdo se ale doma nepozastavil nad tím, že vlastně nejsem připravená k přeskoušení z hereckého talentu. A než jsme si to stihli uvědomit, nastaly události, které spotřebovaly veškerou naši pozornost. Začátkem března jsme s mámou byli na jarních prázdninách na horách, kde ten rok žila teta Helena se svým novým manželem kuchařem. Takže jsme tam s maminkou jezdili pokud možno co nejvíc, abychom velmi atraktivní Helenino působiště využili při zimních sportech, než se zase rozvede. Jednalo se totiž o legendární Vrbatovu boudu na Zlatém návrší, kterou milovalo už několik generací lyžařů a horských dobrodruhů, včetně dědečka Alberta. Ale stalo se nám něco, co jsme nečekali. Onemocněl tady náš milovaný pes Antar. Při své nenažranosti a nezřízenosti trávil celé dny v hospodské kuchyni, kde dostával, případně i přikrádal kousky jídla, které mu nejen kuchaři, ale i mnozí hosté podstrkovali, na čemž jsme neviděli nic špatného. Naopak, byli jsme rádi, že se pes konečně dosyta nažere. Tím se ale nepozorovaně zhmotnila otcova obava, kterou při svých vizitách v Jinonické pravidelně vyjadřoval tím, že řval. Vy toho psa jednou zabijete. Antar jednoduše nedokázal přestat žrát, až se během několika dnů úplně vysílil a nakonec mu selhaly ledviny. To jsme ale s maminkou hned nepochopili a mysleli jsme si, že jen nechce chodit ven do zimy, protože ho zebou nožičky a možná je i trochu přejedený. Pak už ani nežral a zůstal ležet. Netušili jsme, že je situace vážná.

Dcera herce Pavla Landovského Beatrice nás vrátí do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby zase zítra ve 23 hodin na Vltavě. Když jí bylo 15, napsala deník, který v loni vyšel pod názvem Když máma spala. Načetla ho v režii Jakuba Doubravy Anita Krauzová. Pro rozhlas připravila tuto četbu s hvězdičkou Petra Hinčíková.

Vizionářský saxofonista a skladatel Ben Wendell má novou desku Barcode, čili čárový kód. Odvážné elektroakustické album pro saxofon, melodické bicí nástroje a perkuse v pondělí mu věnoval svůj jazzový podvečer David Brada, stále je k poslechu na webu Vltavy a zítra dostane prostor tato deska celou hodinu v sedmém nebi Jaromíra Honzáka v 7 hodin v podvečer. Vážení a milí, teď jsou tu v poslední půlhodině dne milostná vyznání skladatele Ondřeje Štochla a Jana Kozubková se loučí od vltavského mikrofonu.

Soudobá hudba dnes s výběrem z díla českého skladatele a violisty Ondřeje Štochla. Jedné z vůdčích osobností už od roku 2002 existujícího spolku skladatelů Konvergence. Na jeho chodu se aktivně podílí také Tomáš Pálka, Michaela Pálka Plachka, Jiří Lukeš, Soňa Vetcha a Pavel Nesit. Nerušený poslech vám přeje Renáta Spisarová. Od Ondřeje Štochla, ročník 1975, si dnes jako první pustíme jeho asi 17-minutové sonety pro klarinet, vibrafon a komorní orchestr. Autor k ním uvádí: sonety jsou tím, co vyplývá z jejich názvu, tedy milostnou výpovědí v pevné, předem stanovené formě, definovatelné zlatým řezem. Věty se s výjimkou páté části v tomto poměru postupně zkracují. Dílo je věnováno mé ženě jako poděkování za prvních 10 let společného života. Ondřej Štochl. Na provedení sonetů se vedle solistů, klarinetisty Karla Dohnala a Antona Ždanoviče, který bude hrát na vibrafon, podílí rovněž orchestr Berg s dirigentem Peterem Vrábelem. Posloucháme live nahrávku, kterou na svém albu sdíli dalších českých tvůrců, vydalo Hudební informační středisko.

Dozněly sonety Ondřeje Štochla, skladba z roku 2007. Soulové party hrál klarinetista Karel Dohnal, na vibrafon Anton Ždanovič a na studování se ujal orchestr Berg a dirigoval jeho umělecký šéf Petr Vrábel. V díle Ondřeje Štochla na stanici Českého rozhlasu Vltava pokračujeme teď skladbou Racek se směje poslední. Teď tedy uslyšíme verzi pro 8 hráčů. Za nahrávkou této kompozice opět stojí orchestr Berg a jako host, v tomto případě čembalistka Monika Knoblochová, a opět slova autora Ondřeje Štochla ke skladbě. Je to jakési postscriptum, odkaz k minulému ději. Ten je pryč, jako byste se dívali na výsledek připomínající spáleniště. Můžete se jen dívat, myslet si své, vzpomínat, čekat a poslouchat neměnný, opakující se zvuk. Jen opakuje jedno. Slovo? Gesto? Má to být smích? Nebo jen skřek bez významu? Jakoby Racek seděl kousek od vás a komentoval tu neměnnost skřekem, který vlastně nemá obsah. Jen my mu říkáme, že se směje. No, teď se tedy směje jako poslední. O to víc je zrcadlem bez účasti, suchým a cynickým. Ondřej Štochl, Racek se směje poslední, verze pro 8 hráčů. Má dvě části, označené číslicí římská 1 a římská 2.

0: Krátké nahlédnutí do tvorby skladatele violisty, ale i spoluorganizátora koncertní řady Sdružení skladatelů pod názvem Konvergence Ondřeje Štochla. Jeho kompozici Racek se směje poslední verzi pro 8 hráčů hrál orchestr Berg, na čembalo Monika Knoblochová a všechny dirigoval Petr Vrábel. Z vltavského vysílání se v pořadu Soudobá hudba loučí Renáta Spisarová a těšíme se společně s mistrem zvuku Alešem Huberem za týden o tom čase naslyšenou.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Při poslechu Českého rozhlasu D-dur vás teď spolu vítají Pavel Riáček
2: a Tomáš Černý a zveme vás do Plzně.
1: Čeká nás tak trochu reportážně pojatá návštěva u Plzeňské filharmonie. Začneme ale možná nečekaně hudbou klavírní.
2: Znalí posluchači ovšem budou dobře vědět, co má tahle skladba z Plzní společného.

0: Vzpomínku na Plzeň, polku Bedřicha Smetany z roku 1843, hrál Ivan Moravec, klavírista, který během svého života často jezdil do Plzně. Během naší návštěvy v Plzni ho ještě připomeneme. A taky uslyšíme.
1: Ta Smetanova polka by vlastně mohla být plzeňskou znělkou. Totiž zdaleka ne každé město se může chlubit tak pěknou hudební vzpomínkou.
0: A ovšem, zdaleka ne každé město u nás má takový orchestr, jako je Plzeňská filharmonie.
1: Nedávno to výstižně řekl náš kolega Jiří Vejvoda, kterého dobře znají posluchači rozhlasu a zejména návštěvníci koncertů v celé republice.
2: Já jsem si zamiloval Plzeňskou filharmonii, protože, a teď to zní jako, že bych chtěl chválit, ale já to opravdu říkám všude, to není regionální orchestr, to je špičkové těleso. A myslím si, že každý dirigent, který tam přijede zvenku, takže mu spadne brada.
0: To je pěkná vizitka pro návštěvu, ne?
1: Tak to jistě, ale Plzeňská filharmonie má pro nás, rozhlasáky, ještě jinou přitažlivost. Po dlouhá léta to totiž býval Plzeňský rozhlasový orchestr a na to by se nemělo zapomenout.
0: My jsme si to rozhodně připomněli několikrát. Ostatně, když člověk v Plzni přichází na náměstí Míru k budově Plzeňské filharmonie, tak zároveň přichází k budově Českého rozhlasu. A nebo naopak.
1: Před budovou Plzeňského rozhlasu, potažmo před sídlem Plzeňské filharmonie, nás vítá ptačí i cyklistický provoz.
3: Je to tak? Ta budova je ovšem rozhodně velmi nápadná pro všechny plzeňáky. Předpokládám, že by také nikdo z Plzně neváhal při otázce, kde tady sídlí rozhlas, potažmo Plzeňská filharmonie.
1: Je to vlastně věhlasná rozhlasová budova, protože jednak se pojí s koncem druhé světové války, kdy se v Plzni začalo vysílat vlastně ještě předtím, než byla Praha osvobozena.
3: 4 dny předtím, už 5. května, tu zazněla ta památná slova Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří.
1: To ovšem ještě nebyla slova odvysílená z této rozhlasové budovy, před kterou my teď stojíme a do níž hodláme vstoupit. Tahle ta okachličkovaná, světlá, velmi vzdušná, velmi prosvětlená budova s nádherným nápisem Československý rozhlas, respektive ČS rozhlas, byla postavena až po válce.
3: Ale krátce po válce. A co je zejména zajímavé, stavěla se jako budova pro rozhlas. To se zdá sice samozřejmé, ale to, jak víme, u nás v republice samozřejmé rozhodně není.
1: Ano, až do postavení rozhlasové budovy v Římské ulici v Praze v roce 2000, to byla v podstatě jediná rozhlasová budova postavená skutečně pro účely rozhlasu v tehdejším celém Československu, potažmo v České republice. A my už vystupujeme po pár schodech přímo do foaje, do vestibulu, a nebo jak by řekli rozhlasáci, do vrátnice.
3: Možná než slovo vrátnice se dneska bude spíš používat moderní slovo recepce.
1: To je zvuk, který provází mnohé recepce v současnosti. Zřejmě mám něco kovového, patrně mikrofon.
3: Aby sem nepronikl někdo, kdo je ozbrojen třeba nějakým reportážním nahrávacím přístrojem nebo něčím podobným. Ve vrátnici se můžeme pozdravit s paní recepční. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Smíme vstoupit dál?
4: Smíte.
3: Prozradíte nám jméno?
4: Lucie Kloudová.
1: Těší nás. Vy tady potkáváte jak kolegy z Českého rozhlasu, tak muzikanty a konec konců i další osoby spojené s Plzeňskou filharmonií. Rozpoznáte je od sebe, když přicházejí do práce?
4: Určitě.
1: A podle čeho?
4: Vizuálně.
1: No jasně, protože je znáte.
4: Ano.
1: Já jsem myslel nějakou takovou charakteristiku, jako ve smyslu rozhlasák, to je novinář, přichází ustaraný, mírně zhrbený a se svraštělým čelem.
3: Zatímco sebe, Tomáše?
1: Samozřejmě, jsou takové momenty v životě rozhlasovém. A naopak filharmonici přicházejí tak trošku na obláčku, vznášejí se díky hudbě 2 cm nad zemí, vždycky se usmívají a jsou dobře naladěni.
4: Tak to jsou i naši kolegové z Českého rozhlasu.
3: Vy znáte všechny v této budově opravdu třeba i jménem a tím, kam patří?
4: Kmenový zaměstnance určitě.
3: To znamená, že když někdo přichází, tak už víte, jestli bude zatáčet za vchodem doprava nebo doleva.
4: Ano.
1: Kdo se víc trousí v hloučcích a kdo po jednom?
4: Filharmonie.
1: V hloučcích?
4: Jo.
3: Děkujeme moc krát za rozhovor.
1: Díky.
0: A jakou hudbu si teď poslechneme?
1: Myslím, že by to mohlo být plzeňské kapričo. Ovšem pozor, ten název není takhle dohromady plzeňské kapričo, nýbrž s interpunkční čárkou, jak nás upozornil autor skladby Tomáš Ile, skladatel, který s plzeňskou filharmonií dlouho a intenzivně spolupracuje.
5: Plzeňské kapričo, nikoli v plzeňské kapričo, ale plzeňské jako pivo, plzeňské čárka kapričo. Je to taková dvojvěta, nebo dvojdílná jednovětá skladba, z níž první část je o plzeňském pivu a to druhé je to kapričo, ten rozmar, ta nálada, které v nás to plzeňské pivo vzbuzuje. Konec konců spolupracuji s Plzeňskou filharmonií opravdu řadu let, tak to by bylo dost s podivem, kdybych tento chutný mok neochutnal.
6: Nebyl nutnou podmínkou při nahrávání?
5: Určitě ne při nahrávání, ale rozhodně při psaní. Ano, musel jsem studijně vypít několik žejdlíků.

0: Plzeňské čárka Capriccio, skladbu Tomáše Illého, hrála Plzeňská filharmonie, dirigovala Valentína Šuklina. Ještě dodejme, že skladatel tohle dílo věnoval Plzeňské filharmonii ke stému výročí.
1: Tomáš Ile má k Plzeňské filharmonii blízko. Jako skladatel a aranžér se podílí na speciálních projektech, třeba benefičních, anebo na projektech, které Plzeňská filharmonie připravuje dětem a začínajícím talentům.
0: A návštěva Českého rozhlasu D-dur u Plzeňské filharmonie pokračuje.
1: Přesunuli jsme se do velkého vestibulu, který je tady v Plzeňském rozhlase, a opět se potvrzuje, že to je budova velkorysá, vzdušná a velice prosvětlená. Hranatá tovární okna, jakoby tovární, je to ten poválečný funkcionalismus. A kdybych to měl k něčemu připodobnit, co je v obecném povědomí, tak by to mohla být Zotavna Morava ze slavného filmu Anděl na horách. Je to ten styl, je to ta zhruba charakteristika.
2: Člověk tu spatří pokaždé spoustu květin a také ve vestibulu pokaždé výtvarnou výstavu. Ta se samozřejmě vždycky časem mění. Zkrátka a dobře, vstoupíte-li do budovy Českého rozhlasu Plzeň anebo také Plzeňské filharmonie, je to vždycky zážitek i estetický. A nás tu hned u vchodu vítá profesí historik a jinak vedoucí kanceláře Plzeňské filharmonie a projektový manažer Zdeněk Hazdra.
1: Dobrý den, vítejte. Co se historikovi honí hlavou, když spatří tuhle architekturu a uvědomí si, z jaké to je doby?
3: Tak především se to zasadí do toho kontextu těch 40. let, kdy tato budova vznikala. A vzhledem k tomu, že působím v Plzeňské filharmonii, tak mám tyto prostory především spojeny samozřejmě s působením Plzeňské filharmonie jako takové. Takže se tady prolíná rozhlasový zvuk, rozhlasová atmosféra a zároveň tóny symfonického tělesa. Takže jsou takové ty bezprostřední věmy, které jsou spojeny s touhletou i architekturou, protože samozřejmě ta atmosféra je dána i tím prostorem toho funkcionalismu, jak už se ostatně pánové poznamenali.
2: O historii téhle budovy by se dalo mluvit dlouho a bylo by to asi na samostatný pořad. Ale co by z toho zdůraznil historik?
3: Tak historik by zdůraznil to prvenství, respektive ten unikát této budovy, protože je to opravdu první a jediná budova postavená výlučně pro rozhlasové vysílání, pro Český rozhlas. A pochopitelně i vzhledem k historii Plzeňské filharmonie je to místo úzce spojené s působením Plzeňského rozhlasového orchestru, který vlastně se sformoval hned po válce v roce 1946. Takže když se tato budova projektovala, tak se projektovala nejenom pro rozhlasové vysílání, ale i s ohledem na akustiku, že zde bude působit symfonické těleso, a ostatně i Plzeňská filharmonie dodnes využívá zdejší prostory jako zkušebny, jako nahrávací studia a i některé pořady třeba pro děti, ale i pro seniory realizuje v těchto prostorách.
2: Když je projektovým manažerem a vedoucím kanceláře historik, tak předpokládám, má v malíčku historii Plzeňské filharmonie.
3: Tak snažím se o to, nevím, jestli mám malíčku, ale zmínili jsme Plzeňský rozhlasový orchestr, který ostatně letos slaví 80 let od svého založení, byť tedy je to těleso, které neexistuje, v 90. letech zaniklo, nicméně jeho nástupcem je přímým nástupcem právě Plzeňská filharmonie, která pod tímto názvem od roku 1998 působí. Nicméně poprvé bychom se s tímto pojmem Plzeňská filharmonie setkali v roce 1934. Ta historie je ještě starší, ještě dávnější, protože snahy o založení symfonického tělesa tady v Plzni sahají do druhé poloviny 19. století, nebo takovým důležitým milníkem byl i rok 1919, 1920, tedy počátek Československé republiky, kdy tady v Plzni vznikl symfonický orchestr Osvětového svazu.
1: Kdybych zapíchnul na časové ose prst, řekněme, do roku 1956 a ocitl bych se v tomto foaje, v této hale Plzeňského rozhlasu ve správné chvíli, mohl bych tady potkat nějakou významnou třeba dirigentskou osobnost?
3: Tak v těch 50. letech tady působil například jako šéf-dirigent Antonín IX., což je osobnost, která je spojena s Plzeňským rozhlasovým orchestrem, na kterého řada hráčů velmi hezky vzpomíná jako na vynikajícího hudebníka, vynikajícího dirigenta. A když byste dovolili skok i třeba do 60. let, tak já bych rád připomněl mimořádnou osobnost šéfdirigenta Martina Turnovského. Protože to byl člověk, který po roce 1968, když odešel do exilu, tak dirigoval významné světové orchestry a z Plzní je velmi úzce také spjat. A i díky osobnosti Ivana Moravce, protože spolu také řadu koncertů realizovali a byli to i blízcí osobní přátelé, rodinní přátelé.
0: O tom všem bude během návštěvy ještě řeč. To téma historie Plzeňské filharmonie, to je ovšem téma na knihu. Nevzniká mimochodem nějaká kniha?
3: Vzniká.
0: Náhodička.
3: Náhodička a já doufám, že během letošního jara spatří světlo světa.
0: A ještě jedna otázka, co nám historik doporučí k poslechu?
3: Tak já osobně, kromě symfonických děl, mám velmi rád komořinu. Můj nejoblíbenější kvartet je kvartet číslo 12 Antonína Dvořáka, F-dur, zvaný americký. K němu mám i velmi osobní vztah, protože Antonín Dvořák toto dílo složil během svého pobytu ve Spojených státech amerických, městečku Spillville, kde v létě 1893 trávil letní prázdniny. To městečko se nachází v Iově, je spojeno s českými emigranty a shodou okolností o mnoho desetiletí později právě v Iově zakotvil také můj strýc emigrant po roce 1948. Takže i pro naši rodinu, kde se toto dílo hodně poslouchalo, tak má svůj význam.
1: A jaké my to máme štěstí, že tuhle souvislost zmiňujeme v době, v jaké žijeme, protože kdyby na tuhle debatu došlo ještě před rokem 1989, tak by nám to nějaký rozhlasový činovník celé zatrhnul, protože by říkal, vy mluvíte v Plzni o americkém kvartetu, to je provokace, to musí ven.
0: Tady to naštěstí nemusí ven a rádi si americký kvartet Antonína Dvořáka poslechneme.

0: smyčcový kvartet číslo 12 F-dur opus 96, zvaný Americký, hrálo Hagenovo kvarteto.
1: To, abychom při návštěvě Plzeňské filharmonie neposlouchali jenom symfonické kusy, i když těch dozajista bude velká převaha. Připomeňme, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu D-dur.
0: Vstupujeme do prostor Plzeňské filharmonie. To znamená, že nás čekají kanceláře. Ale tady je zvláštní věc povšimnout si nad těmi provozními prostorami v fotografiích v rámečku. Desítky let, nevím, jestli tu visí, ale existují.
1: Na jedné z nich je František Stupka, legendární dirigent. Napsal tady vlastnoruční poděkování hudební redakci Československého rozhlasu v Plzni.
0: A je tam vyobrazen v takové soustředěné poloze, ruce rozpřažené, ale nikoli příliš zdvižené, tak jako za chvilku to začne. A pak je tady druhá fotografie, tady je ten podpis i ta tvář vlastně o něco obecně známější, letopočet 1956, 8. prosinec a podpis Václav Talich, taky něco s Československým rozhlasem, těžko se to luští.
1: Ostatně i ta třetí fotografie, kterou tady vidíme na chodbě, Ramon Vargas, tenorista, je dost nevšední připomenutí na spolupráci s Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Ale pojďme už dál do ředitelny. Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, jak charakterizovat Plzeňskou filharmonii? Je to orchestr spíš malý nebo spíš velký, spíš symfonický nebo spíš univerzální a je to orchestr rozhlasový pořád ještě?
2: Plzeňská filharmonie se snaží dneska držet krok s dobou. Podařilo se nám ji personálně stabilizovat. Z takového toho počtu hráčů, kteří stáli třeba na začátku, kdy se etabloval symfonický orchestr ve městě Plzni, tak to byla čísla 32 hráčů, 46 hráčů, tak nám se podařilo už orchestr stabilizovat na úroveň téměř 70 hráčů, takže se řadíme k orchestrům střední velikosti. A samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybychom měli 130 členů, ale to je spíše přání. Co se týče toho repertoáru, tak se snažíme o to, abychom byli všestranným orchestrem. Samozřejmě dirigenti rádi hrají takový ten veliký symfonický repertoár a je potřeba hledat rovnováhu mezi tím klasickým a tím velkým. To znamená, je vždycky potřeba zařazovat i díla klasicistní, takže Haydn, Mozart, Beethoven, Voříšek, Míča. A oproti tomu můžeme stavět velká symfonická díla. Naším takovým posledním majstrštykem, když to řeknu, protože to je opravdu nad hranicí našich personálních možností, ale zvládli jsme to, je Život hrdinů Richarda Strause, který jsme natočili pro vídeňskou společnost Gramola. Také jsme to provedli nejen v Plzni v naší abonentní řadě, ale také v rámci dnů Richarda Strause v Garmisch-Partenkirchenu.
1: Možná bychom si teď výběr z této Strausovy skladby mohli poslechnout. Richard Strauss, Život hrdinů, opus 40, Plzeňská filharmonie a Rémy Ballot.

0: Tahle hudba se v našich koncertních sálech hraje poměrně vzácně. Poslouchali jsme výběr z života hrdinova Richarda Strause. Plzeňskou filharmonii řídil Rémy Ballo a houslové solo hrála Hana Hlošková, svého času koncertní mistryně Plzeňské filharmonie.
1: Kde my jsme? Na návštěvě s Českým rozhlasem D-dur a hovoříme s ředitelkou Plzeňské filharmonie Lenkou Kavalovou. Vy jste před chvílí mluvila o různých charakteristikách toho orchestru, o tom repertoáru. Na kterou z těch charakteristik nejvíc nalákáte ty muzikanty cizokrajné, ať je to Německo, ať je to Japonsko? A musíte o sobě spíš dávat vědět do světa, že tu jste a že mohou přijít na konkurs, anebo oni si vás najdou?
2: My ty konkurzy pravidelně vypisujeme prostřednictvím našich webových stránek, potom sociálních sítí, ale používáme i takové ty mezinárodní servery, kam umisťujeme ty konkurzní pozvánky. Takže kdo chce si najít, najde.
0: Plzeňská filharmonie je do velké míry mezinárodní orchestr. Kolik národností tu vlastně máte zastoupeno?
2: Japonsko, Polsko, Irán, Kolumbie, Rusko, Korea, Tajvan, Itálie, Ukrajina, Amerika, Irsko, Chile, Španělsko, 13. Jestli jsem na něco nezapomněla.
0: Zůstal tady vůbec ještě nějaký Čech?
2: My jsme s paní kolegyní tady dělali takový průzkum, tak jsme na 30% zahraniční účasti nebo účasti našich zahraničních kolegů.
0: Pro Plzeňskou filharmonii je samozřejmě důležitá také mezinárodní spolupráce. Myslím, že ve vašem případě je to především dvojí mezinárodní spolupráce. Jednak česko-německá a jednak česko-japonská. Je to tak?
2: A ještě česko-švýcarská. Ano, je to tak. Samozřejmě, že na jednu stranu je to, co chceme, a to prezentovat se v té české klasické hudbě, ale nejen české, i světové klasické hudbě na zahraničních festivalech významných, tak asi možná bych mohla zmínit, že jsme rezidenčním orchestrem v Engadin festivalu ve švýcarské Pontresíně, což vlastně spadá pod Svatý Mořic. Tam se nám velmi líbí. Je to také v souvislosti s naším hlavním hostujícím dirigentem Janem Šulcem, se kterým připravujeme zajímavé projekty. A co se týče těch dalších zahraničních festivalů, kam pravidelně zajíždíme, tak jsou to festšpíle Europation Wochen Passau nebo do Garmisch-Partenkirchenu právě na Richard Strauss Festival nebo do Konzerthausu v Dortmundu ve spolupráci s Mozart Gesellschaft Dortmund a tam podporujeme vlastně mladé umělce, které ale také zveme do sezony. A když jsem potom u těch spoluprací, tak samozřejmě podporujeme soutěž Pražského jara, kde teda zveme umělce také do sezony nebo i třeba doprovázíme finálová kola, ale také třeba umělce ze soutěže Concertino Praga, Smetanovské klavírní soutěže, nebo podporujeme cenu Plzeňský Orfeus, kterou uděluje nadace 700 let města Plzně. A když jsme ještě u těch soutěží, tak velmi mě těší, že mohu zmínit v minulosti, to již samozřejmě logicky neprobíhá, ale byli jsme rezidenčním orchestrem na mezinárodní pěvecké soutěži Montserrat Caballé ve španělské Zaragoze a osobně jsem měla tu možnost se s paní Caballé setkat a byl to neskutečný zážitek.
0: A co ta japonská spolupráce?
2: Japonská spolupráce nás velmi zajímá, protože samozřejmě máme japonského šéfdirigenta a za mé éry je to již druhý japonský šéfdirigent. Jsme vlastně jediný orchestr, který kdy měl japonského šéfdirigenta, natož dva. A tady musím říci, že jsme vystoupili v loňském roce v rámci světové výstavy Expo v japonské Osace, kde jsme provedli 30 představení, z čehož 24 v českém pavilonu, kde jsme prováděli vlastně českou hudbu. Směřovali jsme to tehdy k narozeninám Antonína Dvořáka, ale vystoupili jsme také v Shining Head Hall, hale pro 2000 lidí s japonským vizionářem a jejich hvězdou Yoichi Ochiajem. A tady vlastně mohu prozradit, že dnes pracujeme na koncertním turné v roce 2027 a připravujeme krásné projekty v kombinaci jednak s jeho vizionářským uměním a jednak s Dvořákovou hudbou. Určitě to bude orientované na nadpřirozené bytosti a budou Dvořákovy symfonické básně.
0: A co bychom si teď měli poslechnout, ať už japonského nebo úplně jiného?
2: Samozřejmě, že bych inklinovala k tomu doporučovat českou hudbu, ale já mám ráda i japonskou hudbu, takže kdybych mohla vybrat, tak to bude Akira Ifukube, Japonská svita.

0: Poslouchali jsme japonskou svitu japonského skladatele Akiry Ifukubeho. Hrála Plzeňská filharmonie, kterou řídil její šéfdirigent Čuhej Iwasaki. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur jsme na návštěvě u Plzeňské filharmonie, momentálně v kanceláři ředitelky Lenky Kavalové. Lenko, jaké všechny koncertní řady má momentálně Plzeňská filharmonie?
1: Momentálně máme 6 koncertních řad. Snažili jsme se o to, abychom využívali i koncertních prostor, které Plzeň nabízí, takže používáme sály v Měšťanské besedě, ale také sakrální prostory v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni nebo v plzeňské synagoze, která je překrásná. Používáme sál konzervatoře, dům hudby, sál Antonína Dvořáka, který má velmi skvělou akustiku a má tam klavír značky Steinway, takže si myslím, že dokážeme vlastně zprostředkovat lidem opravdu skvělý zážitek, když k nám přijedou hostovat skvělé soubory.
2: Je dost možné, že za pár let už Plzeňskou filharmonii nezastihneme v budově někdejšího československého, dnes Českého rozhlasu. S jakým prostorem tady v Plzni spojuje orchestr svoji budoucnost?
1: Já trošičku ještě řeknu tu současnost, protože my sídlíme vlastně v budově Českého rozhlasu a používáme i rozhlasové studio S1, které je velmi atraktivní, zejména pro mladého posluchače, protože mu můžeme zprostředkovat jakýsi vysílací prostor a můžeme s ním pracovat v rámci dětských pořadů, edukačních pořadů anebo také workshopů. Také se orientujeme na výchovu mladého posluchače a proto máme dětský klub Filharmonie. Ale není novinkou, že Plzeň rekonstruuje kulturní dům Peklo, který by se měl stát novým sídlem pro Plzeňskou filharmonii. A já ještě pamatuju dobu, kdy Plzeňský rozhlasový orchestr, ale i za mě ještě Plzeňská filharmonie hrála v tomto sále a je to vlastně sál s nejlepší akustikou v Plzni, tak se těšíme na to, že se Peklo stane naším novým sídlem a že my celou tu naši činnost nebo větší část budeme moci přenést do rekonstruované budovy.
0: To jenom pro nás rozhlasáky to bude trochu smutné, že opustíte tu legendární budovu Plzeňského rozhlasu. Ale povězte ještě, paní ředitelko, je zájem publika o koncerty Plzeňské filharmonie dostatečný, anebo máte pocit, že je potřeba hodně udělat pro to, aby se o Plzeňské filharmonii vědělo a chodilo víc lidí na koncerty?
1: My máme 97% návštěvnost, takže si myslím, že je to pěkná návštěvnost a zájem o tu naši nabídku je veliký, ale je pravdou, že se snažíme o to, aby ta nabídka byla široká a abychom oslovili co největší počet lidí, to znamená nejširší cílové skupiny nebo nejrozmanitější cílové skupiny, tak samozřejmě k tomu máme určené i crossoverové řady nebo crossoverovou řadu, kde propojujeme zvuk symfonického orchestru s jinými žánry. Ale co je takovou naší velmi důležitou cílovou skupinou, jsou rozhlasoví posluchači. Protože my vlastně z té éry Plzeňského rozhlasového orchestru, ale i následné éry, kdy jsme měli smlouvu s Českým rozhlasem o kontinuálním nahrávání, tak jsme vyrobili x desítek nahrávek a vysílala se tady i v rámci nočního mikrofora, které vlastně dělá

0: paní doktorka Zuzana Zatloukalová, tak se ty naše nahrávky vysílaly a lidé nám to stále říkají a postrádají ten velký vysílací prostor, takže myslím si, že i v rámci těch regionálních studií je to důležité.
1: A co byste doporučila si poslechnout teď?
0: Doporučila bych také jednu z našich posledních nahrávek oceněnou Classic Prague Awards v kategorii nahrávka roku s violončelistou Petrem Nouzovským, koncert číslo 1 pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinu.